0: Lavrovem. V úterý se pak v newyorském sídle OSN sešli prezidenti Spojených států a Ukrajiny. Zelenský po jednání prohlásil, že Ukrajina by energetické příměří přijala. Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship a jako první český šipkař vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC. Ve finále zvládl rozhodující leg proti Scottu Williamsovi z Anglie a vítězstvím 8-7 si zajistil finanční odměnu asi v přepočtu 426 tisíc korun.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Postupně se opět ochladí a také rozprší nejdřív v Čechách, postupně také na Moravě a ve Slezsku. Teploty do té doby budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia. Na horách budou ve čtvrtek kolem 15 stupňů. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
1: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Petr Hrůza, specialista na kybernetické podvody. Tak jaké jsou ty nejnovější triky šmejdů, co útočí na naše účty? A jak se jim bránit?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Některé společnosti zdražují své fixované produkty elektřiny a plynu. Lékaři chtějí peníze na digitalizaci svých ordinací a ve čtvrtek budou teploty kolem 17 místy opět zaprší. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Reagují tak na růst cen na velkoobchodním trhu. Stovky navíc za megawatt hodinu se týkají nových zákazníků. A jak Frekvence 1 řekl energetický analytik Jiří Gavor, postupně se i s ohledem na start topné sezóny přidají další dodavatelé energií.
2: Pomalu už budou oznamovat dodavatelé i zdražení smluv na dobu neurčitou. A je to jenom otázka strategie a taktiky dodavatelů, kdo z nich se první odhodlá a jaké bude zdražení. Neočekávám, že bude drastické, třeba nějak na ten dvojnásobek, ale ty 100 koruny na megawatt hodinu si určitě přidají.
1: Gavor také doporučuje zvážit zafixování cen elektřiny a plynu na 2 nebo 3 roky. Soukromí lékaři vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun. Chtějí od státu evropské dotace, jako dostali nemocnice, pokud jim stát nařídí používat povinně elektronické žádanky nebo vést elektronicky dokumentaci. Podle ministerstva zdravotnictví je využití evropských peněz jednou z možností financování. Zatím ale není nic rozhodnuté. Cílem ukrajinských úderů v Rusku není ani ropa nebo benzín, případně diesel, ale ruská schopnost financovat válku proti Ukrajině a činit ji brutálnější. Dnes to během všeobecné rozpravy zasedání valného shromáždění OSN prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už přes 4 roky brání ruské invazi a podniká v sebeobraně údery na ruské rafinerie, což v některých částech Ruska vede k nedostatku pohonných hmot. Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru postarali o velké překvapení. Favorizovaný Rosenborg Trondheim porazili v Azylu v Ústí nad Labem 3-1. Dvě branky dala na konci prvního poločasu Charlotte Truxová. Uspěl i druhý český zástupce v soutěži. Pražská Sparta zvítězila doma nad Farulem Konstanta hladce 4-1. Odvety se hrají za týden.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Čekáme opět déšť, nejdřív v Čechách, postupně také na Moravě a ve Slezsku. Teploměr bude ve čtvrtek ukazovat hodnoty kolem 13 až 17, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Tak tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
2: Jestli nechceš, už víc nehledej. Budu tvůj
1: půl. Ty největší.
0: Největší hity posledních let.
3: Hi, nice to meet you too. Hi, baby, we could go. Let's get up off our feet.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr spravedlnosti zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti. Rusko a Ukrajina projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky. A teploty budou kolem 17 stupňů Celsia. Opět má také pršet. Na frekvenci 1 zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejce zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů. Vychází přitom z analýzy ministerstva. Návrh o případné snížení hranice plánuje předložit nejdříve v létě příštího roku. Snížení by se mohlo týkat například těch činů, za které je v Česku možné uložit výjimečný trest. Vláda Andreje Babiše za chvíli bude mít rok od nástupu do funkce. Blíží se i komunální volby, které můžou lehce ukázat oblíbenost současných stran. Dosavadní působení kabinetu hodnotil v našem presklubu i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. A ten připomněl i boj s televizními poplatky, které vláda chtěla zrušit od ledna. To se ale podle Jakoba zřejmě nestihne.
2: Je jistota, že ta novela rozhodně nebude platit od 1.1.2027, jak vláda požadovala. Já vnímám média obecně, ale samozřejmě i média veřejné služby jako nedílnou součást demokratické společnosti. Proto za ně budu já i TOP 09 bojovat do roztrhání těla.
1: Celý pořad si poslechněte na frekvence1.cz. Rusko a Ukrajina projevují zájem o omezené příměří týkající se energetiky nebo obilí. Dnes to podle Reuters prohlásil americký ministr zahraničí Rubio, který se na okraji všeobecné rozpravy OSN setkal s ruskou diplomací vedenou šéfem diplomacie Lavrovem. V úterý se pak v newyorském sídle OSN sešli prezidenti Spojených států a Ukrajiny. Zelenský po jednání prohlásil, že Ukrajina by energetické příměří přijala. Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship a jako první český šipkař vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC. Ve finále zvládl rozhodující leg proti Scottu Williamsovi z Anglie a vítězstvím 8-7 si zajistil finanční odměnu asi v přepočtu 426 tisíc korun.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Postupně se opět ochladí a také rozprší nejdřív v Čechách, postupně také na Moravě a ve Slezsku. Teploty do té doby budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia. Na horách budou ve čtvrtek kolem 15 stupňů. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Některé společnosti zdražují své fixované produkty elektřiny a plynu. Lékaři chtějí peníze na digitalizaci svých ordinací a ve čtvrtek budou teploty kolem 17 místy opět zaprší. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Reagují tak na růst cen na velkoobchodním trhu. Stovky navíc za megawatt hodinu se týkají nových zákazníků. A jak Frekvence 1 řekl energetický analytik Jiří Gavor, postupně se i s ohledem na start topné sezóny přidají další dodavatelé energií.
2: Pomalu už budou oznamovat dodavatelé i zdražení smluv na dobu neurčitou. A je to jenom otázka strategie a taktiky dodavatelů, kdo z nich se první odhodlá a jaké bude zdražení. Neočekávám, že bude drastické, třeba nějak na ten dvojnásobek, ale ty 100 koruny na megawatt hodinu si určitě přidají.
1: Gavor také doporučuje zvážit zafixování cen elektřiny a plynu na 2 nebo 3 roky. Soukromí lékaři vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun. Chtějí od státu evropské dotace, jako dostali nemocnice, pokud jim stát nařídí používat povinně elektronické žádanky nebo vést elektronicky dokumentaci. Podle ministerstva zdravotnictví je využití evropských peněz jednou z možností financování. Zatím ale není nic rozhodnuté. Cílem ukrajinských úderů v Rusku není ani ropa nebo benzín, případně diesel, ale ruská schopnost financovat válku proti Ukrajině a činit ji brutálnější. Dnes to během všeobecné rozpravy zasedání Valného shromáždění OSN prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už přes 4 roky brání ruské invazi a podniká v sebeobraně údery na ruské rafinerie, což v některých částech Ruska vede k nedostatku pohonných hmot. Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru postarali o velké překvapení. Favorizovaný Rosenborg Trondheim porazili v Azylu v Ústí nad Labem 3-1. Dvě branky dala na konci prvního poločasu Charlotte Truxová. Uspěl i druhý český zástupce v soutěži. Pražská Sparta zvítězila doma nad Farulem Konstanta hladce 4-1. Odvety se hrají za týden.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Čekáme opět déšť, nejdřív v Čechách, postupně také na Moravě a ve Slezsku. Teploměr bude ve čtvrtek ukazovat hodnoty kolem 13 až 17, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Tak tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: A přejeme hezké ráno.
6: Krásné ráno, zprávy a Katka Vavřínová.
7: Dobré ráno, poslanci dnes budou mimořádně jednat o zmrazení platů vrcholných politiků. Soud v Liberci bude projednávat podmíněné propuštění Tomáše Čermáka. A pozor, dejte na D1 směrem na Ostravu. Platy vrcholných politiků by se měly zmrazit na 5 let. Návrh vládního tábora dnes mimořádně projedná sněmovna. Novelu předložila koalice už loni v listopadu a původně měla platit od letošního ledna. Návrh ušetří ve státní kase desítky milionů korun ročně, řekla Frekvenci 1 poslankyně hnutí ANO a členka rozpočtového výboru Jana Murová. Ke zmrazení platů dodala.
8: Ekonomického hlediska je to především symbolický krok, ale myslím si, že i ty symboly zejména v politice mají svůj význam. Jestliže chceme, aby lidé šetřili, jestliže chceme osekávat státní správu, chceme se dívat na každou korunu možné úspory, tak vidím tu symboliku v tom, že začínáme zejména u sebe.
7: Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5%. Okresní soud v Liberci bude dnes projednávat žádost Tomáše Čermáka o podmíněné propuštění. Z trestu 5,5 roku vězení za podporu a propagaci terorismu se odpykal více než polovinu. Čermák v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích. Překročil tak meze svobody projevu. Blíží se komunální volby, které mohou opět zamíchat s rozložením politických sil v zemi. Hostem presklubu byl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Ten mluvil o tom, jak volby vyhlíží.
9: Máme řadu komunálních politiků, ti dělají svoji práci velmi dobře, nejsou žádné skandály, jako třeba u různých starostů, místostarostů, zejména z hnutí ANO, takže já jsem přesvědčen, že oni svoje pozice obhájí, protože svoji práci dělají kvalitně, takže nemyslím si, že bychom po volbách řešili otázku vedení naší strany.
7: Celý pořad si poslechněte na našem webu www.frekvence1.cz. Nový trenér české fotbalové reprezentace, Španěl Santi Denia, musel udělat již 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Gorniku. Vedení týmu o tom informovalo na webu fotbalové asociace.
4: Frekvence 1. Počasí.
7: Dnes bude oblačno až zataženo, od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku. Občas zaprší nebo čekáme přehánky a ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem osmičky.
10: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
4: Frekvence 1. Doprava.
7: Provoz je vesměs klidný, pozor ale na D1.
11: Provoz na dálnicích v České republice je aktuálně plynulý a bez kolon. Silnější intenzitu dopravy detekujeme na dálnici D1 ve směru z Prahy na Ostravu před dopravním omezením v Brně. Jedná se převážně o nákladní auta v pravém pruhu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
7: Krátce po 6. hodině startuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
5: A jsme tu, hezké ráno vám
6: krásné
5: všem.
6: Krásné ráno a hned na start jedny velké kulaté narozeniny.
5: Mám dát nápovědu rovnou?
6: Jo, dej.
5: Tak jo. Viděl jsem to ráno, vy na pohledu.
12: se díral.
5: Tak pokračuj, Sokolíku.
6: No jo, no, tak Honza Nedvěd, je mu 80. Víš, kolik měl manželek, nebo kolik má manželek?
5: Nevím. Má? No.
6: 4.
5: Je.
6: Je.
5: No jo, to tak je to hvězda. Tak všechno nejlepší.
13: Míra Michálek
14: a Lubka Ponížilová.

0: Dvě minuty nás dělí o to čtvrt na sedm, frekvence jedna s vámi, Madonna za námi. Mimochodem, uměla by si stipnout, kolik sledujících má taková Madonna na svém Instagramu? Mě teď napadlo se na to podívat. Má tam velmi zajímavé fotky některé.
1: Já nevím.
0: Ona furt drží svůj styl.
1: Já bych řekla 5 milionů.
0: 20, jo.
1: 20 milionů.
0: 20,5 milionu sledujících. Pojďme na horoskopy, hezké ráno.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné čtvrteční ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Dnes je den goril. Svátek slaví Jaromír, Jaromíra a taky Mercedes. Gratulujeme. Dnešek přináší pozitivní energie. Programově se udržujete v kondici. Opačné pohlaví vám nadbíhá a komplimenty lichotí. Co čeká váhy? Čilé společenské kontakty vás báječně naladí. Hlavní devizou pro vás zůstávají partnerské vztahy. Štíři, zřejmě budete dokazovat, že máte navíc, než vám život nabízí. Realizovat tak budete své záměry, které již delší dobu nosíte v hlavě. Střelci, jako rodič či prarodič jste naprosto bezkonkurenční, ale je možné, že své potomky trochu rozmazlujete. Chce to pevnější ruku. Kozorozi je vhodný den pro schůzky a jednání. Nikoho nenecháte v pochybách, že víte, co děláte. Vodnáři, Venuše je ve vašem znamení. Dnešek odstartuje vaši duchaplnost a akceschopnost. Dostáváte se ke klíči, který by mohl odemknout vaše tajné sny. Ryby, v drtivé většině se cítíte skvěle. Po včerejšku vaše dušička jakoby poohřála. Z čerstva vystartujete k novým cílům. Berani, je vám nad slunce jasné, že dnes o samotě dlouho nevydržíte. Sice se tváříte, že jste nad věcí, ale uvnitř nitra prahnete po příznivé duši. Býci, včera vám bylo fajn, dnes jste trochu na vážkách, zda se hvězdy přikloní na vaší stranu.

0: 6:30, čtvrteční ráno s datem 24. září. No a je tu jeden for pro lepší náladu.
1: Dobře, připravena.
0: Ale na pátek by asi vyzněl líp, aha, protože je takový trošku jako...
1: Jako chlastací.
0: Lehce.
1: Dobře.
0: Je to jenom takové zamyšlení, ano, vlastně. Alkoholikovo možná klidně se dá říct. Obecně známá věc, že alkohol zabíjí, ale kolik lidí se díky němu narodilo, to už nikdo nenapíše. A hezké ráno.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň.

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: zataženo, déšť nebo přehánky v podstatě celý den. Od západu se pomalu vyjasní až k večeru. A nejvyšší odpolední teploty mezi 13 a 17 stupni.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: V Libanonu došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
3: Najděte.
4: Fun Play originál série se vrací.
5: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
4: Nová mise.
6: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
4: Nová výzva.
7: Uvenu se vždycky něco stane.
4: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
8: Přesně o 6:30 čas na krátké zprávy. Katka Vavřínová.
9: Pěkné ráno. Prezident Petr Pavel ve středu promluvil na valném shromáždění OSN. V projevu apeloval na zachování světového řádu založeného na pravidlech a konkrétně se vymezil proti Rusku a Číně. Podle prezidenta je taky potřeba regulace umělé inteligence a podpořil i kandidaturu Česka do Rady bezpečnosti OSN. Spojené státy a Čína se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Země tím získají více času na vyjednání potenciálně rozsáhlejší obchodní dohody, uvedlo ve středu podle agentury Reuters americký ministr financí. A v italském Miláně dnes začíná výstava nazvaná Dalí a móda, která španělského malíře Salvatora Dalího představuje i jako módního návrháře. Do konce ledna si návštěvníci mohou prohlédnout přes 200 oděvů, obrazů a fotografií, které propojují surrealistický svět výtvarníka Dalího s módou, napsala agentura AFP.
1: Frekvence 1.
10: Doprava.
9: Provoz brzdí na D1.
10: Několik nesouvislých kolon, převážně nákladních aut v pravém pruhu, popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Poprvé se zpomaluje za Kýválkou na 183. kilometru. Plynule se jede až za křížením s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta v levém pruhu aktuálně okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
8: A hezké ráno, Míra s Lubkou s vámi. Pojďme nahlédnout do dnešních novin.
0: Přesně tak, absurdní zásah ve Frýdku Místku. Z autobusu vyhodili bosou ženu. Řidička odmítla 51-letou ženu převést, protože byla bosá. Šoférka si přivolala na pomoc i strážníky, kteří, a což je zarážející, jí pomohli problém vyřešit. Té ženy se zbavily. A to přesto, že argument řidičky o tom, že jízda na boso je proti přepravním pravidlům, nebyl pravdivý.
8: No, já na to neumím zareagovat jinak než takhle. Co? Pojďme dál, vrací se baví léto, teploty budou atakovat 25 stupňů Celsia. Na to taky nejde zareagovat jinak než takhle.
0: Jo. Vyloženě letní song.
8: No, po chladnějším a deštivém závěru pracovního týdne se počasí o víkendu zlepší. Začátek příštího týdne už bude bez deště se slunečnou oblohou a teplotami až kolem 25 stupňů.
0: Silničáři u D8 našli kufřík s mincemi za 8 milionů.
11: A Lubka Ponížilová.
8: Prosím tě, jak se tohle stalo, nevím. No, pokračuj, prosím tě.
0: Silničáři u D8 našli kufřík s mincemi za 8 milionů. Mince, které objevili při sekání trávy, ukradli neznámí pachatelé na začátku září v Praze a po zlodějích dál pátrají policisté.
8: No a samozřejmě dneska vychází taky nový Reflex, mimo jiné si posvítí na stahy u vládních motoristů. Stranu totiž nárazově rozdělují radikální výroky a kauzy Filipa Turka. A kdo nad ním pořád ještě drží ochranou ruku?
0: Tak to je otázka.
8: Samozřejmě zásadní otázka. Tak máme pro vás to nejlepší z muziky. Teď si dáme skupinu Opět a Radeček a přejeme hezké ráno.
0: Dobré je to.

0: a blondýna.
1: V Mnichově začal Oktoberfest. Litr piva stojí přes 360 korun. Co vy na to?
2: Já vím, no tak tím se nemá cenu dojímat. Jednak vždycky ta relace, jak si je uměrná taky tomu, jaký jsou ty příjmové hladiny a nejen ty příjmové samozřejmě, ale i to, jaký jsou výdaje v té zemi, kde se vydělává víc. A já nevím, on je na tom dokonce nějaký speciální termín. Ale 360, to znamená 15 euro zhruba. No drahý to je bez pochyby i pro Němce,
1: no jo,
2: bych řekl.
1: Ale očekávají, že během těch dvou týdnů do bavorské metropole dorazí přes 6 milionů návštěvníků.
2: No to dorazí, tak ono na Oktoberfest to pivo bude dražší, protože tam je ten fest, že jo?
1: No jistě.
2: Tam ta zábava nádherná a no, tak to bude dražší. No ale tak víte, že u nás taky, když jsou nějaké takovéhle akce, tak to dokonce nemusí být akce, někdy stačí si vyrazit na letiště. A víte, že tam ty ceny jsou taky roztomilý, pak Praha sama o sobě, tak ta žije jaksi úplně už své bytnou cenovou relací a ceny rostou fantasticky, teď jde o to, samozřejmě, kde je ta hranice toho, že jako to pivo už pak bude neprodejný a budou zase muset zlevnit. No, ale já myslím, že to udělali tu cenu s ohledem na to, že jsou přesvědčený, že to prodají.
1: Ono to bude 6 milionů krát 360 korun. Dobrý.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Teď je 6:45, Frekvence 1 s vámi, pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Co tam máš?
1: Nedvěda. Honzu Nedvěda.
0: Honzu Nedvěda. Jenom jsem ho potkal, čověče.
1: Fakt?
0: Už nevím, kde to bylo, někde v centru.
1: No. Český folkový zpěvák, kytarista, hudební skladatel, jeden z nejúspěšnějších folkových písničkářů, na tom se určitě shodneme.
0: Bez diskuzí, no.
1: Všichni známe kapelu Brontosauři. Mm-hmm. Všichni známe Spiritual Quintet, kde vlastně jako ano. Zároveň s Brontosaurama, jako paralelně, ne s Brontosaurama, ale Honza Nedvěd paralelně vystupoval v těchhle z těch dvou kapelách. A já se tě ptám, jestli bys věděl, jak se Brontosauři jmenovali dřív? Oni totiž Brontosauři nebyli vždycky Brontosauři. Mm. A ono to má logiku, takže pokud znáš trošku Honzu Nedvěda a zamyslíš se nad tou historií, tak bys na to mohl přijít.
0: Brontosauři, jo?
1: No, ono se totiž o tom v některých jeho písničkách zpívá.
0: Aha, no tak to může být cokoliv, ale...
1: No? Jako třeba slunce, stánky,
0: jasně.
1: Tráva.
0: Igelit se jmenuje, jmenovala kapela, předtím se jmenovala Igelit.
1: Myslíš, že se jmenovala
0: třeba,
1: Igelit?
0: Já nevím, fakt totiž nevím, takže typu Igelit, jo?
1: Dobře, co typujete vy? 736-300-444, za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší.

0: 2001. Já tu mám správnou odpověď.
1: No, ptala se mě, když dneska slavíte Honza Nedvěd, jak se jmenovala kapela ještě než byli Brontosauři, ano. A že se o tom zpívá v některých z písniček, což je samozřejmě těžké odhadnout, pokud nevíš, ale přišla hromada zpráv.
0: Ano.
1: Ale jako opravdu veliká hromada.
0: Přišla třeba zpráva, kde je napsáno Rosa.
1: Rosa. A to byl Daněk. Ty si myslíte Rosu na kolejích. Tak, potom Toronto... Trolejbusák Lukin. Předpokládám,
0: že Toronto je název kapely a Trolejbusák Lukin je podpis.
1: V Plzni na Sulkově je velká dopravní nehoda. To nám píše Ivana.
0: Rozměnu,
1: tak na to myslete, pokud tam tudy projíždíte. A tady další Toronto, myslím si, že hudební skupina se jmenovala Toronto, zdraví Vlasta z Trutnova.
0: Je to tak.
1: Tak asi jo. Tak Toronto by mě teda fakt nenapadlo, ani vlastně si nevybavu, že by se o tom někde...
0: Osada. Aha. Osada, a když to byla osada, tak to byla i kapela. Akorát to pak asi bylo možná nežádoucí, mě tak napadá.
1: No to řekni, že to bylo, jestli takže to bylo vlastně, ještě před 89, což bylo stoprocentně.
0: No, takže vlastně takže... oni, jako pokud chtěli zpívat, tak nemohli být v Toronto, takže se stali Brontosaurama.
1: A Moskva asi být nechtěli, takže to je sný.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vliv baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
4: Najděte.
5: Pan Play originál série se vrací.
6: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
5: Nová mise.
7: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
5: Nová výzva.
8: Ono se vždycky něco stane.
5: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Pan Play.

0: Samozřejmě, že hrajeme o peníze, to trvá za chvilku po 7. hodině.
1: To ale trvá někdy.
0: Jo, dneska
1: jako,
0: to trvá,
1: jako získat prachy fakt někdy trvá a my je pro vás syslíme po 500 a už jsme pro vás nasyslili 14,5 000.
0: Zajímavý, že utratit je netrvá, viď?
1: Ne, to je hned.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na DEK.cz.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 L mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1. Soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
11: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
12: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
2: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Přejeme hezké ráno.
1: Jsou to zprávy, já Katka Vavřínová.
13: Krásné ráno, sněmovna bude mimořádně jednat o zmrazení platů politiků. Lidé by už od obcí měli vědět, kam půjdou volit zastupitele či senátory a komplikace hlásí z D8 a D1. I dnes pokračuje mimořádná schůze sněmovny. Poslanci budou řešit zmrazení platů vrcholných politiků na 5 let. Novelu předložili poslanci vládního tábora už loni v listopadu na začátku nového volebního období. Původně měla platit už od letošního ledna. Jak Frekvenci 1 řekl šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel, politici by si o svých platech neměli rozhodovat sami. Platy politiků by měly kopírovat průměrné platy v Česku.
14: Já jsem proto, aby tady byl transparentní automat navázaný na průměrnou mzdu ve státě, který je naprosto transparentní a nezasahujme každý rok do nějakého zmražování, rozmražování platů. Víte co, když je zmrazíme, tak oni se pak jednou rozmrazí a ten nárůst je skokový. Já si prostě myslím, že opravdu je veřejnost této debaty unavená.
13: Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5%. Lidé by po dnešku z obecních vývěsech či webů už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitele. V části obcí budou moci rozhodnout také o senátorech. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Obecní a zastupitelské úřady zároveň začnou vydávat voličské průkazy těm, kteří nebudou moci volit v místě svého bydliště. Hlasovat se v Česku bude 9. a 10. října. Ve východní části Tichého oceánu se vytvořil extrémně silný a nebezpečný hurikán Paulou. Dosáhl rychlosti až 289 km za hodinu. Následky přírodního živlu mají pocítit v Mexiku a jižní Kalifornii. Jedná se o mimořádnou sezónu hurikánů v oblasti, kde se běžně nevyskytují.
15: Během jediného dne se slabá tropická bouře rychle proměnila v monstrózní hurikán kategorie 5. Jedná se o jeden z nejsilnějších hurikánů v Pacifiku v historii. Předpokládá se, že k tomu přispěl klimatický jev El Niño. Následky tohoto hurikánu zasáhnul například známé Acapulco v Mexiku. Mezitím se objevil další hurikán Odalis, tentokrát kategorie 1. Je to už 5. hurikán v Pacifiku jen za měsíc září. A další tropická bouře má zesílit na hurikán. Z Los Angeles pro Frekvenci 1. Zdeněk Kratochvíl.
13: Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí Tygři představí od 18. hodiny v předehrávce 4. kola v Hradci Králové. Oba týmy mají na kontě skalp obhájců titulu. Je to ale zatím jejich jediná výhra v soutěži.
2: Frekvence 1.
9: Počasí.
13: Dnes bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami, ojediněle taky zabouří. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů. Maxima na horách budou kolem osmičky.
2: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
9: Frekvence 1.
2: Doprava.
13: Bouralo se na D8, kolony hlásí z D1.
16: Bouralo se na teplické dálnici D8 ve směru na Prahu u Veltrus. Na 12. kilometru překáží v levém pruhu následky střetu dvou osobních aut. Délka kolony 7 km, zdržení půl hodiny. Nesouvislé kolony hlavně kamionů po pojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Poprvé se zpomaluje už za Domašovem na 176. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic od Třejklos.
13: Ze zpráv je to vše, ladíte ranní Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
0: A my vás moc zdravíme, přejeme hezké ráno.
1: Krásné čtvrteční ráno, je 24. září, to znamená říjen, listopad, prosinec, přesně čtvrt roku do Vánoc.
0: Ne, tak to se nedá dělat nic jinýho, než tohle. A teď zrovna někdo nadával, že už se v obchodech objevují vlastně ty výzdoby.
1: Vánoční,
0: no. Že už to tam připravují a
1: jako
0: vybavují.
1: Dýně už jsem viděla, ale
0: No, to je právě to, že jako nám to trošku záliba v tom Halloweenu obchodníků teda.
1: Trošku jim jako rozčeřila vody, viď?
0: No, takže se nezačíná úplně tak jakoby brzo, ale myslím si, že ve chvíli, kdy zmizí dýně...
1: No tak to je jasný.
0: Tak je to úplně jasný.
1: To je jasný.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Přejeme hezké ráno, Frekvence 1 s vámi. Už jsme tady zase tři. Pojďme si dát tajemný hlas na start.
1: Krásné ráno.
2: Dobré ráno, na paloučku všem.
1: Ty jo, tak dobrý, no.
2: No a teď vám, jestli posluchači poznají, kdo je vaším hostem.
1: Oblíbená postavička?
3: Velmi oblíbená, no jasně, jo. Jasně. To je dětství, samozřejmě.
1: A jaký byl vlastně nejoblíbenější večerníček?
3: Ty brďo, nebo vy brďo.
1: No, vy brďo.
3: Hele, nejoblíbenější večerníček, já jsem jich měl hodně, měl jsem Jáju a Páju, to mě hodně bavilo. Mm-hmm. A pak byl takový úplně děsivý výtvarný večerníček Rodina Nesových a to mě taky hrozně bavilo. Vy si to pamatujete?
0: Jo.
3: To byly, pamatujete si to?
1: Jo.
3: To byly dinosaury.
1: Lochnesky to byly.
3: Skotský animovaný večerníček.
1: Jo.
3: Podle mě naprosto nudnej, ale jak to bylo něco jiného, než to, na co jsme byli zvyklí, tak to bylo kouzelný. A pak si pamatuju Malou čarodějnici a to mě děsilo. Jakože opravdu byla spousta poetických děsivých večerníčků.
1: Ona byla děsivá, to je pravda, no.
3: Ale zaplať Bůh za to, byly to jako krásný časy.
0: Mám pocit, že jsem měl hrozně rád tu písničku z těch Nesových, teď když nad tím přemýšlím.
3: Ano, ano.
0: Byla
3: Karel Černoch to zpíval.
0: Černoch to byl, jo.
3: Jo.
1: No, tak si, kdo je s námi dneska? přemýšlejte.
3: Moment, anebo Standa Hložek.
0: No já mám pocit, že to byl Standa spíš totiž právě.
3: Možná, jo.
1: Tak to zjistíme.
0: Tak jo.
3: Gumici medium.
4: Frekvence 1.

0: Další český film míří do kin Tango pro tři, je premiéra už příští týden a právě proto je tu s námi, jak jste možná poznali podle hlasu, herec Marek Němec.
1: Rýmuje vždycky, to je strašný. Já jsem právě proto začal režírovat a moderovat, protože když řeknete herec Marek Němec, co musíte dělat dál, to tak, je konec.
2: No, vy byste... herec Marek Němec, to je konec. Tak jo, toto bylo rychlý. Nejrychlejší rozhovor na frekvenci 1.
0: To se mějte.
1: Děkuji za pozvání.
2: Bylo by lepší říkat Němec Marek. Mě to hrozně totiž vadí, když to někdo takhle přehodí.
1: Ne, je to osobnější samozřejmě začít tím křestním jménem, ale právě je tam spousta ještě těch dalších funkcí, že vlastně teď taky trochu moderuju ten rozhlas a zároveň režíruju to divadlo, takže jakmile se to naředí a dá se tam herec, režisér a něco,
2: jo.
1: Tak to tak jako nekope.
2: Jo, a máme říkat toho režiséra?
1: Ne.
2: My si na něj budeme dávat.
1: Ne, o to vypadá, že mě to tak jako zbytní sebevědomí, že tady bude se zvápe na tím. Ne.
2: Marek Němec je dneska s námi na frekvenci 1.
3: Načková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Je! Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl ty

0: Info. Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2013. Gratulujeme.
2: Vypněte starosti a zapněte rádio. Ahoj, tady je Richard Krajčo na Frekvenci 1.

0: Frekvenci 1 v 7 hodin 25 minut. Pojďme hrát o peníze.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: 14,5 tisíce pro vás právě teď máme na telefonním čísle 257 400 999.
0: Tak uvidíme, kdo by chtěl vydělávat peníze. Tady Míra s Lubkou, hezké ráno, kdo tam?
3: Tam slyšíme sami sebe.
0: Dobrý den, haló.
4: Slyšíme se, no.
0: Moment, já tady jsem ten. Jo, slyšíme, že to trošku je to komplikovanější, ale nevadí. Kdo a odkud?
4: Míla teďka momentálně ze silnice kolem Prahy.
0: Jasně, myslel jsem si to, že to bude z auta.
3: Myslím tak na vás pojďme, za volantem.
0: Ať nezdržujem, tady je věta, kterou nám tu nechali kluci z Čechomoru.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Tak co?
4: No, tak já zkusím housle.
3: Zkusíme to prověřit. Myslím, že nebyly housle.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Nejsou to housle, to je samozřejmě logická úvaha, ty by neměly
3: jako
0: chybět.
3: Ale byl třeba cymbál. Ten byl, ale housle ne. Je to teda poprvé, ale každopádně není to ten správný typ. Nedá se nic dělat.
0: Mějte se krásně, šťastnou cestu, hezké ráno. Tak my přihodíme pětistovku. Takže do příští hodiny posouváme kolik peněz?
3: 15 000 korun.
2: Poslední slovo.
1: Anet, řekněte to za celebritu.

0: dnešní ráno na Frekvenci 1. Bude krásné i dnešní odpoledne, je to otázka, protože dnešek by měl být nejdeštivější den z celého týdne. Nejvyšší odpolední teploty mezi 13 a 17 stupni. Jinak deště teď dopoledne víc na severozápadě, odpoledne se bude potom od západu vyjasňovat.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
0: Minuta po půl osmé, krátké zprávy a Katka Vavřínová. Hezké ráno.
3: Pěkné ráno. Vláda Andreje Babiše jmenovala nové členy své rady pro lidská práva. Na místo odborníků, kteří na protest proti převedení agendy z úřadu vlády rezignovali, dosadila podle zjištění Hospodářských novin advokáta ultrakonzervativní aliance pro rodinu Jakuba Kříže, aktivistu vystupujícího proti možnosti změny pohlaví Daniela Blacka a bývalou modelku Taťánu Kuchařovou. Federální soudce nařídil prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům CNN, MS Now a politiku přístup do Bílého domu, informuje agentura Reuters. A hostem presklubu bude dnes po 18. hodině předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib. Romana Navarová se bude ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
3: Bouračku šetří na D8.
5: Silný provoz před Brnem od Prahy způsobil 20-minutové zdržení mezi s tím 83. a s tím 90. kilometrem. Nehoda osobního auta s motorkou se řeší na 15. kilometru dálnice D8 na Prahu. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Provoz brzdí na 21. kilometru na půl hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Ano, šťastnou cestu přejeme samozřejmě také my a k tomu hezké ráno datem 24. září.
0: Krásné ráno, míříme do Ameriky, tam se dějou věci.
6: Tam to ano, poslední ano. Dobou velmi. No.
0: Donald Trump pokračuje v přejmenovávání, jo?
6: Co tentokrát?
0: Tentokrát chce přejmenovat umělou inteligenci na super inteligenci. Prý se mu nelíbí slovo umělá, prý je to falešné.
6: A tomu nevadí, že se bude jmenovat jako ta jeho inteligence? Budou dvě super inteligence teď.
0: Tomu asi nedošlo.
1: Míra Michálek
4: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Jint se bojí o nové auto tak moc, že si jej nechal zaparkovat na terase ve druhém patře. Co vy na to?
2: Jo, já znám pár lidí, kteří obsesivně taky jsou blízko. Znal jsem člověka, který si ho celý balil do takový folie, to auto, i v garáži a vlastně s ním nejezdil. Jako věc s ním pro něj byla představa úplný devastace toho auta. No, ale to samozřejmě jsou psychologické problémy, které souvisejí s jednotlivými osobnostmi, ale rozhodně jako žádný auto na světě za to nestojí.
1: Se teď jenom jako říkám, jak ho dostává jako z toho druhého patra, jo? Jestli vůbec s ním jezdí.
2: Nedostává, ne, on je rád, že ho mám v bezpečí. A já znal toho člověka, ten nebyl o toho daleko, akorát neměl terasu, tak ho měl v garáži,
1: jo. Jo,
2: zabalený ho v takový ty praskací folii, jak se to mačka,
1: jo.
2: Ty bublinky, to mělo obalený tím. A nikdy s ním nikam nejel. Já jsem říkal, on možná doma spí taky obalený v těch bublinkách, aby se neponičil. Ale to je jako vlastně obsesivní porucha nějaká, no tak s tím nehnete. Jsou léky tvrdý a terapie a no. A to je lepší někdy mu tam frknout auto na terasu a tě od něj pokoj.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Čtvrteční ráno, Frekvence 1 s vámi a samozřejmě s námi ve studiu taky Tomáš Píla už tuhle chvíli, je to důležité, to má hezké ráno.
1: Ale krásné dobré ráno i dnes.
2: Krásné ráno i dnes, totiž Frekvence 1 vyráží spolu se značkami Peter Legwood a chodím zdravě za vámi a veze vám pohodlí pro vaše chodidla.
0: Tak co pro vás máme, přátelé? První nejrychlejší získají poukaz v hodnotě 5000 korun, teda ten první na nákup italské regenerační obuvy Peter Legwood, druhý a třetí získají potom dárkové balíčky produktů Chodím zdravě Peter Legwood v hodnotě 2000 korun.
2: Ano, stačí dorazit mezi prvními třemi, říct heslo Frekvence 1 a správně odpovědět na otázku, kde se vyrábí zdravotní obuv Peter Legwood.
0: Tak Tome, kde dneska?
1: No, kde dneska? Dneska se tam dá i doťapat pěšky, protože se potkáme v Praze, konkrétně na Praze 2 ve Václavské ulici 2068/14 a potkáme se tam v 10 hodin 15 minut. A první tři, kteří přijdou a správně odpoví na otázku, kde se vyrábí zdravotní obuv, tak ti jsou automaticky ve hře o vlastně poukaz na nákup této zdravotní obuvy v hodnotě 5000 korun a druhý a třetí místo bude odměněno vlastně dárkovými balíčky v hodnotě 2000 korun. A musím teda říct, že ty boty jsou fakt parádní. Celý týden v nich jako ťapu a jsou fakt příjemný.
2: A jsou hlavně krásný.
1: Jo?
2: To jako je další věc. Ta bota je fakt nádherná, moderní.
1: Jo, a je lehká. No. Takže normálně jako fakt člověk se s tím jako netahá. Je to dobrý.
0: Ještě jednou prosím vás, abyste si to blbě nezapamatovali. Není to Václavské náměstí, ale Václavská ulice.
1: Václavská ulice.
0: Jo,
1: Václavská 2068/14, 10 hodin, 15 minut. Je to na Praze 2, Frekvence 1, Chodím zdravě, Peter Legwood, vy, my, no všechno dohromady.
0: Ty už se hodně těšíš, viděl jsi?
1: Jako jo, tak lidi z toho mají radost, to je skvělý.
0: No jasný, tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. V prodejnách Chodím zdravě najdete kromě italské obuvy také diagnostiku, chodidel, ortopedické vložky na míru,
2: ano, tedy to tě
0: na mě
2: zaujalo.
0: A odborné poradenství. Tak to mě díky a ať to šlape, cestu. Ať to šlape.
1: Krásně poťapané ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.

0: Hezké ráno přejeme, za chvíli 8, další zprávy na Frekvenci 1.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
7: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
8: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A přejeme hezké ráno.
9: Krásné ráno, jsou tu zprávy a Katka Vavřínová.
10: Krásné ráno, do Česka dorazí babí léto. Sněmovnu čeká debata o zmrazení platů vrcholných politiků a popojíždět budete na D1 a D8. Nadcházející prodloužený víkend bude převážně slunečný, postupně se bude oteplovat. V pondělí, kdy je státní svátek, mohou teploty odpoledne vystoupat až na 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Podobné počasí bude pokračovat i na začátku příštího týdne. Platy vrcholných politiků by se měly zmrazit na 5 let. Návrh vládního tábora dnes mimořádně projedná sněmovna. Návrh ušetří ve státní kase desítky milionů korun ročně, řekla Frekvenci 1 poslankyně hnutí ANO a členka rozpočtového výboru Jana Murová. Ke zmrazení platů dodala.
11: Ekonomického hlediska je to především symbolický krok, ale myslím si, že i ty symboly, zejména v politice, mají svůj význam. Myslím, že chceme, aby lidé šetřili, jestliže chceme osekávat státní správu, chceme se dívat na každou korunu, možné úspory, tak vidím tu symboliku v tom, že začínáme zejména u sebe.
10: Prezident republiky by za současných pravidel vůbec poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Plat řadového poslance by se zvýšil na více než 120 tisíc korun. V Jevíčku na Svitavsku zítra otevřou nové zubní centrum. Město dalo do novinky desítky milionů korun.
12: Přímo v domě na náměstí, kde bývala policejní služebna, vyrostly 3 moderní ordinace s 3D rentgenem a zubní laboratoří. Centrum, na které dalo Jevíčko 24 milionů korun, prozatím startuje bez smluv se zdravotními pojišťovnami a také stále hledá stomatology a dentální hygienistky na plný úvazek. Veřejnost se bude moci do centra podívat od 12:30 do 15:45 odpoledne. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
10: Hokejový obránce Tomáš Galvas se vrací z kempu Pittsburghu do extraligového Liberce. Penguins po úterní porážce 4-7 v přípravném utkání proti Detroitu zúžili kádr, ze kterého byl vyřazen i český reprezentant. Klub NHL o tom informoval na sociální síti X.
8: Frekvence 1.
2: Počasí.
10: Na babí léto si musíme počkat. Dnes bude obloha zatažená, oblačná, na většině území postupně s deštěm nebo přehánkami a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem osmičky.
13: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Frekvence 1.
8: Doprava.
10: A krátce po 8 hodině míříme na dálnice.
14: Silný provoz na D1 před Brnem od Prahy způsobil 15-minutové zdržení mezi s tím 83. a s tím 90. kilometrem. Nehoda osobního auta s motorkou se řeší na 15. kilometru dálnice D8 na Prahu. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Provoz brzdí na kilometru 21 na více než půl hodiny. S opatrností bez zdržení projedete okolo nehody na 10. kilometru D2 na Brno. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martin.
10: Ze zpráv je to vše. Slovo na frekvenci 1 mají Lubka Ponížilová a Míra Michálek.
0: No to slovo má váhu.
10: To slovo má váhu. Počkej, no? Slovo má váhu, ale čárka má váhu. Čárka ve větě má strašnou váhu. Proč o tom mluvím? Protože dneska je světový den interpunkce. Tak nejznámější věta, ta je asi známá. Pojďme jíst děti, anebo pojďme jíst děti. Že jo? Když tam je čárka, nebo tam není čárka, tak najednou je z tebe kanibal. Ale ještě mě baví jedna věta. Tvoje stará pila leží ve sklepě. To je jasný, tam prostě leží ten krám. Ale když tam uděláš čárku,
0: tvoje stará pila
10: čárka
0: leží ve sklepě.
10: Leží ve sklepě.
0: Tak tam pořád leží ten krám, ale.
2: Míra Michálek
8: a Lubka Ponížilová.

0: Nový český film Tango pro tři od příštího týdne v kinech. Zákulisí taneční soutěže.
1: Ano.
0: Vy v jaké roli?
2: Já v roli režiséra, to znamená, já sedím za plexisklem a trpím společně s Markem Taclíkem, který hraje producenta, že nemůžeme vstoupit na ten parket, protože Honza nebo Jan Kolejník, stejně jako Kristýna Boková, tančí fantasticky a bylo to krásný se na ně dívat. Myslím, že to bude výtvarně velmi zajímavý, i kromě toho, že to bude podmanivý pohybově. No a my jsme seděli a jenom jsme vlastně před plexisklem dělali nebo hráli ty lidi, kteří se starají o ten background, aby to všechno fungovalo a aby to odsejpalo směrem k těm divákům, protože to je vlastně virtuální soutěž ve smyslu, že tam nejsou živí diváci, ale posílají hlasy do té soutěže. Takže to je to posun od takových těch Stardance a podobných soutěží, kde ti diváci skutečně jsou. Takže my jsme to měli na přeskáčku, stříhali jsme, no a ta moje postava toho režiséra, pokud se chcete na toho zeptat, tak je to hodný člověk. No. A teď jsme si povídali s tím Tomášem Jeřábkem právě o tom, jak se hrajou hodní lidi.
0: Blbě.
2: To je trochu nuda. Musíte mít vedle sebe grázla, musíte fungovat na principu kontextu nějakého, jo, nebo kontrastu s ním, ne, ještě lépe řečeno. Takže to já jsem naštěstí měl, že není to grázl, ale prostě ať i když bude hrát faráře, tak stejně máte pocit, že má normálně zlatý fény a zlatý hřebeny pod sutanou. Jo.
1: A na co se můžeme těšit? Komedie?
2: Já si myslím, že to není úplně čistá komedie, že to je úsměvný film, to určitě humor tam je, ale je to vlastně taková, bych řekl, trošičku i existenciální taneční movie o tom znovu nalezení sebe sama a nějaký hodnoty. Já doufám, že tohle to tam prosákne do toho filmu a zároveň je to film o tom pohybu a o té vášní stance, což je podle mě něco, co lidi mají rádi.
0: Film, o kterém se bavíme, Tango pro tři, má premiéru příští týden. Frekvence 1.

0: s námi dnes na Frekvenci 1. Teď mě tam nejde říct to herec teda.
1: Tak říkej režisér.
2: Moderátor. Marek Němcátor.
1: Tak protože Marek je režisér a hraje režiséra, no tak uh-huh. prostě pojďme
0: tak
1: říkat.
0: Tak prostě dublovaný režisér, dnes vlastně by se dalo říct. Mluvíme o novém českém filmu Tango pro tři. Co by v realitě, kdyby přišla nabídka ze Stardance, možná už přišla? Šel byste do toho? Ne jako režisér, ale
2: úplně,
0: jako...
2: Takhle úplně upřímně, já jsem to

0: vkus a glanc, a který má smysl.
1: Tak Marek Eben a Tereza Kostková končí.
0: No, teď bude Marek Němec. Ebena, na parket se nedostanu.
2: Marek jako Marek,
1: přesně. No. A pohybový talent vám bude, víte k čemu.
0: Tak, přesně tam.
1: Marek Němec je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny. Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl.

0: Krásné čtvrteční ráno na Frekvenci 1, tak Kačka tady před chvilkou mluvila o tom, že má být nádherně od příštího týdne. Kolik jsi říkala, Kači, 25?
1: Až 25, 21 až 25, no.
0: Tyjo, babí léto. A to jsme se báli, že nakonec to babí léto nebude a ono vypadá, že to vyjde.
2: Tak když mluvíte o svém věku, Kači, kolik tě je? 21 až 25, tak zhruba, co?
0: No nic, pojďme se podívat na počasí, máme na to odbornice, meteoroložka Dagmar Honcová, každé ráno.
3: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
4: Krásné ráno, před námi je nejdeštivější den z celého týdne a také relativně chladný, takže deštníky, pláštěnky a dlouhé rukávy rozhodně všude sebou. Převládat bude oblačno až zataženo na většině území Česka s deštěm nebo s přeháňkami a v severní a severovýchodní části našeho území se srážkové úhrny zastaví až na 15 litrech na metr čtvereční. Vyloučené nejsou ani ojedinělé bouřky. Během odpoledních hodin bude ale od západu docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek, takže v západní části našeho území ve večerních hodinách už bude i polojasno. No a nyní k těm teplotám. V odpoledních maximech nejčastěji naměří 13 až 17 stupňů, což jsou teploty o 4 stupně Celsia nižší, než je pro toto období běžné.
3: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: 2 minuty po 8:30, krátké zprávy a Katka Vavřínová.
7: V Plané nad Lužnicí hoří hala, ve které se nachází mimo jiné nákladní auta. Hale se propadla střecha. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4, informovali o tom na síti X. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svou návštěvu Spojených států. Setká se se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou. Bude jednat s guvernérem Jimem Pillenem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. A hostem presklubu bude dnes po 18. hodině předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib. Romana Navarová se bude ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
6: Frekvence 1.
3: Doprava.
7: A Martina nám řekne, jak to vypadá aktuálně na silnicích.
8: Silný provoz na D1 před Brnem od Prahy způsobil 30-minutové zdržení mezi STým 83. a STým 90. kilometrem. Nehoda osobního auta s motorkou se řeší na 15. kilometru dálnice D8 na Prahu. Nehoda už je na krajnici, provoz brzdí na 10 minut. Příjezd do Prahy po D5 se brzdí na 6. kilometru, počítejte s 20 minutami navíc. Pokud pokračujete dále po pražském okruhu směrem na Modlatice, čeká vás dalších 20 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: A hezké ráno.
0: Krásné čtvrteční ráno, já se
2: Co pak se stalo?
0: Strašně bavím, úplně jako úžasná zpráva. Tesla jako auto začala během řízení budit asijského řidiče, protože si podle přivřených očí myslela, že usíná.
2: Ježíš, to jsem někde viděl, tu zprávu. Ona má, že ho detekce očí a ve chvíli,
0: ano,
2: kdy začneš
0: vlastně,
2: přivírat...
0: Kdy vlastně ty oči jako jsou jako uší, než si
2: tak
0: jako...
2: tě začne budit.
0: Jo, a tak on vlastně sedl do auta, popojil, já nevím, fakt hrozně krátký úsek, já nevím, 5-10 kilometrů a Tesla prostě začala vibrovat a pípat a žvát.
2: Aha, a začala mu zastavovat.
0: Přesně.
2: A on seděl chudák...
0: Dej si pauzu, odpočini si.
2: Seděl v té Tesle, říká, to by se mi v Mazdě nestalo.
6: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Vedoucí zájezdu nechala za trest ve Francii 8 gymnazistů ze Slovenska. Co vy na to?
2: No, nevím, co provedli.
1: No, oni nějak jako večer před odjezdem tak nějak jako hodně dělali jako hluk a
2: dělali bordel.
1: Tak měli prostě měli veselý večírek, jako 6 kluků, 2 holky.
2: A ona je nechala v té
1: Francii? A ona je tam nechala, on s nima teda zůstal, učitel.
2: Ano.
1: A, ale jinak zbytek odjel a ten učitel vlastně se tak o ně staral a rodiče museli zajistit přesun těch lidí.
2: Že si pro ně studentů museli přijet nebo je poslat s tím učitelem. Tak je to zvláštní řešení, poměrně razantní, neobvyklý a něčím je samozřejmě nepatřičný.
1: Umím si představit, že jsem mezi těma 8 na gymnáziu.
2: No, tak to já si umím představit výborně. A dokonce i bez zlobení. Já jsem se dostavil jenom s ksichtem a řekli, tak ty nepojedeš. Ale no a na druhou stranu, tak ono to asi bylo koordinované s tím učitelem, že tam s nima zůstane a tak, ale je to taková patlárna, bych řekl. Jako.
1: Ale zase na druhou stranu, jako musím říct, když se představím sebe v těch 17, 18 na tom gymplu, že tohleto je zdaleka ten největší trest, který mohla vymyslet, protože tím, že do toho zapojila rodiče, kteří museli zaplatit ten odjezd, no, tak doma byl strašný výbuch. Já, jako kdyby jim to řekla po...
2: Já jako, vím, ale tak máme to tam takový jako malej zádrhel, že to, že se chovali blbě, jistě zaslouží nějaký potrestání v rámci teda intencí toho přestupku, ale zrovna jako doprava třeba domů mi nepřijde, že je ta oblast, kde by se to mělo hledat.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1 Taylor Swift umí šokovat a překvapit. Teda.
1: Ano, předevčírem překvapila novým singlem, ale pozor, před pár hodinami, opravdu před pár hodinami, je to nějakých 12-14 hodin, překvapila znovu, když oznámila, že vydává přídavek k poslednímu albu, a to hned 4 novinky. Takže to album bude vlastně
0: o
1: 4 písničky delší a vyjdou zítra. Takže ještě jsem někde četla, že to natočila během dovolený ve Švédsku.
0: Dokonce?
1: Jo. Ona odjela do Švédska.
0: Že to bude mít jako i zvuk aby. Jako bych se...
1: Že by aby.
0: No tak se na to těšte, teď jdeme hrát o peníze.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: 15 tisíc tam pro vás máme.
0: 257 403 devítky, číslo, na které voláte. Hezké ráno, tady Míra s Lubkou. Kdo tam? Slyšíme se, dobrý den.
4: Dobré ráno, tady je Marie od Uherského Hradiště.
0: Maruško, zdravíme vás. Tak, máme tady větu, kterou nám tu nechali kluci z Čechomoru, ta zní takto.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
1: Tak co myslíte, Marie?
4: Host.
1: Pojďme to prověřit.
0: 15 tisíc ve hře, zkusme to.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Bohužel. Ani host není to slovo, které hledáme, nevadí.
4: Přihodíme.
1: Přesně tak. Pětistovku, mějte děkujeme. Se krásně.
0: Naslyšenou 500. A tedy dnes dopoledne na Frekvenci 1.
1: 15,5 tisíce.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
2: Petr Hrůza, specialista na kybernetické podvody. Tak jaké jsou ty nejnovější triky šmejdů, co útočí na naše účty? A jak se jim bránit?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Dnes s námi na frekvenci 1 Marek Němec, herec.
1: A režisér.
0: A režisér. Když jsme probírali motorky, já jsem vás teďka někde viděl v elektroautě. A skoro bych vás tipnul spíš na takového staromilce, který by šel do toho benzínu, nafty. Jak jste se zpřátelili?
2: Hele, já jsem měl taky možnost vlastně testovat nějaký elektroauta pro jeden časopis a bylo to pro mě teda opravdu, musím říct, jako jedinečný a mám spoustu zážitků, včetně takových těch krásných. Zároveň mám třeba, nebo bydlím v domě, kde jsme si udělali solár a je tam wallbox, takže pro mě to dává smysl do toho města, jednoznačně to elektroauto. Tím, jak se ještě navíc, jak roste ta síť těch dobíjecích stanic. Samozřejmě nebavme se o uhlíkový stopě, kterou vytváří ta výroba toho auta. Je to děsný, těch aut je strašně moc. A nemyslím jenom elektro, ale i těch benzínových. Ale opravdu jsem třeba udělal, a to teda děti úplně jako hýkají vždycky, když si na to vzpomenu, že jsme udělali to, že jsme vyrazili do Benátek, ale ne nad Jizerou, jo? Do Benátek normálně elektroautem, který má dojezd 80 kilometrů. Velký takový, nebudu říkat značku, ale velký takový airport shuttle, jo, řekněme. A oni mi říkali, ty firmě, my vám to nedovolíme, Marku. Já říkám, že mi to dovolíte, bude to skvělý. A opravdu jsme po 80 kilometrech stavěli, dobíjeli, prostě tak jsme cvičili hold, dělali jsme nějakou chemii, fyziku s dětma a cesta je cíl. A jeli jsme tam opravdu asi 17 hodin do těch Benátek. Dojeli jsme, strávili jsme celý den v těch Benátkách a večer, když jsem do toho nasedl, měl jsem 10% na baterce. Říkám, do Mestre dojedu, tak píchlí kolo, takže úplně všechno špatně. A pamatuju si, jak je děti potom, jak stoupáte tím Brennerem, tak říkali, tati, nám je zima. Já jsem říkal, zavři hubu, já si deku, jestli chceš domů
1: dojet. Dýchej.
3: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že je ti to v steku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve svých gesta i v činy a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schod.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti smete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, i ne.

0: Marek Němec je tady dneska s námi, pardon, můžeme to říct ještě jednou, režisér Marek Němec a taky...
1: No nestej, tak on, není to naše blbý jméno.
0: Já jsem chtěla říct, jako režisér Marek Němec a taky herec a ono to je vlastně ve výsledku.
2: Je to úplně jedno. Prostě je tak, tak nic. Šáša, Marek Němec.
0: Tak od příštího týdne můžeme vyrazit do kina na nový český film Tango pro tři. To je jedna možnost, kde vás vidět. Kde je další šance?
2: No tak já obvykle mezi 11. a 12. procházím Václavským náměstím.
0: Takže tam, tam si počíhat,
2: ale lidi můžou opravdu, teď běží kriminálka Slapy v televizi, to myslím, že se docela povedlo, že to je pěkný, koukatelný, tak na to určitě se můžou dívat. No a potom do divadla za námi můžou, samozřejmě, a to já budu moc rád, ať už je to Kalich nebo Komorní Kalich, kde hraju monodrama Oko tygra, které hraju právě dneska. A zítra s ním odletám do Chicaga, budu hrát v Chicagu pro Krajanky, takže to je pro mě jako velký dojemná věc, opravdu si moc těším. No a nebo do Ungeltu na krásný představení Brácha, nebo do divadla v Dlouhé, tak pojďte chodit do divadla, tam já většinou bývám a jsem tak krotkej po tom představení, že jsem jak Mončičák, můžete do mě píchnout, vyfotit si mě, jsem jak kašna, stojím a jsem k dispozici.
0: Na tom Václaváku, když si vás někdo odchytí, taky se s ním vyfotíte, nebo to nemáte na ulici rád?
2: Ne, vůbec mi to nevadí. Vůbec ne, já jsem rád. Musím říct, že mám jako příjemný vždycky ty setkání. Jediný, co nemám rád, a to fakt nemám rád, když si vás někdo fotí, co v obchodě potají.
0: Jo.
2: Tak to já pak jdu za tím člověkem a řeknu mu, pojďte to vymazat a pojďme se vyfotit normálně spolu, protože to mně připadá, že to je opravdu jako zásah do, to je National Geographic a to úplně být gazela, která prostě vykonává potřebu zrovna, co jako není potřeba, takže to je jediná situace, kdy to nemám rád, ale jinak jsem vstřícnej, protože lidi jsou vstřícní.
1: No a nějaký režijní plány třeba?
2: Ano, děkuji za ten nepřipravený dotaz. Nemám opravdu teď radost, že v Kalichu na jaře budu režírovat krásnou hru Večeře s přáteli, to je taková křehoučká, něžná věc. Jsem moc rád, že to divadlo Kalich, přestože je komerční a musí cílit na ty, řekněme, prvoplánovější texty, takže si dovolilo tuhle tu odbočku k něčemu, co je, řekněme, trošičku nejistější voda, ale já věřím, že v tom je spousta něhy a humoru. No a musím to tak vyvažovat. Vždycky jednou za sezonu režírovat a jednou za sezonu něco odehrát taky jako herec. A těch představení je potom hodně a já taky chci být doma ještě a tak si to snažím nějak klubit. No tak hledáme balanc. Celý život hledáme balanc.
1: Tak jo, moc díky, že jste si udělal čas, ať se daří.
2: Já taky děkuju, mějte se fajn.
0: Marek Němec byl s námi dnes na Frekvenci 1, herec a režisér.
2: Jo!
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na dek.cz.
10: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
11: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Abychom byli přesní, minuta po 9. hodině a je tu Katka Vavřínová.
12: Dobré ráno, lidé se po dnešku dozví, kam půjdou volit zastupitele či senátory. Evropská unie chce zakázat volný prodej rajského plynu a provoz brzdí na D5 a Pražském okruhu. Voliči by už měli vědět, kde budou letos vybírat své obecní zastupitele. Informace o volebních místnostech musí být zveřejněné na obecních vývěskách nebo webech.
13: Hlasovat se bude v pátek 9. a v sobotu 10. října. Lístky dostanou lidé do schránky nejpozději 3 dny před volbami. Místnosti se většinou nemění a bývají například ve školách nebo na obecních úřadech. Pozornost by ale měli věnovat svým místnostem lidé, kteří se během léta přestěhovali. Ti by se totiž měli na obecním úřadě ověřit, že jsou správně zapsáni ve voličském seznamu podle svého nového trvalého bydliště. Právě podle něj se totiž určuje, kde a jaké obecní zastupitelstvo můžou volit. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
12: A některé volební komise mají problém se získáním členů. Řeší to například některá místa v Královéhradeckém kraji.
14: Personální krizi i na této úrovni nezažehnaly ani letošní vyšší odměny za členství volební komisi. Zatímco největší zájem o tuhle práci hlásí Hradec Králové, třeba Trutnov nebo Nové Město nad Metují se potýkají s vážným nedostatkem lidí. Například trutnovská radnice musí improvizovat a komise doplnit z vlastních lidí, a to hned asi 3/4, tedy zhruba 150 členů komisí. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
12: Brusel chce od příštího roku odstřihnout běžné spotřebitele rajského plynu, píše i dnes.cz. Ten tvoří náplň bombiček na výrobu šlehačky. Mladí lidé ho však zneužívají jako party drogu. Sjíždějí se s ním pomocí nafukovacích balónků, protože navozuje okamžitý stav euforie a smíchu. Vyřazené tlakové nádoby navíc způsobují ničivé exploze ve spalovnách odpadu. Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ligě mistrovských Pardubic se Bílí Tygři představí od 18 hodin v předehrávce 4. kola v Hradci Králové. Oba týmy mají na kontě skalp obhájců titulu, je to ale zatím jejich jediná výhra v soutěži.
11: Frekvence 1.
3: Počasí.
12: Dnes bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami, ojediněle taky zabouří. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů. Na horách naměříme maximálně 8.
15: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
3: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: Provoz brzdí na D1, D5 i Pražském okruhu.
16: Silný provoz na D1 před Brnem od Prahy způsobil 30-minutové zdržení mezi 183. a 190. kilometrem. Příjezd do Prahy po D5 brzdí na 6. kilometru, počítejte s 20 minutami navíc. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, čeká vás dalších 20 minut až k exitu Ořech. Pražský okruh v opačném směru ve směru na Ruzyni brzdí mezi Vescem a exitem Ořech. Na vině je silný provoz a dopravní nehoda mezi tunely na kilometru 10. Dochází k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
12: A krátce po 9. hodině ladíte Frekvenci 1 s Milošem Pokorným.
17: Hezké ráno, přátelé. Tak, já začnu Jaromírem, protože má dneska svátek, takže třeba napadá zcela neznámý hokejista jeden. Jmenuje se Jágr, asi Jágr, tak nějak. Jaromír Jágr třeba dneska svátek. A další Jaromírové, které máte kolem sebe, nezapomeňte na ně. Bylo by jim to velmi, velmi líto, ale taky někdo může mít narozeniny. Pozor, jako jo, třeba nějaké významné kulaté a tak dále. Třeba u nás v rodině to dneska máme. No, v každém případě důležité je, že dneska se podíváme na takovou tu věc, která se jmenuje, řekněme, prevence, protože mě zaujala akce Blesku, která probíhá po různých městech České republice a kde se zadarmo můžete nechat vyšetřit. A oni vám třeba řeknou, ježiš, ale vy byste si měli dojít. Tak se na to podíváme, protože to má velký zásah a myslím si, že podzim je zrovna měsíc, kde bychom mohli všichni společně si dát taky ty preventivní prohlídky, které nás nebaví, samozřejmě. Takže i Frekvence 1 se bude podílet na akci, která bude v listopadu a bude se mnám november, a to je pro pány urologie. Ano, přesně tak, přátelé. Budeme nosit kníry a každý se bude ptát, proč máš kníra, vypadáš tom příšerně. A ty nebo dotyčný řekne, právě proto, abych upozornil na to, že si máme dojít na urologii a tak dále. Dostaneme se k tomu. Hezké ráno z Frekvence 1.
11: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Pokud byste to chtěli ještě někdy vyzkoušet, tak ta akce s tím bleskem funguje tak, že blesk zorganizuje na nějaké místě, většinou to jsou náměstí nebo také ty veřejná prostranství. To, že zajistí prostor, zajistí spolupráci s odborníky, s lékaři, jsou to většinou jako stany a tak dále, kde vy přijdete a necháte se zcela zadarmo vyšetřit. A je to o tom, že buď vám doktor řekne, že jste úplně OK, a nebo vám řekne, bacha, tady se mi něco nelíbí, dojděte si a nasměrují vás. No a jak to dopadlo v Ostravě, jen tak jako na mátku na Masarykově náměstí, tak tady máme různé diagnozy, ale u jednoho pána to dokonce byl melanom, který se musí řešit okamžitě, pak tady echo srdce odhalilo vady u 10 lidí, pak jsou tady extrémní tlaky a jako velké teda, takže jako píšou tady hazard s extrémním tlakem a pak jsou tady takový ty jako řekněme standardnější věci, ale které jsou také dobré tu a tam prověřit. No a já jsem si říkal, že ten podzim, který se nám jako nezadržitelně blíží už i tím počasem, je správná doba si prostě hold sednout někde v ordinaci a počkat chviličku, než na vás přijde řada. Jak jsem říkal, že i Frekvence 1 podporuje a bude podporovat projekt Movember, kde pánové chodí s knírem. Teď jsme se o tom bavili s Mírou, že bohužel teda teď mladí nosí kníra i tak. Takže je těžko odhadnout, kdo podporuje Movember, to znamená, aby si chlapi došli na urologii, a kdo to má jako modní doplněk, jako třeba můj kamarád a herec Tomáš Micháček, který mě překvapil knírem, protože vypadá jak snědkový podvodník, jako většina chlapů, co má kníra. A v tu chvíli prostě jako je dobré prostě na to myslet, na tu prevenci a dojít si. No a mě by zajímalo, jestli mi napíšete nebo zavoláte, jestli jste něco podobného absolvovali, buď přímo s bleskem, anebo s někým jiným, že vlastně jste někam zašli jen tak v uvozovkách, no tak je to zadarmo, nemusím tam čekat nějaký fronty jako v nemocnici. A ještě tam, myslím, za to dostáváte nějakou oplatku nebo něco, asi každé místo má jinou specifikaci občerstvení. V každém případě je to o tom, že prostě můžete přijít na něco, co absolutně netušíte, že by vám do budoucna mohlo dělat problém. Někdy to může být fatální, ale někdy to může být jenom třeba špatný dýchání nebo ten tlak, což má spoustu lidí. Takže napište mi, poprosím vás, na 736-300-444 SMS-ku, nebo můžete zavolat 257-400-999, samozřejmě můj Instagram, anebo apka Frekvence 1, kde namluvíte do 30 sekund. Byla jsem tam a tam, byl jsem tam a tam a zjistili mi, že má vysoký tlak, třeba něco podobného. Je to určitě dobrý, protože se může přijít na věci, které vás ani nenapadají. Ne, že bychom chtěli jako něco vyvolat, ale jako prevence je prevence. Napište, volejte, jestli jste absolvovali, popřípadě, jestli se něco podobného chystáte. Podzim je na to jako dělaný.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
6: O elektrickém vytápění se společností Phoenix.
7: Už dnes v 16.40.
5: Jen na Frekvenci 1. Frekvence 1.
7: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
7: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: Míra mi sice jako už vyjel mikrofon, ale já ty touto milu dokonce, jako ať je to Afrika, anebo Hit Rouzano, za který dostali Grammy.
1: Fakt jo, já ho moc nemusím, řeknu ti proč.
0: Ne,
1: protože jsme ho měli jako záložní song v rádiu, kde nám permanentně padalo vysílání.
0: Tak si mi to jasný, tak to
1: takže každý den jsem ho slyšel.
0: Jo, jo, ale já jako touto je jako legendární, jako monster kapela a tyhle dva songy zbožňuju, takže sorry, že mám ráhory, ale prostě bude to až do konce. Tak, mám tady naši báječnou Katku a já se jí chci zeptat na jednu věc.
2: Ano.
0: Já tady řeším prevenci, říkám podzim, mohli bychom chodit na vyšetření, protože je ošklivo, tak co bychom kromě četby a filmu a pití alkoholu střídně teda dělali, chodili na vyšetření. A Blesk tady dělá nějakou skvělou akci, která mě fakt baví, že prostě zadarmo vyšetří lidi a z toho, co vidím, tak opravdu jako hodně lidí má problém a neví o tom a náhodou šli kolem, tak si Marušku necháme změřit tlak a on je sakra vysoký, anebo jsou to horší věci. Ty jako mladá žena, myslíš na prevenci?
2: Já se přiznám, že moc ne, a dokonce jsem nedávno četla nějaký průzkum, se kterým jsem jako velice stotožňuju, že lidi nechodí na prevence právě kvůli tomu, že se bojí, že jim tam něco najdou, ale...
0: To je pravda.
2: To je prostě...
0: To je jako, no,
2: protimluv.
0: Naprostý protimluv.
2: Ne, snažím se, ale zrovna nedávno jsem byla na preventivní prohlídce u kožaře a to se přiznám, že z toho jsem měla obrovský strach.
0: To má každý. Ale pak tam ta úleva, když ti řekne, máte to v pořádku, přijďte za rok, to je skvělý.
2: To jo, ale jak sonduješ každičkej pohled toho doktora.
0: Já to vím.
2: No.
0: Já takhle jsem od takových už 10 kamarádů právě na tu urologii.
2: Mm-hmm.
0: A neexistuje. A pak, já ti fakt děkuju. Já jsem se tak bál. Jo. A když jsem tam od toho kamaráda, který mu je přes 70 a nikdy nebyl a říkal, že to nepotřebuje, říkám, kamaráde, ty to potřebuješ. A pak, když jsme vyšli, říká, mně se tak ulevilo, já se toho tak bojím. Říkám, více blbý, že potom už je pozdě.
2: No, to jo.
0: Tak, no nic. Pojďme na veselé zprávy.
2: Pokusím se.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V Libanu došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
5: Najděte.
6: Pan Play originál série se vrací.
7: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
6: Nová mise.
8: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
6: Nová výzva.
9: U nás se vždycky něco stane.
6: Extraktoři. Nová série už teď pouze na OnePlay.
2: Dobré dopoledne. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svou návštěvu Spojených států. Setká se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou. Bude jednat s guvernérem Jimem Pelenem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. Polsko má podezření na sabotáž ve spojitosti s požárem, který propukl ve středu večer na pozemní stanici satelitní internetové služby Starlink. A do presklubu Frekvence 1 dnes dorazí předseda pirátské strany Zdeněk Hřib. Romana Navarová se bude ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a taky na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
10: Frekvence 1.
11: Doprava.
2: A po krátkých zprávách míříme ještě na dálnice.
12: Silný provoz na D1 před Brnem od Prahy způsobil 15-minutové zdržení mezi tým 83. a tým 90. kilometrem. Příjezd do Prahy po D5 se brzdí na 6. kilometru, počítejte s 20 minutami navíc. Pokud pokračujete dále po pražském okruhu směrem na Modlatice, čeká vás dalších 15 minut navíc až k exitu Ořech. Pražský okruh v opačném směru ve směru na Ruzyni brzdí mezi Vescem a exitem Ořech. Na vině je silný provoz, občas dochází k blokovému odbavování v tunele. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Jan Bárta, samozřejmě hit on my head. No a mě tady píše Petra, a ahoj Miloši, moje maminka tohle kdysi absolvovala a byla z toho nadšená, protože nerada chodí k lékaři a tady to měla cestou z nákupu, jo, no, vlastně ono to tak je. Jdete přes náměstí, tam jsou stany, vidíte tam, že tam je blesk, ordinace, plusko, že jo, nebo křížek, jak to já zase říkám, plusko. No a máte to za sebou a po případě vám řeknou, no tak jako, že si tady dojděte, ať máte klid. Tak, děkuju, pak tady máme Pavel, zatím jsem neměl odvahu, jednou jsem šel přes náměstí a něco podobného tam bylo, možná dokonce i toto v závorce, no a já jsem říkal, no tak jako fajn, dobrý, tak se někdy zastavím, ale zatím na to nedošlo, ale teď už bych to chtěl zlomit, takže to je taky v pořádku. No a potom tady máme Berta píše. Ahoj Miloši, já ještě ne, ale můj brácha na tom byl a zjistili mu nějaký problém a poslali ho na koží. Tak to, o tom to přesně jako je. Takže nezapomeňte, že to stále můžete sledovat. Když se podíváte do blesku, tak oni většinou napíšou, že se to chystá a vy si řeknete, tak já si to naplánu, tak abych to prostě krásně absolvoval. Takže prostě takhle. Vyzkoušejte a pokud jste už něco podobného absolvovali, volejte, pište, zajímá mě, jaký jste z toho měli pocit a jestli jste se tam třeba jako nebáli, jako někdo má takový ten nemocniční syndrom bílého pláště, že prostě jakmile vleze do nemocnice, tak má jednou horečku a všechno bolí, tak třeba to funguje jinak venku. Tak stále ještě máme čas. Hezké ráno.
1: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1. Soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.

0: Tak už je tady má drahá kolegyně Marta, hezké ráno.
1: Krásné ráno, Miloši.
0: Tebe se ptát, jestli chodíš na preventivní prohlídky, asi zbytečně.
1: No, chodím, ale není to ani kvůli tomu, že bych doma měla doktora, ale spíš kvůli tomu, co jsem v životě ztratila, že maminka, brácha a jasně, tak. A že je to vždycky lepší, vlastně jeden z mých nejlepších kamarádů, který je mladší než já, ten šel na preventivní prohlídku a tam mu zachránila život.
0: Teď jsem o tom četl, že taky tam jako pán jako za 5-12.
1: Takže to je vždycky to je lepší. Jo. Ještě a zase jsem měla jinou kamarádku, která říkala, že se tak bojí jít k doktorovi, protože ví, že jí něco bolelo.
0: No, ten nesmysl,
1: a že se tak hrozně bolí a potom bylo pozdě, to se bohužel stalo i mému bráškovi, že se tak strašně
0: bojíš,
1: bál. A pak si říkal do prčic, proč jsem nešel dřív.
0: No, proto já říkám, že můj oblíbený film se jmenuje Lepší pozdě, nežli později. Uh-huh. A to si myslím, že i tady platí, že
1: je
0: radši jako i s tím strachem tam zajít, nechce se mi, ale jdu, a pak ježiš, zaplať pánbu.
1: Hele, každý se taky promíchám a nenechám jí spálit, že jo? No, se podíváme, jestli se nepřepaluje.
0: Je to tak. Takže
1: dávajte na své pozor.
0: Jo, hezký vysílání.
1: Ano, děkuji.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Jestli nechceš, už víc nehledej. Budu tvůj bulldog.
1: Ty největší.
2: Největší hity posledních let. Hi, nice to meet you too.
1: Like maybe we could go. Let's get up off our feet. Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
8: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
9: Comic-Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic-Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic-Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
10: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
2: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Zprávy si pro vás připravila Kateřina Vavřínová. Krásné dopoledne.
11: Pěkné dopoledne. Prodloužený víkend bude ve znamení babího léta. Sněmovna i dnes mimořádně jedná a provoz brzdí na D1 před Brnem a D5 před Prahou. Nadcházející prodloužený víkend bude převážně slunečný, postupně se bude oteplovat. V pondělí, kdy je státní svátek, mohou teploty odpoledne vystoupat až na 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Podobné počasí bude pokračovat i na začátku příštího týdne. Poslanci dnes v rámci mimořádné schůze mají opět řešit zmrazení růstu platů politiků. Svolala ji koalice v čele s premiérem Andrejem Babišem. Tomu předseda hnutí STAN Vít Rakušan v úvodu jednání vyčetl, že plýtvá časem poslanců na témata, která mají jen pomoci v blížících se volbách.
12: Měří se podle reality to, co cítí naši občané a oni považují za naléhavé, nebo se měří ta naléhavost podle toho, že nějakým stranám a hnutím nestoupají preference tak, jak by si přáli a potřebují řešit nějaká témata krátce před volbami, témata, která jsou líbivá a vždycky se líbí, třeba jako platy politiků. A potom ti samí poslanci těch stran v kuloárech říkají nám opozici, no snad uděláte něco, aby tohle neprošlo.
11: Podle Rakušana by měla vláda přijít s konstruktivním řešením bezpečnostní situace, která se podle řady evropských lídrů velmi zhoršuje. Liberecký soud podmíněně propustil Tomáše Čermáka. Vykonal přes polovinu trestu z 5,5 let za podporu a propagaci terorismu. Svého jednání u soudu litoval. Čermák v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích. Překročil tak meze svobody projevu. Slovenský hokejový reprezentant Adam Sýkora bude kvůli zranění z přípravného zápasu před NHL 4 až 5 měsíců mimo hru. Zástupci New York Rangers uvedli, že 22-letý rodák z Piešťan má potíže ve spodní části těla. Podle spekulací zámořských médií laboruje s kolenem.
2: Frekvence 1.
4: Počasí.
11: Na babí léto si budeme muset ještě počkat. Dnes bude oblačno až zataženo. Od severozápadu v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů. Na horách naměříme maximálně osmičku.
13: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
11: A po 10. hodině míříme na silnice.
14: Silný provoz na D1 před Brnem od Prahy způsobil 20-minutové zdržení mezi s tím 83. a s tím 90. kilometrem. Příjezd do Prahy po D5 se brzdí na 6. kilometru. Počítejte s 30 minutami navíc, pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modletice. Čeká vás dalších 15 minut navíc až k exitu Ořech. 10 minut naberete na D1 na Prahu mezi 28. a 24. kilometrem. Je to v úseku dopravního omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
11: Ze zpráv je to vše, ladíte Frekvenci 1 s Martou Jandovou.
1: Krásné dopoledne, ještě jednou doufám, že se máte báječně, protože je čtvrtek, je teda aspoň v Praze plačtivý čtvrtek. 24. září svátek má Jaromír, tak všem Jaromírům posílám velikou pusu za celý náš tým Frekvence 1 a k narození nám budu přát až krátce před 11. hodinou. Pište mi klidně už teď, ať se to můžu připravit, komu popřát, komu po případě i zavolat a osobně popřát. Tak a teď mě zajímá úplně jiná věc a to, jak to máte se zvířaty na pracovišti. Protože lidi si je berou sebou, že jo, hlavně teda pejsky samozřejmě. Třeba tady v rádiu občas nějaký pejsky máme a mě to vždycky udělá radost, protože ten pejsek se třeba přiběhne na chvilku pomazlit. No ale nejsou všichni psomilové, že jo. Ne všichni to mají rádi. Já se ptám vás, jak to máte vy? Pes do kanceláře nebo ne? Pište na 736 300 444. Těším se na vaše odpovědi a za to vám posílám už teď Leoni a Don't Worry. Přeju krásný poslech.
4: Co se děje? S Martou Jandovou.

0: Roxette, Sleeping in my car. Tak já dneska s vámi chci diskutovat o tom, jestli máte rádi, když si někdo bere sebou pejska do práce, nebo vám to jako vyloženě vadí. Samozřejmě pejsek neměl pořád štěkat, že jo, to si myslím, že by bylo na nervy. Taky jde o to, jestli vám to ten šéf vlastně vůbec dovolí, jo. Takhle, pokud nemáte alergie nebo vysloveně pejsky nesnášíte, tak zvířata jsou opravdu přínosem do našich životů, a to i právě na pracovištích. Ne, nadarmo existuje kanisterapie, jo. Člověk se prostě pomazlí, uvolní, no a potom jde práce prostě lépe od ruky. Protože moc času se to nestává, že třeba kolega přijde a dává malou masáž na ramenou, že jo, nebo něco takového, ale ten pejsek třeba, ten prostě přijde a dávám trošičku lásky a prostě všecky to nabije. Mám od vás opravdu spoustu zpráv. Tak tady začneme. Dokonce jedno netradiční zvíře, který sebou brala jedna paní na recepci, to ale až nakonec. Tady píše: ahoj Marti, v salonu, kde chodím, má kadeřnice a pedikérka kocourka a občas si přivede malého pejska. Mě to vždycky rozzáří a moc mě to nabije psychicky po náročném dní v nemocnici, kde pracuji. Je to taková zvířecí terapie, přesně jak jsem řekla před chvilkou. Eliška psala: pejsky všude, miluju zvířata, ale pejsci jsou nejvíc. Ráda vás sleduji, poslouchám. Děkuji, Eliško. Pak píše Val: dobrý den, beru do kanceláře občas svou stavbulku Rozárku. Všichni mají rádi, je klidná a skoro celý den proválí. Myslím, že i pro kolegy je to milé zpestření a odreagování. To se taky myslím. Máme tady ale i špatnou zkušenost. Ahoj Marti, k psům mám odpor. Nade mnou v paneláku štěká pes, který je doma zavřený sám celý dny. Chudák pes. Pak ke mně chodí kamarádka, která má nevychovaného psa a ten běhá i po stole, takže létají talíře a skleničky. Díky tomu psa nikdy nechci. Mám tím prostě vybudovaný odpor. A absolutně to chápu, ale oni za to můžou ty páničci, ne ty pejsci, jaký jsou. A třeba kdybyste doma měli našeho Kašpara, tenkrát, když byl ještě jako fit a mladý, tak o tom byste ani nevěděla. Ten by se jenom občas přišel pomazlit. Na papíše právě Ivana, o kterých jsem mluvila. Ahoj Martičko, brala jsem si do práce papouška. Jmenuje se Bublinka. Nechtěla jsem, aby byla sama doma, ale řvala jak tur, tak už ji nechávám doma. Jsem v recepční. Krásný den. Ivano, taky krásný den přeju. A k tomu musím říct, že táta má doma, jeho žena zbožňuje papoušky. A jednou tam měli takový dva a ty byly tak strašně uřvaný, že si je potom jako vyměnili s jinou rodinou, který to nevadilo. A teďko tam mají takovýho jednoho, který teda taky řve, ale už to není tak hrozný. Ale já jsem zjistila, že papoušci, teda pokud nemáte jinou zkušenost, že dokážou být strašně zákeřní. Oni milují tu jednu svoji osobu. A já, když tam přijdu na návštěvu a ten papoušek je puštěný, tak já se otočím a odcházím, protože už mě několikrát chtěla kousnout. A některý den třeba prokousne prst nebo ucho, nebo taky. Takže papoušci úplně nevím, ale to je na zkušenosti, že každý zvíře je jiný jako každý člověk. Tak jo, děkuju za zprávy, těším se na další, protože už mi to tady bliká za chvilku o domácích zvířatech na pracovišti.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Ačkách teď zrovna letí.

0: nejlepší z muziky.
1: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
0: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
1: Tušíte, který rok

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015. Gratulujeme!

0: děje s Martou Jandovou.
1: Dneska tady řešíme společně zvířata na pracovišti a musím říct, že nejsou jako ty zvířátka jenom doprovodem jejich páničku, ale dokonce zastávají i nějaké funkce, jako opravdu pracovní. Tak pozor, v Japonsku totiž opravdu existovala kočka, ta se jmenovala Tama a stala se oficiální přednostkou nádraží Kishin. Dostala čepici, měla svoji pracovní dobu a její hlavní náplní bylo vítat cestující. A byla v tom tak dobrá, že se z ní stala turistická atrakce a pomohla zachránit železniční trať, které hrozil konec. Tak ta, že to kočka prostě zachránila železniční trať, takže absolutně boží. A ty Britové zase mají Larryho, kocour z Downing Street 10, který má oficiální funkci Chief Mouser, hlavní lovec myší britské vlády. A mezi jeho povinnosti patří i testování starožitného nábytku, jestli se na něm dobře spí. To mají opravdu na svém webu. Jo? Na vládním webu si můžete vyhledat kocoura Larryho. No ale můj favorit je samozřejmě pes. Že jo? Australský ovčák Gavel, nebo Gavel, nevím, jak mu říkají. Cvičili ho na policejního psa, ale vyhodili ho, protože byl příliš přátelský. Takže nakonec dostal práci u guvernéra Queenslandu, kde vítal návštěvy. Vidíte? Takže nejenom chodí s náma, musí dávat pozor pod stolem a být poslušný, ale dokonce mají někde i svoji oficiální vládní funkci dokonce. Tak, pojďme na zprávy od vás. Ahoj Marti, můj kolega Radek má v práci Maxe. Je to bojové plemeno, je to mazel. Když nespí s někým, se mazlí, se mnou chodí na sváču, nedokáže nikomu ublížit, říkáme mu ze srandy bojové vemeno, píše Luboš. Tereska, ahoj, vzala jsem sebou do práce našeho Australáka, když mu bylo 5 měsíců, bylo to roztomilá chlupatá kulička, byl hrozně hodný, zalezl si pod stůl a já jsem si říkala, jak je hodnej, no ale za chvíli mi začal jiskřit počítač a moje hodný štěňátko překousalo kabely nejen mě, ale i mojí kolegyně. Zdraví Tereza. No a potom ještě zdraví Marto, můj šéf měl vlkodava a já mám jezevčíka drsňačku. A ať jí vezmu do práce, že bude seznamovačka. No a ta moje kousala toho vlkodava do nohou a štěkala jak blázen. Asi se bála jeho výšky. Bylo po seznámení. Tak a tady mi ještě něco bliklo, kouknu, jestli to je něco o zvířátku anebo o narozeninách, protože ty budeme stavit za chviličku. Tady můj jezevčík má hodnost tiskový mluvčí domácnosti. A to máte pravdu, protože to je u nás vlastně opět to samý. Proto jsou to nejuštěkonější, ale nejmilovanější pejsci. Já vám strašně moc děkuju za vaše postřehy, za vaše zprávy a my za chvilku už budeme slavit i narozeniny. Tak pište, komu můžu třeba i zavolat a popřát skrz naše rádio. Já děkuju za pozornost, tady doprava a právě za chvilku ten dort.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
0: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18:30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Silný provoz na D1 před Brnem od Prahy způsobil 20-minutové zdržení mezi s tím 83. a s tím 90. kilometrem. Příjezd do Prahy po D5 se brzdí na 6. kilometru. Počítejte s 30 minutami navíc, pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modletice. Čeká vás dalších 15 minut navíc až k exitu Ořech. 10 minut naberete na D1 na Prahu mezi 28. a 24. kilometrem. Je to v úseku dopravního omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Smith, I don't wanna miss a thing na frekvenci 1 a my jdeme slavit narozeniny. Mám tady dvě telefonní čísla. Jedno je teda k svátku, ale to popřeju taky moc ráda k svátku, a druhé k výročí svatby, tak uvidíme, kdo mi to vezme. Začínáme svátkem, samozřejmě pro Jaromíra. Je to manžel od Irči. Halo, halo.
1: Ano, prosím.
0: Kdyby jen mluvím s Jaromírem?
1: Ano.
0: Milý Jaromíre, tady Marta Jandová. Já vám volám z rádia Frekvence 1, protože vaše žena Irča mě poprosila, jestli bych vám na cesty nemohla zavolat a popřát všechno nejlepší k svátku.
1: Děkuji.
0: Já to mám radost. No, ona Irča napsala, zavolej a popřejme mu manželovi Jaromírovi k svátku. Přeju mu hodně štěstí na cestách a ať se mi vždy vrátí v pořádku domů.
1: To je krásné, děkuji.
0: Kdy se vrátíte domů? Vrátíte se dneska?
1: Ne, teďka vyjíždím, takže 10 dnů.
0: Ježiš. A kam jedeš? Jedete, Jaromíre?
1: V pohodě, Barcelonu.
0: Ale to je zase hezký. Cesta bude asi moc pěkná, ne? Přes Francii.
1: Jo, tak je to krásná štrka. Já vždycky v pondělí naložím, ve čtvrtek vyložím. Něco naložím zpátky a hýbaj domů za manželkou.
0: To znamená, že ve čtvrtek se vrátí, jako v Barceloně zase vyrazíte a vrátíte se domů kdy teda?
1: No, zhruba tak do těch 10 dnů to vychází, takže příští týden.
0: Dneska je čtvrtek.
1: To bude vycházet přes dva víkendy, jo?
0: No tak to vám moc držím palce, ať si aspoň tu cestu užijete. Máte někoho s sebou, nebo jedete sám?
1: Já sám, manželka se mnou chce jezdit, ale to nedala, protože je to trošku náročnější.
0: Chápu, to spaní, že jo, taky.
1: Já jsem tak zvyklý sám, tak už je mi 60, takže už se vždycky těším domů za ženou.
0: To chápu. No tak šťastnou cestu, pozdravujte Francii, pozdravujte Španělsko, Barcelona. Mějte se moc krásně a zase vraťte v pořádku zpátky. A hezký svátek ještě jednou.
1: Děkuju.
0: Tak jo, nashledanou, naschle. Tyjo, to je cesta. Pak tady mám teda ještě jedno přání. Dneska je to 43. výročí sňatku maminky a nevlastního tatínka a jsou to manželé Smejkalovi. Milá maminku a tatínku, dnes je to 43 let, co jste se brali. Pamatujte si jako dnes. Se ségrou vám gratulujeme, přejeme ještě mnoho společných let a nevlastnímu tatínkovi děkuju za to, že mě má rád stejně jako svoje vlastní dítě. Já ho mám taky ráda, Hanka a Janulka. No ale pojďme na veliké narozeniny. Dneska totiž slaví opravdu krásné kulatiny 80 let folkový písničkář Jan Nedvěd.

0: 80 krásných let a Jan Nedvěd se v posledních letech stáhl do ústraní a vlastně nikdo neví pořádně proč, tak my mu přejeme aspoň klidné a hezké narozeniny. Tak, všecko nejlepší. No a mám tady takový herecký trio, ještě dneska slaví Veronika Frejmanová, Miroslav Vladyka, Iveta Blánovičová a taky režisér Pedro Almodovar se narodil 24. září. Tak pustím za celou frekvenci. Přání. Hlavně přání krásného dne.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Před víkendem vám nabídneme peníze.
4: A není jich málo.
3: Ráno hrajeme o 17 tisíc.
4: A k tomu přihodíme dalších 9 tisíc na nové boty.
3: No, poslouchejte.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Já vám tady dneska hraju, co? To je Aerosmith, What's the Rhythm of My Heart a už tady je další můj hrdina Robin.
1: Ano,
0: čau, Robine.
1: Jsem to já, tvého srdce šampion.
0: Se hezky rýmuje.
1: A počkej, to se
0: nerýmuje. Jsem to on, jsem tvého srdce šampion.
1: Jsem to on, jsem měl říct, ne? Jsem to já.
0: Když ono, jako fakt jsem to on, zní blbě, že?
1: No nic, musím pochválit samozřejmě to, jak hraješ, takže ten playlist to mi potom pošleš do mého ukládače muziky, nebo
0: podzim je tady, no.
1: Spotify. Děláš to moc dobře, pak další věc, řešíš zvířátka, to na mě taky zapůsobilo, protože já zvířátka miluju a myslím si dokonce, že taková odpolední brigáda po rádiu v Pražské zoo, že by mě bavila, že by mi prospěla a vůbec všem milovníkům zvířat, takže já jdu okamžitě, až se rozloučíme, se podívat, jestli neschánějí třeba tiskového mluvčího Pražské zoo.
0: Počkej, to dělají jezevčíci, jsme se dozvěděli před chvilkou.
1: Aha, tak to jsem nevěděl. Jak to? To je nějaká novinka? No ne, no jak je tiskový mluvčí jezevčík, jo, teda?
0: Ne, že může být. Tady jsem, já jsem o tom dneska mluvila a dostala jsem zprávu od posluchačky, že jezevčík je tiskový mluvčí jejich domácnosti.
1: Ah, tak to jsem přesně.
0: To mě strašně pobavilo.
1: Ježiš,
0: právě.
1: Tak to je skvělý. Že tak to je skvělý.
0: Oni
1: tak
0: jsou jestli, takový ukecaný.
1: Tak jestli v Praze je tiskový mluvčí jezevčík, v Brně teda opice, v Olomouci... To bude asi nějaký pták. No a pak co tam zbývá ještě? Ostravská zoo. No dobře, tak tady se nechytám.
0: To nevadí, já ti můžu dát brigádu u nás, jestli bys někdy chtěl vyvenčit tři krále.
1: Jo, ježíš, tak ty máš pejsky vlastně, ty máš ještě křečky a zvířátka.
0: Potkany rybičky a žížaly.
1: No tak v tom případě já budu tiskový mluvčí vlastně jako u tebe doma.
0: Různé havěti.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
1: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
5: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
6: Pojďme na ně, připravili je Ondřej Albrecht.
7: Já přeju hezké dopoledne. Společnosti nabízící přepravu osob se ke zkouškám z češtiny staví rozdílně. Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. A s kolonou počítejte na dálnici D11, ale je na Pražském okruhu. Zatímco platforma Liftago schválení možnosti zavést pro řidiče taxislužby zkoušky z češtiny a místopisu vítá, například Bolt považuje takovou povinnost za zbytečnou byrokratickou zátěž. Uber pak uvádí, že podporuje opatření, která přispívají k bezpečným a kvalitním službám. Sněmovna totiž ve středu schválila možnost, aby mohly obce a města vyhláškou stanovit jako podmínku pro řidiče taxislužby na svém území zkoušku z českého jazyka nebo místopisu. Předloha teď míří do Senátu. Svátek svatého Václava si v města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně budou pořádat v Telči nebo Světle nad Sázavou. Budou také poutní mše, jedna z nich v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou. Více řekl kastelán zámku Marek Buš.
8: Domluvili jsme se s předchozím panem farářem i se současným náměstským, že na svatého Václava zde vždycky bude sloužena slavnostní poutní mše. Jiná ve městě ten den není, čili věřící se scházejí nahoře u nás na zámku.
7: Světce si budou připomínat i v Jihlavském kostele Povýšení svatého kříže. V neděli mší a v pondělí koncertem, na kterém vystoupí sbor Melodie a kytarista Pavel Helan. Česká policie svým šetřením zatím nezjistila, že by mezi oběťmi amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly i ženy z Česka. Na dotaz to uvedl mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek. Policisté se věcí zabývali v rámci mezinárodní spolupráce, a to hlavně z úřady Spojených států amerických. Liberečtí hokejisté dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí tygři představí od 18 hodin v předehrávce 4. kola v Hradci Králové. Oba týmy mají na kontě skalp obhájců titulu, je to ale zatím jejich jediná výhra v soutěži.
5: Frekvence 1. Počasí.
7: Dnes nás čeká velká oblačnost se srážkami, proměnlivá oblačnost na většině území také s deštěm nebo přeháňkami. V Čechách lokálně můžou přijít také bouřky. Později odpoledne a večer bude od severozápadu ubývat srážek a místy oblačnosti. Teploty do té doby 13 až 17, na horách kolem 8 stupňů.
9: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
5: Frekvence 1. Doprava.
7: Se zdržením počítejte na dálnici D11, a to při cestě z Prahy na Hradec Králové. Mezi 54 a 50. kilometrem je to především kvůli zúžení a také práci na silnici, ve kterém se ještě navíc stala dopravní nehoda. Aktuálně doprava taky houstne za Prahou na D1 ve směru na Brno. Na 20. až 25. kilometru je tam kolona zhruba na 10 minut. Horší situace je na dálnici D5. Při příjezdu do Prahy na posledních 8 kilometrech už budete v koloně popojíždět a potom dál na Pražském okruhu to bude dalších několik desítek minut ve směru k D1, v opačném směru se ale zdržíte taky a především až po 19. kilometr směrem k letišti, tam necháte zhruba 15 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
6: Jsem zde ještě jednou, hezké dopoledne. 4,5 minuty po 11. a startuje dnešní čtvrteční dopoledne s datem 24. září. Jaromírové, všechno nejlepší, je to váš den, tak si ho užijte. My dneska budeme hrát o 15 500 korun, 15 500 je aktuální bank, posledního slova. Nezapomeňte k nám zavolat, a to nezapomenete určitě, že jo? V 11:30. Ale já raději připomenu telefonní číslo. 2574999 a připomenu také to, že i dnes díky nám budete chodit zdravě. Budeme rozdávat zdravou obuv, postará se o to kolega Tomáš Fíla, ale více prozradí okolo 11:45. Hezkou zábavu s tím nejlepším z muziky. DJ Bobo v úvodu Sunrise Avenue nebo taky Ellie Goulding, pojďme hrát.
10: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Můžete mi vysvětlit, proč se pavouci tak strašně bojí vysavače? Moje žena tvrdí, že ho vysavač sežere. Já si myslím, že pavouk prostě nemá rád domácí spotřebiče. Kamil 52 Kroměříž. Já si teda myslím, že když ho vyseješ, tak to má blbý, ten vysavač, jo.
2: Vysavač?
1: Ne, ten pavouk. Když ho vysaje vysavač, tak to má ten pavouk blbý, tak jako doby, já se bojím taky vysavače.
2: Jo, jako tak kdo se nebojí vysavače, tak je sebevrach, jako nebo úplně hloupý člověk, že jo.
1: Já jsem byl teďka na tom baňkování, před měsícem, před dvěma, a od té doby se bojím vysavače teda ještě víc, to fakt bolí, no.
2: A oni tě baňkovali vysavačem?
1: No tak něčím takovým, no.
2: No, to je vývěva.
1: Co je vývěva?
2: Nevím, je to něco z prostýho, ne?
1: Není. Já si myslím, že pavouci se nebojí vysavače, jako ty zlí.
2: Zlí pavouce.
1: Ty se nebojí, hodný se boje, protože vědějí, že by tam měl spoustu těch much a že by to jako lákalo být prostě zlej a zabiják.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybírá

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, hrajeme Build This City a taky Starship. A to půl minuty po půl dvanácté, před námi je poslední slovo. No tak schválně, jak to mají kluci z Čechomoru? Pokud na to přijdete, vyhrajete 15 500 korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Jejich nedokončenou větu vám pustím v tuto chvíli. A komu konkrétně, to jsem vlastně sám zvědav. Kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady je Jiřina Výškovsko.
0: Tak, Jiřinko, jdeme rovnou na věc. Připravená?
3: Připravená, ano.
0: Cítím a slyším, že tam nejsou žádné nervy. Jiřino, čím to? Vy jste úplně v klidu.
3: Tak co? Buď přihodíme, ale spíš přihodíme. Uvidíme.
0: Buď přihodíme, anebo
3: buď přihodíme. A nebo něco odnesu, ale tomu nevěřím.
0: Hotová vítězka normálně před samotnou soutěží. No. Buď přihodíme, anebo přihodíme. Tak, hele, pojďme si nejdřív pustit tu větu.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Co to může být?
3: Interakce.
0: Interakce, tak pojďme to zkusit.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Tak, Jiřinko,
3: no vidíte, přihodíme.
0: Tak já jsem tak učinil, máme tam 16 000 korun a pokračovat budeme v půl páté odpoledne. Mějte se krásně.
3: Ano, budem zkoušet dál. Nashledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen. Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Frekvence 1.
1: Doprava.
5: K nehodě dvou osobních vozidel došlo na 10. kilometru Pražského okruhu na trase Modletice Ruzině. Zdržení je 15 minut za Lochkovským tunelem ve směru k Ořechu. V opačném směru se zdržíte od sjezdu z dálnice D5 také k Ořechu okolo 15 minut. A k nehodě nákladního vozidla došlo na 61. kilometru dálnice D11 ve směru do Hradce Králové. Kolem nehody se projíždí jedním jízdním pruhem, kolona se zdržením přes jednu hodinu sahá už po 48. kilometr. Exit Mýto. V opačném směru se zdržíte do 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, tuší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: To nejlepší z muziky, tohle Královna Pop Music, tohle Madonna, která zpestřila čtvrteční poledne ve vysílání Frekvence 1. Ano, my máme skoro 11:45 a náš kolega Tomáš Fíla už dorazil do Prahy a máme první tři posluchače, kteří byli dost rychlí na to, aby se odnesli dnešní výhry. Já jenom připomenu, že první získal poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy. Peter Legwood, druhý a třetí získali dárkové balíčky produktů Chodím zdravě a taky Peter Legwood v hodnotě 2000 korun. No a Tomáš už bychom měli mít na telefonu, myslím, že dneska je velmi netrpělivý, už se pomalu a jistě ozývá, tak můžeš začít právě teď, Tome.
1: Hezké poledne, Robine, a dobrou chuť všem našim posluchačům k obědu. Dnes jsme opět zavítali do dalších z prodejen Chodím zdravě, tentokrát v Praze ve Václavské ulici. A i tady máme spousty posluchačů, kteří na nás čekali. Ovšem výhru dostanou jenom ti první tři, kteří za námi přišli. Jak se jmenujete? Dobrý den.
2: Dobrý den, Ondřej.
3: Dobrý den, Tomáš.
4: Dobrý den, Alena.
1: Já vás samozřejmě všechny zdravím a gratuluji. No a protože vy, pánové, jste přišli druhý a třetí, tak získáváte dárkové tašky v hodnotě 2000 korun od Chodím zdravě a Peter Legwoods, ale nejdřív nám prozraďte, jak jste se tady vůbec ocnul?
2: Ráno jsem se probudil a slyšel jsem, zase jsem to v rádiu, tak jsem nasedl na tramvaj.
5: A řekl jste si, že to zkusíte?
2: No, a zkusím, takhle na zkoušku, jako, no, a že bodky se hodí určitě.
1: Nebo... No, Ježíš Maria, lepší už to ani nemůže být a ono to vyšlo. Takže, tato dárková taška je vaše, tady máte.
2: Jo, děkuju moc, jsem hrozně rád, super.
1: No skvělý, my máme radost a samozřejmě jednu dárkovou tašku máme i pro vás, takže tady je.
3: Děkuju moc, taky já, perfekt, super.
1: No a teď se dostaneme k vítězce. Ta ovšem, aby dostala svoji 5000-korunovou poukázku od Peter Legwoods a Chodím zdravě, tak musí správně zodpovědět otázku, kde se vyrábí boty Peter Legwoods.
4: Je to severní Itálie.
1: Alenko, je to naprosto správně, vy jste to věděla na jedničku, tím pádem tato poukázka je samozřejmě vaše, tady je.
4: Děkuju moc krát, děkuju, Frekvenci 1 pořád poslouchám.
1: A to my jsme rádi a jenom prozraďte, už jste se tady po nějakých botičkách dívala, líbí se vám nějaké?
4: Dívala a těším se, že si budu moct nějaký vybrat, jsou úžasný, krásný.
1: A hlavně se v nich moc dobře chodí a to můžu potvrdit, protože já sám je mám na nohou. Takže, slyšeli jste to sami, spousty radosti jsme dnes přivezli do Prahy. Zítra budeme zase někde úplně jinde, kde se dozvíte v ranním vysílání u Míry s Lubkou, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit a pro dnešek vás všichni zdravíme. Ahoj!
3: Děkujeme moc, Frekvence 1.
4: Děkujeme.
3: Ahoj.
0: Děkujeme. Nemáte za co. Ondřej, Tomáš, Alena, to je dnešní trojka vítězů, která bude chodit zdravě. My všem výhercům gratulujeme a pokud vás zajímá, jak jste na tom se svými chodidly vy, no tak v prodejně Chodím zdravě si můžete nechat udělat jejich detailní diagnostiku a podle výsledků si nechat doporučit vhodné ortopedické vložky.

0: Někdo by klidně mohl říct, stará dobrá klasika Modern Talking na frekvenci 1-2 minuty před pravým polednem. Pozor, těch starých dobrých klasik tady bude mnohem víc. Po zprávách budeme hrát, ale to bude hit za hitem. Poslouchejte. It's my tomu snad není třeba nic dodávat. Bon Jovi, It's My Life, jedině bych mohl říct, a taky Guns N' Roses budou. No a taky zprávy v celou.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: 12 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Jdeme na ně na chub, přesně 12. hodina, zprávy má Ondřej Albrecht.
8: A přeji hezké poledne. Za salmonelou na základní škole u Prahy jsou prošlá vajíčka z kuchyně. Cena nafty v Česku se blíží rekordní hodnotě z března 2022. A s komplikací počítejte stále na dálnici D11, ale taky na Pražském okruhu. Hygienici označili zřejmého viníka nákazy salmonelou na základní škole v Újezdu nad Lesy u Prahy. V kuchyni totiž pro přípravu uhlířských špaget použili prošlá vejce, která měla trvanlivost do 15. září. V kuchyni ale použili až 21. Frekvence 1 to potvrdila mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
9: Provozovatel nedoložil bezpečnost použité potraviny. Salmonelózu máme dosud laboratorně potvrzenou u 13 osob, ale vzhledem ke shodným příznakům a skutečnosti, že všichni nemocní podle dotazníků jedli uhlířské špagety, je vysoce pravděpodobné, že jde o stejnou nákazu. S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení.
8: Celkem 41 osoby hospitalizovaných. Nevýhodou pokrmu je právě fakt, že vejce do něj přidaná už neprochází varem. Cena nafty v Česku se blíží rekordní hodnotě z března 2022. Ve středu stála průměrně 49 korun 52 haléřů za litr. Benzín teď stojí 45,91 za litr. Dražší byl naposledy v létě 2022. Od minulé středy nafta zdražila o korun 27 haléřů. Benzín potom o korunu 62. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která průměrné ceny paliv sleduje od roku 2005. Plzeň začala testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách v Lochotíně využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém pak v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče přes informační systém jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Plzeň je prvním městem v Česku, které technologii v tomto městu testuje. Pokud se osvědčí, měla by se rozšířit na stovku světelných křižovatek v obci. České tenistky zabojují v pátek o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šenčenu na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začíná v 11 hodin našeho času.
7: Frekvence 1. Počasí.
8: Dnes bude 13 až 17 stupňů Celsia, na horách jen kolem osmičky. Většinou bude zataženo až oblačno. Proměnlivá oblačnost nás čeká také odpoledne. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. V Čechách lokálně můžou přijít i bouřky.
10: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus. Specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
7: Frekvence 1. Doprava.
8: Držíte se na dálnici D11 při cestě na Hradec Králové mezi 46. a 56. kilometrem. Aktuálně tam kolona na několik desítek minut. Na Pražském okruhu je potom kolona, která navazuje už na kolonu na dálnici D5 na posledních 5 kilometrech a pokračuje až na nějaký 19. kilometr, kde jedničce, tam necháte zhruba 15 minut. A zhruba na 20 minut je potom kolona před Brnem, začíná na 174. kilometru a končí na 196. kilometru. Tak šťastnou cestu, pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak, pojďme na to. Pokud máte něco dobrého na talíři, no tak přejeme dobrou chuť. Já doufám, že se bude líbit i naše čtvrteční frekvenční menu, protože my taky máme co servírovat. Corona, Taylor Swift, Bon Jovi, jak jsem sliboval, hit It's My Life hned v úvodu. Takže to tady pěkně rozjedou, no a rozjede to i náš kolega Petr Jablonský. Můžete se těšit na to nejlepší z jeho nedělního lifeu, a to v 12:30 odpoledne a za chvilku. A taky malý předkrm na tom meníčku, nesmí chybět, filmový odborník.
6: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Korona, Baby Baby, to nejlepší z muziky, čtvrt na jednu odpoledne a před námi dvě ukázky z nádherných československých filmů.
1: To je to, co z nás taky jedno,
2: Frekvence 1.
3: Nyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: 257-4999 a já zvedám telefonní aparát, abych se dozvěděl, kdo se dneska třeba případně stane filmovým odborníkem, kdo je tam, hezké odpoledne.
4: Ahoj, tady Jarda.
0: Jardo, odkud že voláš?
4: Z Prahy.
0: Z Prahy, no to jde poznat, ten signál je prostě naprosto skvělý. Dál volej z Prahy.
4: Dobře.
0: Jardo, a ty máš volno, nebo jak tomu mám rozumět? Jsem trošku zvědav.
4: Dneska mám volno, jsem doma.
0: To je pohodička, ježiš, tak to si zpestříme, to tvé volno. Já ti rovnou pouštím první ukázku, která zní takto.
5: Odkud je tohle všecko nakradený? Vypněte to. To žrádlo je corpus delicti. Tohle by si nemohl dovolit ani pan vrchní komisař. Který delikates na to rupnul, co?
6: Mám čistý rejstřík.
0: No, to žrádlo. Když se jedná o jídlo, tak nikdo nezná bratra, Jardo. Ale ve kterém filmu?
4: No. Tak to jsi mě dostal teda.
0: Fakt? Já jsem trošku počítal s tím, že by si mohl tušit, minimálně tušit teda, když nevědět. Kdybych ti řekl, že to je československá komedie z roku 1984, kterou režíroval Ivo Novák, tak to ti asi nepomůže nějak, co?
4: 84.
0: Hudbu dělal Petr Habka. A já ti teď strašně napovím, chceš?
4: No.
0: Hlavní roli stvárnil pan Karel Heřmánek. A pouštím časomíru.
4: Tak v tom případě je to Fešák Hubert.
0: Jardo, třeba bych pro tebe neudělal, to byla nápověda jako hrom, veď?
4: To byla teda.
0: To byla, sakra, to byla, tak, no to byla blbost, ale. To jsem neměl dělat. Ne, dělám si legraci. Já jsem si říkal, že když ti prozradím jméno Karla Heřmánka, tak už by si opravdu měl nejenom tušit, ale vědět. Nic, pojďme na další ukázku, která je mnohem, mnohem starší, tu ti pustím z vinilu, tak se omlouvám za ten zvuk, poslouchej.
7: Halo, Eliško, já jsem se vás chtěl něco hrozně důležitého zeptat. Totiž tady jsou dvě možnosti, víte, tedy buď to, že se vás zeptám, anebo že budu mlčet. A proto tedy se rozhodl, že se vás zeptám jako obyčejně, jestli byste si mě nechtěla vzít.
8: Ne, jako obyčejně ne.
0: Já prostě miluju tady ten zvuk těch starých snímků. Slyšel jsi to, že jo?
4: Slyšel.
0: No, ta dikce vůbec, jak oni tehdy vlastně mluvili v těch filmech, to má úplně, ale úplně jiný nádech. Jardo, ale já se ptám na film, na název toho filmu.
4: Já si myslím, že by to mohlo být Eva Tropí hlouposti.
0: No, a to si právě, Jardo, myslíš správně!
2: Tak pozor! Tohle je filmový odborník.
0: A stáváš se filmovým odborníkem, já ti zatleskám. Tady jsem vlastně nemusel ani napovídat.
4: Tohle jo, tenhle film se mi líbí.
0: Nataša Golová, Oldřich Nový v hlavních rolích. Vidíš, to jsem nemusel ani říkat, možná jenom ten ročník jsem zmínil, 1939. Martin Frič režíroval skvělý, ale opravdu povedený film Eva Tropí hlouposti. No tak jo, já ti budu hrát tady do naší metropole to nejlepší z muziky. Komu to dáme?
4: Zahrajeme to všem, ať mají hezký den.
0: Tak jo.

0: Kvalitné mléko Albert, litr s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen

0: To nejlepší z muziky Guns N' Roses a jedno velmi příjemné překvapení už za pár chvil v éteru Frekvence 1, ale na to si budete muset ještě chviličku počkat.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo se dovolal?
2: Ahoj, ahoj, Petře, ahoj.
1: Ahoj, kdo pak je tam?
2: Myslím tě, chtěl bych se zeptat, Pepa ze Sušice.
1: Ahoj,
2: Pepa ze
1: Sušice. No tak to jsme sousedi ahoj. Prakticky, ano.
2: To jsme skoro od sebe kousek. Takže, chtěl bych se zeptat, Pitomia Okamury,
3: tak je, ohledně... dovolte, nezlobte se, ale nezačínejte rozhovor takovýmto urážlivým, jako prostě...
2: Dobře.
3: Takže říkejte to, jak to je, jo? Tak jako...
2: Takže pana Popeláře Okamury bych se chtěl zeptat.
3: Tak já jsem nikdy nebyl Popelářem, takže opravdu, ještě to opravte, opravdu, jako... nepřerušujte mě a říkejte.
2: Pokud jste Popelářil, to víme všichni.
3: Ale prosím vás, chovejte se slušně, já jsem předseda poslanecké sněmovny, nechcete se mi tady dělat něco, co nejsem.
2: Bohužel,
3: samozřejmě jezdím, já jsem jeden z vás, samozřejmě jezdím v úplně obyčejném ojetém autě po Pekarové, takže jako, ale na druhou stranu, prosím vás, slušně, jo, slušně.
2: Bohužel, Pitomio, prosím.
3: No, vy zníte jako chlap, přitom mluvíte jako Nora Fridrichová, to je opravdu hrozné.
2: To jsem já, Fridrichová.
3: Ježišmarja, prosím vás, vy jste nemocná, to je hrozný. To se vždycky notujeme s Babišem, tohleto, že to je neskutečné. Takže Noro, ale zníte nějak, jako opravdu jste si dala nějaký, jako tyhle ty, ne, hormony nebo co?
2: Už mám z toho byl litr červenýho, no.
3: Jo, takhle. No tak se ptejte, ale rychle, teda, že to opravdu
2: jestli bychom nemohli vycestovat s Pitomiem Okamurem někam na zájezd.
3: Prosím vás pěkně, tak vy jste chtěl k mikrofonu mě, takže nevím, jako proč tady, jako vy si myslíte, že nějaké postavičky jako mluví, jo, nebo co? Jako,
2: no my jsme plyšoví.
3: No tak já jsem plyšáky, samozřejmě jednak jsem jako s plyšáky pracoval dlouho, také se mi s nimi nejlépe pracovalo, protože nejméně odmlouvali, nepřerušovali mě, což je ideální, jo, takže jsem si nemusel stěžovat, vždycky jsem něco řekl, někam se mi posadil, oni tam seděli pěkně, jo, jsem třeba hlídal plyšáčky, nebo třeba když jako byli báničkové, byli na dovolení třeba, tak já jsem hlídal plyšáčky, jo, to byl biznis, panečku, ježišmarja, já jsem šel s prachama dolů, kvůli tomu, že jsem šel do politiky, vy tady ještě budete spílat a nepřerušujte mě, prosím vás, nebo opravdu, jako já to dám na svoje sítě, jo, nepřerušujte
2: beru si,
3: mě.
2: Beru si plínky.
3: Takže buďte rád, takže je to záslužná práce a prostě plyšáci byli fajn, takže co mi to jako vyčítáte tady?
2: Já nevyčítám, já bych chtěl jenom, nechte mě mluvit, já bych vycestovat do zahranice s plyšákama.
3: Aha, takže on je infantilní, no tak dobře, takže vy jste, tak, a jaké máš IQ, chlapečku, kolik pak je ti let?
2: 67.
3: Ježiš, to je smutný případ. No, tak naschle.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
6: O elektrickém vytápění se společností Phoenix.
7: Už dnes 16:40.
5: Jen na frekvenci 1.
8: Vliv baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
9: Najděte.
10: Fun Play originál série se vrací.
11: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
10: Nová mise.
12: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
10: Nová výzva.
13: Ono se vždycky něco stane.
10: Extraktoři. Nová série už teď pouze na OnePlay.
14: Frekvence 1. Doprava.
15: Nehoda nákladního vozidla na 61. kilometru dálnice D11 ve směru do Hradce Králové je již odstraněna. Ale i tak počítejte s rozjíždějící se kolonou, a to od 42. kilometru, zdržení okolo 1 hodiny. A k nehodě dvou osobních vozidel došlo na 10. kilometru Pražského okruhu ve směru k letišti Ruzině. Zdržení je do 10 minut za Lochkovským tunelem ve směru k Ořechu. V opačném směru se zdržíte také 10 minut, a to od sjezdu z dálnice D5 po Ořech. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic a RAM.
5: Frekvence 1.

0: Kabely a taky Barcelona, to nejlepší z muziky. Pár minut po 12:45 odpoledne. Výborná záležitost. Tak doufám, že vám dodala energii a dodávat energii vlastně budeme i v tomto případě, protože já jsem sliboval velmi příjemné překvapení a to tady pro vás mám v tuto chvíli. Budeme soutěžit společně s VUB bankou a soutěžit budeme o tablet Lenovo Idea Tab 11 v elegantní šedé barvě Luna Grey. A nabízí QHD display, 8 GB ramka, 128 GB paměť a dotykové pero Tab Pen. No prostě skvělý společník na práci, studium, taky zábavu. Takže volejte na 257-400-999, pokud mi správně odpovíte na mou soutěžní otázku, tak vyhráváte. Takže schválně, kdo se k nám dovolal, kdo je tam, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady je Alča.
0: Alčo, udělej něco s tím signálem a počkám chvilku, ať se domluvíme.
1: Já si to odpojím z handsfree.
0: No, super.
1: Tak, mělo by to být.
2: Ano.
0: No, Alčo, vítej zpátky. Vítej zpátky z jeskyně. V normální realitě. Já jsem měl chviličku pocit, že se povídám s AI, ale ne, si živá bytost, Alčo, je to tak. Teď už ano, určitě, jestli nepředtím, tak teď určitě. Odkud voláš teda, krom toho, že jsi volala před chviličku ještě z někde z Matrixu?
2: Kostelce nad Orlicí.
0: A dobře, tak zdravíme Kostelec. A třeba tímto směrem poputuje dneska naprosto úžasná věc, nebo řekl bych spíš úžasný společník, a to tablet Lenovo Idea Tab 11 v elegantní šedé barvě. Tak, připravena na mou soutěžní otázku, jdeme na věc.
2: Ano.
0: Ptám se, jak často se připisují úroky na spoření bez limitů od VUB banky. Ty možnosti jsou za A ročně, za B za kvartál, za C denně. Jak často se připisují úroky na spoření bez limitů od VUB banky?
2: Já si myslím denně.
0: Ty si myslíš denně, Alčo, jo?
2: No, to je blbost.
0: Tak
2: ročně,
0: to...
2: no.
0: Alčo, podívej
2: já
0: se.
2: Já myslím, že to je vychytávka, no.
0: No ne, Alčo, jako prostě první odpověď vždycky platí.
2: Jasný, no.
0: No, takže jsi to řekla správně.
2: Jo!
0: Ty blázinku, Alčo, ty bys to ještě změnila normálně, ty bys se znechala takhle blbě nachytat. Od nějakého sopka.
2: No super, Ježíši Kriste.
0: Alčo, já si z vás dělám prču, vy byste se dvě připravila o výhru.
2: Ježíši, no tak to je úplně super. Tak to mám dneska krásný den.
0: Takhle jednoduše, a to vidíte v přímém přenosu, funguje manipulace. Alčo, nenechte se zmanipulovat.
2: Dobře, tak příště ne už, no. Jenomže já zase příště nic nevyhraju, tak to je úplně jedno, no.
0: Ne, my vám gratulujeme, je to skvělá,
2: jo, děkuju moc.
0: Skvělá výhra, takže mi zůstaňte ještě na telefonu. Ona je vždycky nejlepší stát si samozřejmě za tou první odpovědí, jo, kolikrát pak člověk s tím nějak jako
2: no, jasně, pak začne kalkulovat a prostě, no, jasně,
0: a co
2: no.
0: Kdyby náhodou, no. A ježi, a to já, ne, a já jsem tak, ale měla no. Říct, ne, kde pak, takhle je to správně, takhle je to super, my vám gratulujeme, vydržte mi tam a já tady řeknu ještě pár informací. Jo?
2: Dobře, děkuju
0: tak
2: moc.
0: Tak jo, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A abyste vy, přátelé, mohli vyhrát stejně jako třeba posluchačka Alča, tak by bylo dobré, kdybyste si poslechli něco o spoření bez limitu od VUB banky a jeho výhodách. Spoření bez limitu nabízí atraktivní úrok bez zbytečných podmínek. Není potřeba posílat si na účet povinný příjem, platit určitým počtem plateb kartou ani investovat. Navíc nemá horní limit na výši vkladu a peníze jsou kdykoliv k dispozici. A teď ta zajímavá věta na závěr, zajímavosti je opravdu také způsob úročení. Úrok se připisuje každých 24 hodin. Tak více na vub.cz mrkněte.
3: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
4: O elektrickém vytápění se společností Phoenix.
5: Už dnes v 16.40.
3: Jen na frekvenci 1.
6: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

0: Tohle je James Harter, tohle je to nejlepší z muziky a taky po zprávách budeme hrát pěkně zvesela John Cicada, Rihanna, Mirajla, zprávy už za chvilku, hezké odpoledne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90, Flora margarín kilo za 89,90 a Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
4: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
2: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Já vám přeji hezké odpoledne a stejně tak to už za sekundu, setinu možná bych řekl, udělá Ondřej Albrecht. To je strašný.
6: Je to tak, taky přeji hezké odpoledne. Ministr Karel Havlíček nepovažuje úpravy systému ETS za vhodné. Hoteliéři mají za sebou poměrně silnou letní sezónu a s kolonou počítejte na D1 i D11. Současné návrhy změn systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS jsou podle českého ministra průmyslu Karla Havlíčka jednoznačně nedostatečné. Havlíček to řekl před dnešním jednáním ministrů průmyslu zemí Evropské unie v Bruselu.
7: Cesta je přiznat si to, že ETS 2 v dané chvíli by ještě zhoršili tu situaci, takže odložit. A co se týká ETS 1, tam je třeba zásadní způsobem ten systém přehodnotit. Úplně ideální varianta by byla taková, aby se na určitou dobu přerušilo obchodování v rámci ETS 1, to znamená dopad na velké firmy, aby se naprosto minimalizoval.
6: Systém ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami. Týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy. Systém ETS 2 má být zprovozněn po ročním odkladu v roce 2028 a má se týkat silniční dopravy nebo vytápění budov. Čeští hoteliéři mají za sebou poměrně silnou letní sezónu. Od začátku roku do konce srpna dosáhla jejich průměrná obsazenost asi 77% a mimořádně silný byl srpen. Podrobnější byl pro Frekvenci 1 prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
8: Naši členové jej hodnotí jako minimálně stejný jako tu loňskou sezónu. Třetina provozovatelů, kteří naopak hodnotí jako o něco slabší než tu loňskou. V každém případě ty výsledky nejsou špatné. Co se týká Prahy, Praha dosáhla v centru města v tom luxusnějším segmentu, to znamená 4 a 5 hvězd, něco kolem 84% obsazenosti a průměrnou cenu 119 € za pokoj.
6: Obecně stále platí, že největší zájmy o 4- a 5-hvězdičkové hotely v historickém centru Prahy. Významnou část zahraniční klientely tvoří například turisté ze Španělska a Itálie. Polsko pokládá požár, který ve středu vypukl večer na pozemní stanici satelitní internetové služby Starlink v centrální části země, za úmyslně založený, s cílem vyřadit službu z provozu. Informuje o tom Des Reuters, která se odvolává na polského vicepremiéra. Ten věc označil za sabotáž a prvek hybridní války a zdůraznil, že systémy jsou nyní v provozu. Stanice poskytuje spojení pro celý region, včetně Ukrajiny. Hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. V pátek je na programu 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Dynamo se představí na ledě Mladé Boleslavy, Pražané v Litvínově. Bez porážky je i Kladno, které bude hostit Plzeň.
2: Frekvence 1. Počasí.
6: 13 až 17, to jsou teploty, které dnes uvidíme na teploměru. Na horách to bude kolem 8 stupňů. Bude zataženo až oblačno, odpoledne i proměnlivá oblačnost. Na většině území také čekáme občasný déšť nebo přehánky. V Čechách lokálně i bouřky.
9: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: Na jedničce je kolona před Brnem, při příjezdu od Prahy už na 172. kilometru. Po pojížděvní budete až po 190. kilometr, několik desítek minut. Aktuálně hlášená kolona taky na dálnici D11, na 50. kilometru ve směru na Hradec asi na 15 minut. Na jedničce hned za Prahou taky zbrzdíte v koloně asi na 15 minut od 17. po 25. kilometr. Aktuálně je taky hlášená kolona na dálnici D5 a potom dál na pražském okruhu směrem k jedničce. Tam je to zhruba na 20 minut, no a na 15 je to potom na příjezdu do Prahy po dálnici D8 kolem 5. až 0. kilometru. Tak pevné nervy, hrát vám k tomu dál bude Robin Sobek.
0: A velmi rád, John Secada, Rihanna, taky Mira, jak jsem sliboval. Pojďme si dát to nejlepší z muziky a vám přeji hezké odpoledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, tohle je Ed Sheeran, který zpestřil čtvrteční odpoledne pár minut po čtvrt na dvě, tady u nás na Frekvenci 1. Honza Nedvěd, dámy a pánové, dneska slaví 80 let, nádherný požehnaný věk, opravdu dnes ve čtvrtek 24. září. Nádherných 80 let, měl jsem tu čest s ním mluvit poměrně dlouhou dobu, já jsem ho navštívil totiž na jeho chatě u Sázavy. Přijal mě i se svou Pavlínkou, ta mě pohostila, byli naprosto úžasní oba dva a s Honzou jsme si povídali minimálně 2 hodiny o všem možném i nemožném, o životě a o hudbě. Mimo jiné jsem se třeba zeptal i na to, jak a proč vznikly Stánky a tady je jeho reakce a odpověď.
1: Proč to vzniklo a jak to vzniklo, bylo úplně jasný. Generační problém mnou, já jsem tam mluvil za sebe. Tak stojím někde na rohu, já ne, ale kdo si a pokuřuje si trávu, vedle plno podivných stánků s podivnýma věcma a já přišel domů a úplně samo mi to tam, to je jedna z těch písniček, co si vzpomínám, která takhle, napíšete, opíšete vlastně melodie, ta přijde taky sem, vám složíte a pak hledáte, jestli ty lidi jsou na tom stejně při pocitu, nebo v pocitu, když se ta písnička hraje.
0: Honza Nedvěd, takhle to všechno bylo. Díky němu jsem vlastně začal hrát na kytaru a určitě ne sám, on inspiroval mnoho lidí. Kdyby vás celý ten rozhovor zajímal, tak ho najdete na mém kanále YouTube, dejte si tam jenom jméno a příjmení Robin Sobek, no a tam stačí zakliknout jenom odběr a rozhovor s panem Janem Nedvědem. Všechno nejlepší.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Načková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Frekvence 1.
5: To je to nejlepší z muziky.
4: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
5: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
4: Tušíte, který rok to mohl být?

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

0: To nejlepší z muziky, tak tohle je kapela U2, skoro 2 minuty po půl druhé odpoledne a vlastně další oslava na scéně. Před chviličkou pan Honza Nedvěd, 80 let. No a teď kapela U2, 50 let na scéně. Mimochodem chystají také nové album, typický zvuk, silné texty, které se budou týkat lásky, konfliktu a naděje. Mimochodem za 5 desetiletí na světové hudební scéně ušli irští rockeři U2 pozoruhodnou cestu. Já schválně jenom připomenu pro všechny fanoušky, že začala v Dublinu 25. září v roce 1976, kdy se Bono, taky The Edge, Adam Clayton a Larry Millen Jr. dali dohromady. Oni teda na začátku hráli písně ve stylu post-punk, aby potom postupně přešli do takového rocku, elektronických experimentů a náladových kytarovek. Co si budeme povídat, jejich alba přinesla nadčasové skladby, které zná opravdu celý svět. Snoubí se v nich silná hudba s tématy lásky, víry, konfliktu, taky naděje. Letos v únoru, mimochodem tahleta čtveřice vydala mini-album Days of Ash s 6 novými skladbami. Také v jedné písničce, myslím, že se ta píseň jmenuje Yours Eternally, hostuje mimo jiné Ed Sheeran. No a jejich novinka, jejich nové plnohodnotné studiové album plánuje tahleta kapela vydat v polovině listopadu. Vlastně půjde o první řádnou studiovou desku kapely po 9 letech. Tak budeme držet palce.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Frekvence 1.
2: Doprava. Pokud máte v plánu cestovat po dálnici D1 z Prahy do Brna, počítejte s kolonou kamionu v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 170. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem 9 křížů až dálnicí D2. Na Pražském okruhu se stala dopravní nehoda na 16. kilometru ve směru k letišti. Před tímto místem se popojíždí v koloně asi 5 minut, ale pokud by se kolona natáhla až k tunelům, může začít docházet k blokovému odbavování. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Na, na, na, na, na, na, na, na.

0: Archer Beat a taky Mr. Vain. Hrajeme to nejlepší z muziky, máme 1:45 odpoledne. Ještě než se budeme vlastně loučit a bude vás čekat odpoledne s Vojtou a Janou, tak vás pozvu do Světla nad Sázavou, protože tam bude svatováclavská pouť od 26. do 28. září, tak jenom kdybyste nevěděli kudy kam během víkendu, tak třeba teď už to víte, mrkněte raději na web, protože většina těch pouťových atrakcí nebude v zámeckém parku kvůli ochraně rostlin a taky živočichů, ale všechno má to na webu města. A svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou také koncerty městskými slavnostmi. Já myslím, že ten program bude víc jak bohatý. Tradičně budou pořádat také pozor v Telči nebo Světle nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v náměšti. Nad oslavou ta kaple je zasvěcena svatému Václavovi a mše tam bude 28. září. Je pravda, že vlastně ty mše tam obnovili asi před 10 lety, pokud se nepletu. Kdyby měl být konkrétní, tak letos by se mělo uskutečnit právě toho 28. září od 17:00. Ale kdybyste chtěli třeba jít o den dříve, tak můžete. 27. září bude svatováclavská mše, pro změnu zase v Jihlavském kostele Povýšení svatého kříže. No jak říkám, ten program je nabušený, mrkněte na web města a určitě se nenechte ujít letošní svatováclavskou pouť. Nenechte si ujít ani to nejlepší z muziky, třeba Timbaland, Luis Capaldi už za chviličku a taky tip pro vás.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Před víkendem vám nabídneme peníze.
1: A není jich málo.
3: Ráno hrajeme o 17 tisíc.
1: A k tomu přihodíme dalších 9 tisíc na nové boty.
3: No, poslouchejte.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: lidí nechává volné peníze na běžných účtech, kde se ale prakticky nezhodnocují. Všeobecná úvěrová banka proto nabízí spoření bez limitů. Jaké jsou jeho hlavní výhody? O tom si dnes na Frekvenci 1 povídáme s Kateřinou Bůškovou z VUB. Kateřino, vítejte u nás, hezký den.
1: Děkuji za pozvání, hezký den. Spoření bez limitů jsme vytvořili jako jednoduchý a flexibilní produkt. Nabízí atraktivní úrok bez podmínek, to znamená, jako je povinný příjem, určitý počet plateb kartou nebo nutnost investovat každý měsíc nebo nějaké období určitou částku. Nemáme ani horní limit vkladu, takže se zhodnocuje celá uložená částka.
0: Já jsem se dozvěděla, že zajímavostí je také denní připisování úroku. Co to vlastně pro klienta znamená?
1: Jde o to, že většina bank na trhu připisuje úroky jednou měsíčně. To je takový standard. My připisujeme díky spoření bez limitů každých 24 hodin a díky tomu klienti se spořením bez limitů rychleji využívají efekt složeného úročení, tedy vydělávají už i samotné úroky. Zároveň to dává klientovi obrovskou svobodu. Pokud peníze kdykoliv potřebujete a vyberete je, o již napočítané denní úroky nepřijdete ani za předchozí období.
0: Pro koho je spoření bez limitů vhodné a jak si ho tedy lze založit?
1: Je ideální vlastně pro každého klienta, ať už je mladší generace nebo starší generace, nebo si tvoříte rezervu na nečekané výdaje, šetříte na nové auto nebo hledáte bezpečný přístav pro větší obnos peněz. Zřízení i vedení účtu je bez poplatků a celou žádost vyřídíte pohodlně online do 10 minut na webové stránce vub.cz.
0: Pojďme si to zrekapitulovat. Výhodné zhodnocení bez podmínek, denní přepisování úroku a plná flexibilita. Detaily najdete na vub.cz. Paní Kateřino, já moc děkuju za spoustu zajímavých a určitě užitečných informací a někdy příště zase naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.

0: 14. hodina před námi na Frekvenci 1. Pokračujeme za malou chvíli s Janí Knížkovou a budeme pro vás mít třeba Milese Smithe, Evu Farnou nebo Belíny. A Ondra bude mít zprávy už za chvíli.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ondra Olbrecht nachystán, hezké odpoledne.
8: Já přeju hezké odpoledne taktéž. Platy vrcholných politiků možná nebudou několik dalších let růst. Golman Marek Kalina dostal kvůli úplatkářsky a ovlivňování zápasů zákaz činnosti na 20 let a pokutu. A zdržíte se na dálnici D1 a také na Pražském okruhu. Platy vrcholných politiků možná nebudou několik dalších let růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v dnešním úvodním kole sněmovna. Opoziční kluby STAN, ODS, KDU, ČSL a TOP 09 zablokovaly možnost schválení novely zrychleně už v prvním čtení. Projedná ještě rozpočtový a ústavně právní výbor. Je proto pravděpodobné, že do konce letošního roku už účinná nebude. Podle šéfa STAN Víta Rakušana jde jen o líbivé téma před volbami a také nechápe, proč je kvůli tomu mimořádná schůze.
9: Podle reality to, co cítí naši občané a oni považují za naléhavé, nebo se měří ta naléhavost podle toho, že nějakým stranám a hnutím nestoupají preference tak, jak by si přáli a potřebují řešit nějaká témata krátce před volbami, témata, která jsou líbivá a vždycky se líbí, třeba jako platy politiků. A potom ti samí poslanci těch stran v kuloárech říkají nám, opozici, no snad uděláte něco, aby tohle neprošlo.
8: Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že odměňování vrcholných politiků nemůže být odtrženo od reality běžných občanů. V dětských domovech v Pardubickém kraji přibývá poslední roky dětí. Hejtmanství letos dokončilo přeměnu domovů z velkých ústavů na rodinné bydlení v domech a bytech, což přineslo i zvýšené nároky na počet personálu. Kapacita ale postačuje, řekl dnes během konference domov místo ústavu, která mapuje 10 let proměny péče o děti, krajský radní Pavel Šotola.
10: Bohužel nejsme v situaci, kdyby byl trend, že dětí v dětských domovech ubývá. Naopak, bohužel je to možná dané nějakou celospolečenskou situací, nějakým větším tlakem a duševním zdraví těch dětí a situaci v rodinách, kde naopak v poslední době vnímáme jako větší tlak na pobytová zařízení pro děti.
8: Do domovů podle Šotoly přichází děti s větším traumatem než dříve a tomu je nutné přizpůsobit také péči o ně. Trend se nedaří zvrátit ani umisťováním do pěstounských rodin. V klášteře benediktýnek ve městě Jaroslav na jihovýchodě Polska dnes muž zaútočil na lidi nožem. 5 osob zranil, jedna z nich později zemřela. Jeden ze svědků televize Polsat News řekl, že muž útočil chvíli před mší, na kterou se do té doby sešlo asi 20 lidí. Někteří z nich se před ním schovali ve spovědnici. Podezřelým je 31-letý ukrajinský občan, který útočil pravděpodobně kuchyňským nožem. Motivy jeho činu nejsou známé. Golman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasu dostal od etické komise fotbalové asociace rekordní trest. Zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 tisíc korun. 29-letý Kalina se dopouštěl přečinu od roku 2021, hlavně v dresu třetiligového Zlínska, který byl před dvěma týdny za účast v korupční a úplatkářské kauze přeřazen do nejnižší soutěže. Kalina byl potrestán v 11 případech. Kvůli jeho dlouhodobému jednání mu etická komise uložila nejvyšší možný trest. A ještě doplním, že v prvním tréninku na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 byl nejrychlejší britský pilot George Russell z Mercedesu.
7: Frekvence 1. Počasí.
8: Teploty dnes budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, čekáme spíše deštivo a také přehánky na většině území České republiky. Během zítřejšího dne potom budou teploty na teploměru kolem 13 až 18 a také nás čeká opět polojasno a také ubývání oblačnosti, na východě ještě ale doznívání dnešních srážek.
11: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
7: Frekvence 1. Doprava.
8: Na D1 kolona, a to před Brnem, od stého 80. až po stý 96. kilometr. Necháte v ní celkem 20 minut. A také kolona hnedka za Prahou na D1 na 15. až 25. kilometru. Tam je zdržení na nějakých 20 minut. No a na 15 až 20 minut je to potom na dálnici D5 při cestě dál po pražském okruhu směrem k D1. Volněji se jede až za nějakým 18. kilometrem. Tak šťastnou cestu, ideálně ve společnosti Jany a Vojty.
12: Přátelé, 14. hodina za námi, my jsme tady s vámi rádi, dneska je čtvrtek 24. Nechci to zmiňovat, protože jsem to dneska po cestě do rádia slyšela několikrát.
0: Ano, co?
12: No, že 24. že jo?
0: Jo, že budou Vánoce, no, za chvíli. No, jsme o tom mluvili minulej týden, no, že budou Vánoce, tak proč to opakovat?
12: Nebudu to říkat, říkali to všude, prostě kolik času zbývá, jenom takový jako takový point. Já jsem dneska třeba už jako, protože jsem to slyšela v tom rádiu, tak jsem během té jízdy přemýšlela nad tím, jako koho já, nebo jak můj Ježíšek koho obdaruje, a už jsem se jako střádala v hlavě plán,
0: že už
12: co
0: jako,
12: bude pořizovat.
0: Už jako chceš Ježíškovi začít pomáhat, už takhle,
12: no,
0: z kraje, jo?
12: Ale jako, myslím si, že je docela na čase, jo? Aby jsme potom nebyli ve stresu, jako nechci vás teď nějak tlačit do nějakých myšlenek, jako na Vánoce, jo? Ale zas na druhou stranu prostě řešit třeba Ježíška dva dny před.
0: Já si to říkám každý rok.
12: A nikdy to nevíde.
0: Každý rok a vždycky na konci listopadu chytám schýzu, jako no. Že respektive můj Ježíšek už jako klepe na to okno.
12: Jo, jo.
0: Slíbil jsi v září, no, jasně, já tady vartuju, a furt nic, že?
12: Pak kurýři nestíhají, no. Prosím vás, 24. září, teprve září, slyšíte to, je to září.
0: Září, no.
12: A skvělá muzika je připravená, no a taky samozřejmě všechno, na co jste zvyklí, třeba na ty peníze.
0: Ano, budeme hrát poslední slovo, ale to až v půl páté, hold, s náma budete muset vydržet.

0: Posloucháte Frekvenci 1, hezké čtvrteční odpoledne. Před malou chvílí jsme to zmiňovali a už to teďko opravdu řekneme naposledy, že prostě je 24. a Vánoce se blíží,
1: tak,
0: jo?
1: Tečka.
0: Tečka, dost. Pojďme se věnovat něčemu úplně jinému.
1: A proč jsi to zmiňoval teda znova?
0: Ne, protože dneska kromě tady toho významného data se také má oslovovat něco jiného. Dneska je prosím pěkně Den interpunkce.
1: Aha.
0: Den správného používání interpunkčních znamen.
1: Tak schválně, výjimka. No, jak se to píše?
0: Výjimka.
1: Mm.
0: Jo, říká se to výjimka, ale píše se to výjimka.
1: Jak se píše tchyně?
0: Tchyně, blbě. No ale potom jsou jako čárky, které jako rozdělují věty, že jo?
1: No a to je přesně věta, že jo, vložená, respektive no, vedlejší. No, no.
0: Pojďte jíst děti.
1: No, třeba, no, třeba. Nebo,
0: pojďte jíst čárka nebo. Děti, nebo pojďte jíst děti.
1: Květiny, vlastně. Které krásně voněly,
0: no.
1: Byly na stole. Kde uděláš čárku? Kde uděláš čárku?
0: Na dv.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Pojďme se věnovat sportu. Já jsem si tady dočetla takovou velmi jako zajímavou věc. Já totiž ráda jezdím na kole. Jo.
1: Ano, ano. A to třeba Lucka Špídová taky, naše kolegyně, ale ona jezdí ráda, protože musí.
0: No, ona, tak když si nejdeš kluka cyklistu, že jo? No, může být ráda, že si nenašla kluka třeba paraglidistu. Hele, já jsem se tady dočetla takovou zajímavou věc, když tady jezdím na tom kole, jo. Já totiž ráda jezdím na kole jako do kopce, jo. Sice jezdím takový to aerobní ježdění, jakože jedeš hodně na tu frekvenci, jezdím takzvaně frekvenčně, baví mě to. A dolů samozřejmě si užíváš tu rychlou jízdu dolů. Ale tady jsem se dočetla, že na kole, aby to mělo efekt, by člověk měl jezdit sprintem. Jak je to tady napsaný? Prosím vás, jistí vědci zkoumali, co s lidským organismem udělá krátký, ale velmi intenzivní pohyb, tedy sprint na kole. Dobrovolníci absolvovali buď 6 30-sekundových sprintů na kole, 3x až 4x týdně, nebo mnohem delší jízdu na kole, či běh mírným tempem. Trvalo to 2 měsíce a výsledek byl překvapivý.
1: Můžu ho tipnout?
0: No.
1: 2 totální endoprotézy a křeče v lejtkách.
0: Po tomhle výzkumu. Pouhé 3 minuty intenzivních sprintů vyvolaly v krvi výrazně větší změny než zhruba hodina a půl mírného pohybu. Takže to, co já dělám, je vlastně... To je nechci říct zbytečný.
1: Děláš to ráda, ale blbě.
0: Nemá to takový efekt.
1: No.
0: Jako větší efekt fakt má, když na tom kole, nebo když běžíte, tak běžíte v tom sprintu, nebo jedete na tom kole v tom sprintu. Jo. Prostě ty změny v té krvi jsou výrazně větší a vyšší a výraznější, než když to všechno děláte jako slimáci, no.
1: Jo, ale zase, když to děláte jako slimáci, tak vás to může i těšit, nemusí vás to hned takhle jako zmrtvit.
0: Zase si ale říkám, že když to děláš jako ve sprintu, tak to máš rychle za sebou, že?
1: A to je taky výhoda, to je pravda.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidává

Papa grow it tall. Very little knowledge is dangerous.

0: Zprávy na Frekvenci 1 jsou připraveny a pak se vrhneme na příběh.
1: Ano, pravda nebo blábol, hned poté, co se dozvíme, co je nového.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Petr Hrůza, specialista na kybernetické podvody. Tak jaké jsou ty nejnovější triky šmejdů, co útočí na naše účty? A jak se jim bránit?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Hezké odpoledne. Policie zatím nezná totožnost matky mrtvého novorozence nalezeného před 2 týdny v kontejneru na odpad v Rovensku pod troskami na Semilsku. Zkusí ale zjistit pomocí testů DNA. Na globálních dluhopisových trzích dnes pokračuje výprodej, za kterým stojí obavy z růstu inflačních tlaků. Výnos 30-letých dluhopisů americké vlády se vyšplhal nad 5,4%, což je maximum za více než 20 let. A hostem press klubu dnes bude předseda pirátské strany Zdeněk Hřib. Romana Navarová se bude ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnutí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: A zdržíte se stále na dálnici D1 u Brna, tam se kolona formuje už na 178. kilometru, aktuálně tam zdržení asi na 10 minut. Na 10 minut je potom taky menší kolona za Prahou ve směru na Brno, a to kolem 15. až 25. kilometru. A stále také platí, že se zdržíte v koloně zhruba na 20 minut při příjezdu do Prahy po D5 od 8. kilometru a potom dál směrem k D1 po Pražském okruhu. Tak šťastnou cestu.
1: Pravda nebo blábol, rubrika, ve které vás zásobujeme příběhy a ten příběh je vždycky buď pravdivý, anebo totálně smyšlený.
0: Tentokrát bude z tvých úst a...
1: Tentokrát to bude na téma byrokracie.
0: Papírování.
1: Ano, no prostě tak jako řekněme, že jako udělat jednoduchou věc není v některých případech vůbec jednoduché.
0: Já mám pocit, že to nejde vůbec, jako, že každá vláda, která se vystřídala, tak vlastně slibovala méně byrokracie,
1: ano.
0: Ale jako výsledek, nebo skutek utek prostě.
1: No, ale to je podle mě takovej ten jako optický efekt. Oni slíbejí méně byrokracie, ale aby tu byrokracii snížili, tak musí najmout další byrokraty, aby snížili byrokracii.
0: My jsme to prokoukli, vy, kujoni.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Pojďme se věnovat příběhům. Máme tady jeden příběh, ve kterém hraje hlavní roli...
1: Byrokracie.
0: Jo, byrokracie.
1: Byrokracie. Krásná
0: to
1: věc.
0: To jsem rychle zapomněla, to je fakt strašné.
1: Rádi bychom na to všichni zapomněli. Podíváme se do jednoho malého jihoněmeckého městečka, kde před několika lety zastupitelé schválili vyhlášku, která měla řešit poměrně banální problém. Protože lidé si stěžovali, že na náměstíčku v tom městečku mají málo míst k sezení, že by tam chtěli prostě nějaký městský bobiliář, aby si mohli sednout, dát si kafe, svačinu, cokoliv.
0: Bobiliář je dobrý.
1: Tak zastupitelé se shodli, že město pořídí nové lavičky, jenomže během projednávání někdo upozornil, že původní lavičky jsou sice majetkem města, ale podzemek pod nimi patří městu jen částečně, protože část toho náměstí patřila i soukromým osobám. Jo. Tak vznikla pracovní skupina, ta po několika měsících zjistila, že problém není počet laviček, ale jejich právní klasifikace. A lavička tehdy v tom městě patřila do kategorie drobný městský mobiliář určený k dočasnému pobytu osob. Jenomže nově navrhované lavičky měly být trvale ukotvené.
0: Aby si je nikdo neodnesl
1: přesně
0: domů.
1: Přesně tak, ale tím pádem by se z mobiliáře stala pevná součást veřejného prostoru.
0: To je šílený. Už jak to čteš, tak se mi z toho chce zvracet.
1: A což znamenalo jiný schvalovací režim, zase další skupina pracovní a hlasovalo se, jestli to má být teda mobiliář nebo součást veřejného prostoru. Prošla součást veřejného prostoru.
0: Ježišmarja.
1: Tak to teda nějak jako vyhandlovali s těma majitelema pozemků, lavičky dali na náměstí, přivrtali je, no a ve chvíli, kdy byla slavnost nové lavičky na náměstí, tak zjistili, že ty lavičky jsou přivrtaný po práci.
0: Ne, jakože nohama nahoru, jo?
1: Ne, že... Ne, ale že místo toho, aby když si člověk sedne na lavičku a koukal na náměstí, koukal do zdi baráku.
0: Ty krásu. Jako jestli se tohle stalo, tak to už je kocourkov na druhou. Takže za mě se to stalo.
2: Jana a Vojta na Frekvenci 1.
1: Naštěstí nestalo.
0: Nestalo.
1: Ale rozhodně by se to stát mohlo, teda jako jo.
0: Tak to jsme rádi. Uf, to mi spotkáme ale, zase. Jako zas tak bídný to není s
1: náma. Ale víte, co mě k tomu inspirovalo? Já jsem se předminulý víkend bavil s jednou známou, která dělá starostku v jedné malé obci tady ve středních Čechách. A bavili jsme se o tom byrokratickém šimlu a ono to takhle opravdu funguje.
0: No, já si to dokážu úplně představit.
1: Jako ona říká, my jsme chtěli dát k rybníku 3 lavičky a trvalo to 10 měsíců.
0: Mohlo to trvat 10 let.

0: Frekvence 1 a taky samozřejmě informace o muzice. Tentokrát budeme trochu konkrétnější, respektive konkrétnější bude Honza Dědek, protože ten nám přiblíží jednu z písniček, kterou určitě znáte.
1: Znáte ji stoprocentně, naspívalý muž, který se říká Murray Head a ta písnička se jmenuje One Night in Bangkok. Tak co nám k ní Honza prozradí?
2: 7 faktů Honzy Dědka.
3: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
4: No a teď už na chvíli zpět do 80. let. Zdraví vás Honza Dědek a přináší písničku o šachovém utkání mezi USA a Sovětským svazem v době studené války, které se odehrávalo v Bangkoku. Navzdory takhle zvláštnímu tématu se z písničky stal poměrně velký hit. Je to písnička z původně koncepčního alba a následně muzikálu Chess. Autory byli Benny a Björn, jinak pánská polovina legendární kapely ABBA. Text napsal slavný Tim Rice.
3: Za druhé.
4: Slova písničky One Night in Bangkok pojal jako hru s dvojsmysly, kdy hraní šachů srovnává s nočním životem v hlavním městě Tajska. Zpívá se tam třeba Pozval bych vás, ale dámy, které používáme, by vás nenadchly.
2: Za třetí.
4: Sloky rapuje anglický herec a zpěvák Murray Head. Refrén zpívá švédský zpěvák Anders Glenmark. A zatímco refrén vychvaluje vzrušující atmosféru Bangkoku, sloky tohle město zesměšňují zmínkami o čtvrti červených huceren, bahnité staré řece a ležícím Budhovi. Všechno tohle je údajně mnohem, mnohem nudnější než nejnudnější šachová partie.
3: Za čtvrté.
4: Dále tak zmiňuje třeba herce Jula Brynnera, který se proslavil svou rolí ve filmovém muzikálu Král a já, který byl v Thajsku zakázán. A tak nikoho nepřekvapilo, že thajská organizace pro masovou komunikaci zakázala v roce 1985 i písničku One Night in Bangkok. Údajně kvůli projevu neúcty k buddhismu.
2: Za páté.
4: Svět to ale viděl jinak. Písnička One Night in Bangkok dobila vrchol 10 hitparád. V USA byla 3. a ve Velké Británii 12.
3: Za šesté.
4: Mimochodem jde o zajímavá umístění, vzhledem k tomu, že uvedení muzikálu v londýnském West Endu bylo senzací roku, zatímco broadwayská produkce totálně propadla.
2: A konečně za sedmé.
4: A Murray Head? Hudbě se věnuje dodnes, ale nikdy už se žádného dalšího hitu nedočkal. Tak pojďme na ten, díky kterému ho známe i u nás. Tady je na Frekvenci 1 One Night in Bangkok z roku 1984.

0: svým kolegou Tomášem Fílou.
1: Ten dnes vyjel společně s Peter Legwood a chodím zdravě na pobočku na Praze 2 ve Václavské ulici.
0: Tomáš tam našel 3 nejrychlejší posluchače, kteří si odnesli tyto výhry.
1: Poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi Peter Legwood nebo dárkové balíčky produktů Chodím zdravě a Peter Legwood v hodnotě 2000 korun.
0: Tomáš je teď na telefonu a my se ptáme, jak to dneska celé probíhalo.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj. Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Zdravíme z Prahy, z Václavské ulice, z prodejny. Chodím zdravě. Opět jsme sem dorazili za našimi posluchači, kteří tady na nás už čekali. A já první 3 nejrychlejší mám tady u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Ondřej.
2: Tomáš.
0: Alena.
2: Já vás všechny zdravím. Pánové, vy jste byli přeběhnuti dámou, to znamená, vy jste 2 na druhém místě a získáváte krásnou cenu. Dárkovou tašku v hodnotě 2000 korun od Chodím zdravě. A než vám ji dám, tak prozraďte, jak jste se tady vůbec ocitli?
3: Já jsem si ráno poslal rádio, slyšel jsem výzvu, tak jsem si říkal, jsem z Prahy 4, tak to zkusím a dorazil jsem.
2: No a dobře jste udělal, co vy?
3: No taky, že slyšel jsem to v rádiu a říkal jsem si procházku. Tak a mám fotky teďka.
2: No a vyplatilo se. V každém případě, pánové, 1 dárková taška pro vás tady je.
3: Děkuju.
2: A druhá dárková taška pro vás.
3: Děkuju, super, jo.
2: No a my máme radost, že vy máte radost, ale teď pozor. Teď jdeme k vítězce za Alenkou. Abyste dostala ale svoji 5000-korunovou poukázku, tak musíte správně zodpovědět otázku. Kde se vyrábí boty Peter Legwood?
0: Je to severní Itálie.
2: Být to ve škole, tak máte jedničku, potrženou jednička jak bič. Je to vaše poukázka, taky tady je.
0: Děkuju moc krát, děkuju, to je úžasný. Hurá, hurá.
2: Slyšeli jste to sami? Spousty radosti jsme dnes přivezli do Prahy a rozhodně za námi doražte i zítra, protože v botech Peter Legwood se opravdu dobře chodí. Celý týden je mám na nohou a nohy jak v bavlnce. Kde budeme se rozvíjet v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu těšit a pro teď se loučíme z Prahy. Tak ahoj!
3: Děkujeme moc, frekvence 1, jste perfektní, úžasný, děkujeme.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Anna Knížková a Vojta Effler.
1: Ahoj, tady je Lucie Bílá. Jestli vás dneska někdo nebo něco zlobí, dejte si hned moje dobrý kafe a uvidíte, bude vám prima. Hezký den s frekvencí 1. Už jako

0: Skvělá muzika připravená, taky po 15. hodině vám na Frekvenci 1 zahrajeme a zahrajeme třeba tohle.
1: Třeba tohodle Davida Gettu? Nebo tuhle Sophie B. Hawkins? A nebo tenhle tým? Zprávy pro vás máme už za chvíli.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
7: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ondra Albrecht nachystán. Ondro, hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne. Pojďme se podívat na zprávy. Vlastníci lesů varují před rizikami spojenými se suchem a vysokými teplotami. Svátek svatého Václava na Vysočině připomenou koncerty a také městské slavnosti. No a zdržíte se na dálnici D1. Posledních 5 let se stav českých lesů po kůrovcové kalamitě zlepšuje. Podle sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v Česku ale přetrvávají rizika spojená se suchem a vysokými teplotami. Stát by měl být připravený na možné zhoršení situace a připravit krizový scénář. Frekvenci 1 více řekl předseda komory soukromých lesů Richard Podstatský.
9: Sucho, které bylo tento rok příliš veliké, a od toho se odvíjí to riziko příští rok rozmnožení kůrovce. Takže chtěli jsme apelovat na ministerstvo zemědělství, na ministerstvo životního prostředí, aby tuto situaci nepodcenilo a aby i v rozpočtu vlastně na příští rok vyčlenili řádnou částku, která nám pomůže v obnově lesů a v druhově pestřejší výsadbě a v dalších věcích, které nějakým způsobem předejdou té kůrovcové kalamitě.
8: Stát by měl také podle Podstatského vyplácet příspěvky na hospodaření v lesních pevných termínech, a to se nyní neděje. Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně budou pořádat v Telči nebo Světle nad Sázavou, budou ale i poutní mše. Jedna z nich v zámecké kapli v náměšti nad Oslavou. Více řekl kastelán zámku Marek Buš.
10: Domluvili jsme se s předchozím panem farářem i se současným náměšským, že na svatého Václava zde vždycky bude sloužena slavnostní poutní mše. Jiná ve městě ten den není, čili věřící se scházejí nahoře u nás na zámku.
8: Světce si připomenou také v Jihlavském kostele povýšení svatého kříže, v neděli mší a v pondělí koncertem, na kterém vystoupí sbor Melodie a kytarista Pavel Helan. Evropská unie je znepokojena americkými plány na zákaz vývozu nafty, který by se negativně projevil na obou stranách Atlantiku. Ceny nafty se v poslední době v důsledku válečných konfliktů prudce zvýšily ve Spojených státech, Evropě i jinde. Americký prezident Donald Trump v úterý tak podpořil myšlenku zákazu vývozu s cílem snížit cenu tohoto paliva na americkém trhu. V prvním tréninku na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 byl nejrychlejší britský pilot George Russell z Mercedesu. Druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa předčil na městské trati o 0,4 sekundy Holanďana Maxe Verstappena z Red Bullu. A třetí byl pak Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu měl čas pátý. Trénink ale z technických důvodů nedokončil.
7: Frekvence 1. Počasí.
8: Teploty dnes budou kolem 13 až 17, zítra až kolem 13 nebo 18 stupňů Celsia. A také zítra počítáme s tím, že zaprší, především na Moravě a ve Slezsku, kde ještě budou doznívat dnešní deště. Naopak v Čechách by už zítra mohlo být i polojasno.
11: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
7: Frekvence 1. Doprava.
8: Pojďme ještě na silnice. Na dálnici D1 se zdržíte za Prahou mezi 13. a 25. kilometrem, a to zhruba 15 minut. Na 20 minut je potom kolona před Brnem, začíná už na 174. kilometru. No a se zpožděním počítejte aktuálně taky na dálnici D11 při cestě do Prahy na 50. kilometru asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračují Jana a Vojta.
1: Je krátce po 15. hodině ve čtvrtek 24. září. Měla jsi někdy jako domácího mazlíčka králíka? Nebo znáš někoho, kdo má králíka jako domácího mazlíčka?
0: Hele, znala jsem jednu, měla jsem spolužačku a vím, že měla celoživotní trauma, protože si ho dali k obědu.
1: Jože. Už jí přestal dělat radost, tak hezky na zázvoru.
0: Ne, že vyprávěla, jak prostě jednou přišla v neděli k obědu a mamka řekla, že to je ten králík, se kterým asi předtím asi 3 roky hrála.
1: Ježišmarja,
0: a měla z toho normálně, to je krutý, měla z toho trauma. No.
1: My jsme teda měli králíky, ale ne jako mazlíčky. My jsme měli 9 kotců a každý víkend byl vývar a králík nás to způsobu. No to mi taky,
0: přesně, my jsme to přece už řešili, jak prostě přišla babička nebo děda, vzali králíka za hlavou, čau, stáhli ho, nazdar, děti, koukejte se, a jako nic se nedělo, že jo?
1: Ano, pojďme to dneska oslavit, je Mezinárodní den králíků.
7: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: dne budeme proplácet účtenky, tož to je taková vlastně moc hezká činnost, protože Frekvence 1 vrací to, co jste utratili.
1: Ano, když jste si udělali radost, koupili jste si něco, anebo třeba nějaký obyčejný nákup nebo něco praktického a chtěli byste pokusit štěstí, aby se vám za to ty penízky vrátily, tak nám tu účtenku pošlete a my vám potom zavoláme a peníze vrátíme.
0: Jednu účtenku máme v ruce, jdeme telefonovat právě teď.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: A dneska se pokusíme dovolat Dáše, tak snad bude Dáša na telefonu. Udělala takovou praktickou věc, ze které tady mám účtenku. Tak budeme rádi, když jí to proplatíme. Dobrý den, Dášo, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No samozřejmě. Kde jsme vás chytili dneska odpoledne?
4: V práci.
1: V práci, no my jsme taky v práci.
4: Ano, už budu končit do půl čtvrté.
1: Je, vy se máte, my to máme až do pěti. Každopádně, trošku vám to finále dnešního pracovního dne zpříjemníme. Vy jste nám poslala účtenku, za co pak jste utrácela, vzpomenete si?
4: Já jsem jich posílala trošku víc.
1: Výborně, tak jedna
4: je to
1: z nich... Jedna z nich, já si ji přiblížím, protože jsem krátkozraký, tak ta účtenka je z běžného obchodu za takové běžné věci. Menší nákup...
4: Prášek na praní.
1: No, nejenom prášek na praní, je tam... jsou tam i nějaký pudingy a skyry, koukám, nebo cukr.
4: Ano, jogurty, puding.
1: Jasně. Tak prostě nákup jogurt. Za 404 korun.
4: Ano.
1: Které vám samozřejmě rádi proplatíme. To jste se moc nerozšoupla. Za 400.
4: No, tak to bylo jenom takový menší nákup, no.
1: Tak
4: Dášo. Kdyby to byla ta účtenka předtím, tak by to bylo 12.
1: No jo, holt jsme sáhli do osudí pro tohle, ale 400 se počítají. Tak gratulujeme, vydržte na telefonu, mějte se krásně, naslyšenou.
4: Ano, děkuju, nashle.

0: Frekvence 1, čtvrteční odpoledne, doufáme, že ho máte pěkné.
1: 24. září, dneska má svátek Jaromír.
0: Soukup.
1: To jsem zrovna nemyslela, Jaromíra Jágra.
0: Jo, je Jágr, no.
1: A
0: jasně.
1: Já jsem teď slyšela nedávno takovou myšlenku, je to prostě informace, která se jako veřejně vlastně ví. Jaromíra Jágra strašně moc přemlouvali do Stardance.
0: Jo, to jsem taky čet, o tom se taky hodně
1: mluvil. Aby šel prostě tančit, no. Že jo, aby se jako předvedl. A on se tomu z nějakého záhadného důvodu jako brání, nevím, asi neumí tancovat, nebo je to podle mě na něj fyzicky náročný.
0: Jo, on si dá hodinu na ledě, jako v totálním kalupu, spocený jak blázen, ale utancovat čaču, jako to je...
1: No, ale pozor, já si myslím, že to je úplně jiný pohyb, že jako, že by mu to fakt naložilo.
0: Já si myslím, že...
1: Když celý život bruslíš a celý život hraješ hokej a pak máš jít dělat úplně jiný pohyb, máš jít dělat úplně jiný sport, tak no. To musí být opravdu záhul.
0: Víš, jakože prostě... To je vlastně pravda.
1: To je asi jako kdyby si chtěl prostě po, já nevím, fotbalistovi, aby šel...
0: Česat třešně.
1: Dělat step aerobik třeba, nebo rozumíš?
0: Jako, na bedničku z bedničky.
1: Jiný sport, na bedničku z bedničky. Přesně tak. Ale mě by to třeba, já jako nejsem úplně konzument Stardance, ale musím teda říct, že kdyby se tam objevil právě tenhle člověk, že by mě to možná normálně k té televizi jako přilákalo asi na to aspoň podívat.
0: Jo, mě by to taky zajímalo.
1: Že by mě opravdu zajímalo, jak si s tím jako poradil, jestli, protože jako nic proti hokejistům, ale já mám trochu pocit, že jsou takový prkený.
0: No, ale jsou to takový buldozery, že jo?

0: sedmičkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: V Libanon došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů kteří cestovali s ním.
3: Najděte.
4: Fun Play originál série se vrací.
5: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
4: Nová mise.
6: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
4: Nová výzva.
7: Ono se vždycky něco stane.
4: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
8: Frekvence 1.
9: To je to nejlepší z muziky.
8: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
9: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: skupině se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2017. Gratulujeme!

0: Jedna, a pak se podíváme na počasí.
1: Počasí pro nás má jako vždycky Dagmar Honcová, to znamená předpověď z těch nejpovolanějších úst českého éteru, by se dalo říct.
0: Abyste přesně věděli, co si na sebe obléknout. Tohle je přesně takový to období, kdy prostě ráno se nabalíš, že jo, přes den to svlíkáš, pak se zase večer nabalíš.
1: Pak tě ofoukne, jak jsi spocená. No.
0: Taháš sebou furt ty bundy, ty ponožky, boty, prostě za mě je to fakt lepší jezdit autem.
2: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: V Libanon došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů kteří cestovali s ním.
5: Najděte.
6: Fun Play originál série se vrací.
7: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
6: Nová mise.
8: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
6: Nová výzva.
9: Ono se vždycky něco stane.
6: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
10: Hezké odpoledne. V otrokovické části Baťov, která se často potýká s následky přívalových dešťů, vznikne systém umožňující odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy, když kanalizace nebude kapacitně stačit. Lidem od 80 let věku se zřejmě jejich důchody budou zvyšovat v 5letých intervalech o 500 korun měsíčně. Změnu má přinést vládní novela, kterou dnes sněmovna v prvním kole podpořila. A hostem presklubu dnes bude předseda pirátské strany Zdeněk Hřib. Romana Navarová se bude ptát na jeho hodnocení prvního roku vládnoucí koaliční vlády Andreje Babiše a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
11: Frekvence 1.
12: Doprava.
10: Ještě pojďme na silnice. Samozřejmě se zdržíte před Brnem na dálnici D1. Od nějakého 178. kilometru je tam aktuálně zdržení zhruba na 10 až 15 minut. Komplikace jsou stále taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy a potom dál na pražském okruhu až po 17. kilometr. Tam necháte kolem 15 až 20 minut. No a na dálnici D11 se potom ještě stále zdržíte taky na 45. až 55. kilometru ve směru na Hradec Králové. Tak šťastnou cestu.
12: Žít podle počasí na frekvenci 1.
0: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na pátek. V pátek se připravte na studené ráno v jihozápadní a západní části našeho území, protože tam bude polojasno a vyskytnout se mohou místy přízemní mrazíky. Na Moravě a Veslezsku bude ještě převládat velká oblačnost s občasným deštěm nebo s přeháňkami, takže tam zpravidla v ranních minimech teploty nebudou klesat pod 7 stupňů Celsia. No a v odpoledních maximech budou ale naopak nejvyšší teploty v jihozápadní a jižní část našeho území, tam rtuť teploměr ukáže 19 stupňů, zatímco na severu a severovýchodě to budou teploty jen kolem 13 stupňů. A já už jsem zmínila, že zpočátku nebudete potřebovat deštníky a pláštěnky na východě našeho území, v Čechách by mělo převládat polojasno.
1: Poslucháte frekvenci 1, hezké čtvrteční odpoledne. Myslím si, že kdo nikdy, nikde nic nezapomněl, tak by měl hodit kamenem. Všem se nám to stalo, že jo?
0: Já jsem jako jeden čas měla prostě období, kdy jsem furt někde zapomínala brejle.
1: Já.
0: Bylo to už, ale to byly sluneční brejle. Jakože
1: no,
0: já už jsem pak říkala, já si nebudu kupovat drahý brejle, protože já se stejně někde zapomenu, že?
1: Jo.
0: Nebo deštník.
1: Jo. Takže od té doby vlastně živíš jeden větnamský obchůdek.
0: No pozor, jako ty si děláš legraci, ale prostě brejle za 100 pade.
1: No,
0: jako, to vyřeší celou moji jako sluneční kariéru.
1: Jo.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. Nakousli jsme zapomínání a pojďme v tom pokračovat.
1: Co se všechno letos zapomínalo? Vyšla taková průběžná statistika
0: v MHD,
1: v dopravních prostředcích. Jo? A taky docela důležitá věc, když něco najdete a odevzdáte do ztrát a nálezů, co by vám to mohlo přinést, jo? To je ta druhá věc, jo. Pojďme se nejdřív jakoby zaměřit na tu druhou část. To znamená, že když třeba najdete notebook za 20 tisíc,
0: tak z toho máš mít nějaký...
1: Tak to 10%, takže 2 tisíce jsou vaše.
0: No jo, ale kde je ten nálezce? Když to dáš do ztrát a nálezu, tak musíš čekat, až si přijde člověk,
1: samozřejmě,
0: který mu patří notebook.
1: Samozřejmě. A zase ukaž mi toho člověka, jsme v Česku, co si budem povídat, který když najde notě za 20, tak si nechá vyplatit 2 tisíce a odevzdá ho, jo.
0: Já bych ho odevzdala.
1: Já teda taky, já jsem Mirek Duší v tomhle,
0: jako, no. Tam narazíš na nějaký privátní video, mít toho trauma. Ne, ale počkej, teď mi ještě teda řekni, já když najdu notebook, má 20 tisíc, dám ho do ztrát a nálezu, přijde člověk, který tvrdí, hele, to je moje, oni mu to dají, ale on není povinný ti těch 10%.
1: Ne, má povinnost.
0: Je to povinnost,
1: to
0: jo.
1: To je povinnost, no.
0: To má ze zákona daný, jo.
1: Já myslím, že nějaký vyhlášky takovýhle jsou. Vím, že třeba, když se to hodně řešilo, třeba v Sudetech, když někdo koupil dům a našel na zahradě něco zakopaného, jak se to dřív dělalo, tak se to muselo odevzdat. Rok se čekalo na to, jestli se podaří
0: najít majitele.
1: A když se ten majitel našel, tak ten majitel musel 10% jakoby nálezci z ceny toho nálezu odevzdat.
0: No ale to je jako daleká historie, ne?
1: Ne, to funguje furt.
0: Furt to funguje.
1: A když do roka se nenajde majitel, tak ten nález propadá státu nebo obci a tím pádem stát nebo obce by ti měli vyplatit těch 10%.
0: Já to trochu odlehčím. Já jsem totiž v tomhle seznamu viděla, že tam třeba lidi zapomínají v MHD i Robertky.
1: Jo, to vypadne, víš co. Jako
0: a mě by, mě by zajímalo, kdo teda jako odhaduje cenu toho Robertka.
1: No, tak to se dá podle e-shopu jako zjistit, ne?
0: A tak tam musí být nějaký...
1: Tak jde o to, jak moc je opotřebovaný. Máš jak s autem, to taky ztrácí na ceně.
0: Ty zrezivělí se nevracej.

0: Na frekvenci jedna, přátelé, pro vás máme něco naprosto fenomenálního právě teď.
1: Dotykového, barevného a digitálního. My pro vás...
0: Můžete se toho dotknout, může vás to oslnit svými barvami.
1: Ano, a může vás to zaujmout třeba na celý den, když kliknete na správnou ikonku. Protože my pro vás dnes...
0: Kdy to máš na mysli? Jako nějakou hru?
1: No samozřejmě.
0: Jo,
1: no,
0: jistě. Záhada.
1: No, a nebo takovou tu zkratku na oblíbenou stránku. Každopádně, dnes společně zve...
0: Musíte si tam dát ale takovou tu anonymní verzi, ne?
1: No ten samozřejmě, prosím vás, když si otevřete prohlížeč internetový, vpravo jsou tři tečky a tam je taková kolonka nové anonymní okno, jo?
0: Tak ale, já myslím, že vůbec nikdo netuší, o čem je řeč, ale jestli posloucháte od samého rána, protože my tuhle soutěž, kterou nabídneme, jsme vlastně už dneska v dopoledních hodinách nabídli.
1: Ano, jsou firmy, které nabízí 100 tabletů týdně, my nabízíme 2 tablety denně.
0: Ano, my si právě teď, přátelé, zasoutěžíme společně s VUB bankou.
1: Ano, o tablet Lenovo Idea Tab 11 v elegantní šedé barvě Luna Grey.
0: Nabídne QHD display 8 GB RAM, čtu
1: ano,
0: správně.
1: Operační paměť, ano.
0: Ty jo, takhle se v tom vyznáš. 128 GB paměť a dotykové pero k tomu Tab Pen.
1: Prostě skvělý společník na práci, studium i zábavu. A abyste ho mohli vyhrát, tak by bylo dobré, kdybyste si teď poslechli něco o spoření bez limitů od VUB banky a jeho výhodách.
0: A poslouchejte opravdu pozorně, protože až někdo z vás zavolá, dovolá se na číslo 257-400-999, dostane otázku a v tom, co teď budeme říkat, najdete tu odpověď.
1: Takže spoření bez limitů nabízí atraktivní úrok bez zbytečných podmínek.
0: Není třeba posílat si na účet povinný příjem, platit určitým počtem plateb kartou, nemusíte ani investovat.
1: Navíc ten účet nemá horní limit na výši vkladu a peníze jsou kdykoliv k dispozici.
0: No a zajímavostí je taky způsob úročení. Úrok se totiž připisuje, pozor, každých 24 hodin.
1: Podívejte se na vub.cz, no a protože 257-400-999 je linka sem k nám do studia téměř strhnutá, tak se vás ptáme.
0: Máme tady otázku, je třeba odpovědět správně a my se ptáme, kdo se dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: No, tady Vašek.
1: Dobrý den, Vašku. Tak gratulujeme, že jste se dovolal. Tablet může být váš, ale potřebujeme, abyste nám zodpověděl tu otázku, o které jsme mluvili. Jste připraven?
2: No, snad jo.
1: Takže, jaký je maximální limit vkladu u spoření bez limitů u VUB banky? Buď je to za A 100 000 korun, za B 1 000 000 korun, anebo za C horní limit není stanoven.
2: Já si myslím, že horní limit není stanoven.
1: Ano, horní limit není stanoven. Tak gratulujeme. K čemu tablet budete používat? Budete koukat na nějaký svůj oblíbený seriál, předpokládáme.
2: No, já si myslím, že to spíš dcery využiju.
1: Jo, tak, no, tak jestli máte doma dorost, tak se s tabletem rozlučte už teď. Vydržte nám na telefonu, gratulujeme.
2: Jo, děkuji moc.
1: Mějte se, naslyšenou.
2: Já taky, naschle.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte společně s rodinou nebo jen ve dvou na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua and Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy nebo lesní naučné stezky. Až do konce října jsou pro vás otevřeny každý den v týdnu. Lanovka, dětské mamutíkovy parky i oblíbené zážitky jako stezka v oblacích, Vysutý most Skybridge 721 nebo Mamutí horská dráha. A pod ní na horách nezapomeňte navštívit horský akvapark a wellness Mellory Aqua and Spa. Právě tady na vás čekají vyhřívané bazény, dětské vodní hřiště i tři tobogány s délkou přes 270 metrů. A pokud hledáte klid, je tu pro vás působivý saunový svět s venkovním ochlazovacím jezerem a vodopády. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava, www.dolnimorava.cz.

0: 16. hodina je tady a my vám na Frekvenci 1 budeme samozřejmě i mezi 16. a 17. hodinou hrát to nejlepší z muziky.
1: Třeba o Tevi Farné a Miraj. Nebo od Pink. Případně od The Killers. Zprávy už za chvíli.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvi, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
10: Comic-Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic-Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic-Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
11: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Ondra Olbrecht nachystán, hezké odpoledne.
12: Já přeji hezké odpoledne taktéž. Platy vrcholných politiků možná nebudou několik dalších let růst. Golman Marek Kalina dostal kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů zákaz činnosti na 20 let a pokutu. A zdržíte se na dálnici D1 a také na Pražském okruhu. Platy vrcholných politiků možná nebudou několik dalších let růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v dnešním úvodním kole sněmovna. Opoziční kluby STAN, ODS, KDU, ČSL a TOP 09 zablokovaly možnost schválení novely zrychleně už v prvním čtení. Projedná ještě rozpočtový a ústavně právní výbor. Je proto pravděpodobné, že do konce letošního roku už účinná nebude. Podle šéfa STAN Víta Rakušana jde jen o líbivé téma před volbami a také nechápe, proč je kvůli tomu mimořádná schůze.
13: Podle reality to, co cítí naši občané a oni považují za naléhavé, nebo se měří ta naléhavost podle toho, že nějakým stranám a hnutím nestoupají preference tak, jak by si přáli a potřebují řešit nějaká témata krátce před volbami, témata, která jsou líbivá a vždycky se líbí, třeba jako platy politiků. A potom ti samí poslanci těch stran v kuloárech říkají nám, opozici, no snad uděláte něco, aby tohle neprošlo.
12: Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že odměňování vrcholných politiků nemůže být odtrženo od reality běžných občanů. V dětských domovech v Pardubickém kraji přibývá poslední roky dětí. Hejtmanství letos dokončilo přeměnu domovů z velkých ústavů na rodinné bydlení v domech a bytech, což přineslo i zvýšené nároky na počet personálu. Kapacita ale postačuje, řekl dnes během konference Domov místo ústavu, která mapuje 10 let proměny péče o děti, krajský radní Pavel Šotola.
14: Bohužel nejsme v situaci, kdyby byl trend, že děti v dětských domovech ubývá. Naopak, bohužel je to možná dané nějakou celospolečenskou situací, nějakým větším tlakem a duševním zdraví těch dětí a situací v rodinách, kde naopak v poslední době vnímáme jako větší tlak na pobytová zařízení pro děti.
12: Do domovů podle Šotoly přichází děti s větším traumatem než dříve a tomu je nutné přizpůsobit také péči o ně. Trend se nedaří zvrátit ani umisťováním do pěstounských rodin. V klášteře Benediktýnek ve městě Jaroslav na jihovýchodě Polska dnes muž zaútočil na lidi nožem. 5 osob zranil, jedna z nich později zemřela. Jeden ze svědků televize Polsat News řekl, že muž útočil chvíli před mší, na kterou se do té doby sešlo asi 20 lidí. Někteří z nich se před ním schovali ve zpovědnici. Podezřelým je 31-letý ukrajinský občan, který útočil pravděpodobně kuchyňským nožem. Motivy jeho činu nejsou známé. Golman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise fotbalové asociace rekordní trest. Zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 tisíc korun. 29-letý Kalina se dopouštěl přečinu od roku 2021, hlavně v dresu třetiligového Zlínska, který byl před 2 týdny za účast v korupční a úplatkářské kauze přeřazen do nejnižší soutěže. Kalina byl potrestán v 11 případech. Kvůli jeho dlouhodobému jednání mu etická komise uložila nejvyšší možný trest. A ještě doplním, že v prvním tréninku na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 byl nejrychlejší britský pilot George Russell z Mercedesu.
11: Frekvence 1. Počasí.
12: Teploty dnes budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, čekáme spíše deštivo a také přeháňky na většině území České republiky. Během zítřejšího dne potom budou teploty na teploměru kolem 13 až 18 a také nás čeká opět polojasno a také ubývání oblačnosti, na východě ještě ale doznívání dnešních srážek.
15: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
11: Frekvence 1. Doprava.
12: Na jedničce kolona a to před Brnem od stého 80. až po stý 96. kilometr. Necháte v ní celkem 20 minut. A také kolona hnedka za Prahou na jedničce na 15. až 25. kilometru. Tam je zdržení na nějakých 20 minut. No a na 15 až 20 minut je to potom na dálnici D5 při cestě dál po Pražském okruhu směrem k jedničce. Volněji se jede až za nějakým 18. kilometrem. Tak šťastnou cestu, ideálně ve společnosti Jany a Vojty.
0: Posloucháte Rádio Frekvence 1 krátce po 16. hodině. Já jsem tady na Instagramu viděla takový moc hezký příspěvek.
16: Ano, ano.
0: Víš, jak se pozná šťastný člověk?
16: Že září jak sluníčko.
0: Že má na oblečení chlupy. Psí.
16: No tak v tom případě já jsem jeden z nejšťastnějších lidí ve střední
0: Evropě. Jako u nás doma jsme, podle mě nemůžou být šťastnější lidi.
16: A kdyby, jenom na oblečení.
0: No, říká se, tady se píše, šťastní lidi, a to je totiž slovenský profil, no, se poznají podle toho, že mají na oblečení chlupy od psa. Chlpy od psa.
16: A můžou být i od kočky, můžou.
0: Můžou být i od kočky.
16: Prostě od jakýhokoliv zvířete.
0: Něco na tom bude, no. My máme chlupy snad úplně všude. To je jako zajímavý, že prostě vaříš chlupy. Piješ chlupy.
16: Chlupová
0: mrazíš
16: polev.
0: Chlupy. No, chlupová
16: polévka plná lásku.

0: Na frekvenci 1 dostanou opět slovo Michal Suchánek a Petr Kolečko.
1: Jejich rubrika Cože je otázka, odpověď, pojďme na to. Máme tady jednu zapeklitou otázku a jejich vtipnou odpověď.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Můžete mi vysvětlit, proč se pavouci tak strašně bojí vysavače? Moje žena tvrdí, že ho vysavač sežere. Já si myslím, že pavouk prostě nemá rád domácí spotřebiče. Kamil 52 Kroměříž. Já si teda myslím, že když ho vyseješ, tak to má blbý, ten vysavač, jo.
4: Vysavač?
3: Ne, ten pavouk. Když ho vysaje vysavač, tak to má ten pavouk blbý, tak jako doby, já se bojím taky vysavače.
4: Jo, jako tak kdo se nebojí vysavače, tak je sebevrach, jako nebo úplně hloupý člověk, že jo.
3: Já jsem byl teďka na tom baňkování, před měsícem, před dvěma, a od té doby se bojím vysavače teda ještě víc, to fakt bolí, no.
4: A oni tě baňkovali vysavače?
3: No tak něčím takovým, no.
4: To je vývěva.
3: Co je vývěva?
4: Nevím, je to něco zprostýho, ne?
3: Není. Já si myslím, že pavouci se nebojí vysavače, jako ty zlí.
4: Zlí pavouce.
3: Ty se nebojí, hodný se boje, protože vědějí, že by tam měl spoustu těch much a že by to jako lákalo být prostě zlej a zabiják.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Přátelé, pojďme se věnovat dalšímu zajímavému tématu.
1: Ano, velmi zajímavému a svým způsobem velmi palčivému.
0: Představte něco si, pikantního.
1: Pikantního, ano. Představte si, že máte partnera či partnerku a podezíráte je z nevěry. Jo, a odjedete třeba na pár dnů na nějakou služební cestu. A abyste jako měli přehled a přistihli je při případném činu, tak se pojistíte. Máte robotický vysavač, na něm je kamera a vy si ji aktivujete tak, abyste přes telefon mohli koukat tou kamerou toho robotického vysavače.
0: Že partnerku vyšli s vysavačem, jo?
1: Ne, prostě...
0: Ne, ty jsi doma, už tomu rozumím.
1: Moje žena je doma, já jsem na služební cestě.
0: Přesně, ty máš podezření, že žena si zahrává, má nějaký techtle-mechtle se sousedem.
1: Třeba.
0: A svůj robotický vysavač necháš natáčet, co se děje v domácnosti, když ty jsi na služebce.
1: Ano, ano. Stalo se totiž na Tchajvanu, že jeden Tchajvanec žárlivej si takhle nainstaloval kameru z vysavače do svého telefonu, aby přistihl svou manželku při nevěře. On jí přistihl. A víte, jak to dopadlo? Jí se nic nestalo a on čel sedět.
0: Nekecej, oni ho za to zavřeli.
1: Oni ho za to zavřeli, protože to bylo neoprávněné narušení soukromí jiné osoby.
0: Souhlasím.
1: Ale pozor, ne jeho manželky, ale toho jejího milence. On natáčel bez svolení.
0: Já myslela toho vysavače.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec a Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Půlové zprávy před námi na Frekvenci 1. Po půlových zprávách v tento čas hra o peníze.
1: Hra, která vás baví, která vás vždycky přinutí vzít do ruky telefon a telefonovat, protože poslední slovo je o tom, že se musíte dovolat, jinak to nejde.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
0: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel tráví poslední den své pracovní cesty po Spojených státech v Nebrasce. V Lincolnu navštívil tamní národní gardu, se kterou česká armáda spolupracuje více než 30 let. Policie zatím nezná totožnost matky mrtvého novorozence, nalezeného před 2 týdny v kontejneru na odpad v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Zkusí zjistit pomocí testu DNA. Ukrajinský prezident Zelenský při středečním příchodu na zasedání OSN v New Yorku na otázky ruských novinářů, kdy přijede do Moskvy, odpověděl, že na raketě.
2: Frekvence 1.
0: Doprava. A aktuální informace z hlavních tahů má Marcela.
4: Dálnice D4 je na 21. kilometru ve směru z Dobříše na Prahu uzavřená z důvodu nehody osobního auta. Poslední volný sjezd je exitem 27 Dobříš sever. Kolonou počítejte na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Do 4-kilometrové kolony vyjedete na 49. kilometru. Zdržení je tam na půl hodiny. Kolona také na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 9. kilometru zdržíte se 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Já to vám 27 409 99, to je číslo sem k nám do studia Rádia Frekvence 1. Kdo se dovolá?
0: Ten vyhraje peníze. Budeme vám držet pěstí.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak to pak se dneska pokusí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, s kým pak máme tu čest? Představte se nám.
2: Dobrý den, dobrý den.
0: Vaše jméno, kdybyste nám řekla?
2: Já jsem Lenka.
0: Dobrý den, Lenko, to jsme potřebovali vědět. Máme tady pro vás 16 000 korun, když uhodnete poslední slovo ve větě Františka Černého a Karla Holase z Čechomoru. Jdeme na to?
2: Jdeme na to, ano.
0: Tak věta zní takto.
3: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Co myslíte?
2: Já si myslím, že jim nesmí chybět pípa.
0: Pípa, zkusíme pípu.
3: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Tak pípa není to slovo, bohužel. Kluci asi už moc nepijou, no.
2: Škoda, škoda, škoda.
0: Děkujeme, ale zatypnějte se krásně, naslyšenou.
2: Tak to si mě příště, nashranou.
0: Takže zítra ráno u Lubky a Míry po 7:16.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Na frekvenci 1 nás čeká business party, to znamená praktické informace, které se mohou hodit.
1: A tentokrát o tom, jak bude vypadat budoucnost vytápění tady u nás. Moderátor Aleš Vyskočil se bude ptát, jestli se můžeme ochránit před blackoutem.
2: Business party.
3: Posluchače business party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti Phoenix Group, pan inženýr Cyril Svozil. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jste výrobci a prodejci elektrického vytápění, máte fabriky doslova po celém světě a dá se říct, že problematice elektrického vytápění rozumíte. A já bych se vás zeptal, jak vidíte vůbec budoucnost v současné době? Čím si myslíte, že do budoucna budou třeba lidé za 10, 20, 30 let topit, když už bude zakázaný třeba i zemní plyn?
4: Já jsem si nedávno komunikoval s umělou inteligencí a zjišťoval jsem si, kolik jako elektráren a v jakém výkonu by bylo potřeba postavit, abychom nahradili právě třeba spotřebu plynu pro vytápění. Tak ten výsledek byl poměrně velmi nepříznivý, protože dneska máme spotřebu zhruba nějakých 70 terawatthodin za rok jako Česká republika a pouze odstranění plynu by znamenalo navýšení té spotřeby na nějakých 160 terawatthodin, což když si představíme, tak by to znamenalo víc než zdvojnásobení naší výrobní základny. I když vidíme, že jsou snahy o dostavbu Dukovan a dostavbu Temelína, tak ani zdaleka v podstatě se nepohybujeme v těch výkonech, které by byly potřeba pro tento krok. Takže já to považuji spíš za takové zvláštní snílkovství, takže tímto směrem bych se asi úplně neubíral. Já si osobně myslím, že samozřejmě ta snaha o větší elektrifikaci bude, ale bude postupnější a pomalejší. Ale nicméně právě třeba tady ve úložiště, kterými se zabýváme, tak umožní daleko snadnější adaptaci tady těch obnovitelných zdrojů.
3: To se samozřejmě musím zeptat. Když mám doma bateriové úložiště, tak vyhnu se blackoutu, zachrání mě to před blackoutem?
4: Samozřejmě otázka je na jak dlouho. Zachrání, protože tam ten náběh v zásadě u většiny těch baterií ložiště je okamžitý. Nicméně záleží na kapacitě té baterie, kterou máte. Zásadní chyba, která se tady odehrávala a je to dáno, bohužel musím říct, jak ten systém tady těch baterií ložišť, tak třeba fotovoltaických elektráren nebo vůbec obnovitelných zdrojů, je neuvěřitelně ovlivněn dotační politikou. A ta dotační politika se neustále mění. Takže vidíme kolem sebe ty neuvěřitelné příběhy těch krachů prostě společnosti, které před dvěma lety vzkvětaly a letos přišly ke krachu. To všechno je způsobeno prakticky tou dotační politikou, která neuvěřitelně škodí.
3: Tak vám děkuji za optimistický konec. V dnešní business party si se mnou povídal za společnost Phoenix Group, její zakladatel pan Cyril Svozil. Budu se těšit za rok zase na shledanou. Mějte se krásně, co vám daří.
4: Děkuji, na shledanou.

0: Na frekvenci 1 se vrátíme k dnešnímu rannímu vysílání. Lubka s Mírou přivítali hosta a my si toho hosta připomeneme jednou otázkou. Kdože to byl a jakáže otázka nás zajímá?
1: Byl to můj vzácný herecký kolega Marek Němec, se kterým jsem měl tu čest točit jeden seriál. Neuvěřitelně pohybově nadaný člověk. Proto padla i tahle otázka. Jestli by se někdy zúčastnil soutěže Stardance?
2: To byl opravdu jediný pořad, o kterém jsem uvažoval, že bych do něj jako vstoupil. Protože ten tanec mám rád a zkrátka myslím, že se i člověk jako posouvá nějak a je to i fajn vystoupit z té komfortní zóny, což myslím, že je jako důležitý. A tady tím směrem stejně jako třeba u mě zpívání je vlastně nějaký posun někam jinam, tam dovod, ve kterých neplavu často. Ale myslím si, že jako pohybový talent mám, nebo to jako vím, skromně
3: to vím.
0: Skromně.
2: Ten pohybový talent mám, ale zároveň už ta tělesná schránka pracuje proti němu trochu. Ale tam mám pocit, že to je pořad, který má nějaký vkus a glanc a který má smysl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Vyhrajte se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup italské regenerační obuvy, ortopedických vložek na míru a další doplňky pro správný postoj a chůzi v prodejnách Chodím zdravě. Poslouchejte Frekvenci 1. Soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Tuto soutěž vám přináší značky Chodím zdravě a Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

0: Muzika ve velkých hlavách. Po 17. hodině to nejlepší a my víme přesně, co zahrajeme.
1: Třeba Elton John s Duou Lipou. Nebo Katy Perry. A taky support lesbians. A ze všeho nejdřív budou zprávy.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
0: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
5: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
9: Máte pocit, že vaše úspory na běžném účtu zbytečně ztrácejí hodnotu? Nechte je pracovat. Navštivte stránky Frekvence 1 a soutěžte s VUB bankou o elegantní tablet Lenovo IdeaTab s dotykovým perem. Spoření bez limitů od VUB banky přináší atraktivní úrok bez zbytečných podmínek a s úroky připisovanými každých 24 hodin. Volte chytře, zapojte se do soutěže na webu Frekvence 1 a zhodnoťte své peníze ještě dnes.
10: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
11: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Za mikrofonem Honza Homolka, hezký podvečer.
12: Hezký podvečer, platy politiků by neměly růst. Soud se bude zabývat výroky Babiše a fotbalový golman dostal trest na 20 let. Platy vrcholných politiků možná nebudou několik dalších let růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v úvodním kole sněmovna. Opoziční kluby STAN, ODS, KDU, ČSL a TOP 09 zablokovali možnost schválení novely zrychleně už v prvním čtení. Projedná ji rozpočtový a ústavně právní výbor. Je proto pravděpodobné, že do konce letošního roku účinná nebude. Předseda starostů Rakušan k tomu říká.
13: Ani dnes poslanci vládní koalice ukáží, zda tady hrají předvolební divadlo na to, aby mobilizovali svoje voliče, anebo jestli opravdu mají pocit, že politici mají příliš vysoké příjmy, potom nechť řeší náhrady, protože tam ty nárůsty jsou opravdu veliké.
12: Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády, zákonodárců a představitelů některých dalších institucí. Evropská komise by podle českého ministra průmyslu Karla Havlíčka mohla přistoupit k odkladu metanového nařízení, nikoli pouze k odkladu pokuty za jeho porušení. Havlíček to uvedl v Bruselu po jednání s místopředsedkyní Evropské komise Terezou Ribereovou. Schůzka podle něj proběhla dobře.
14: Nám rostou ceny energii a jsme tady v dalším energetickém problému. Není možné připustit to, že by nám opět měly růst ceny plynu ještě nad rámec toho, jak rostou na těch burzách. To znamená, v dané chvíli jsem poprosil, aby se to obložilo o 3 roky, Jinými slovy, je to česká iniciativa, kterou jsem tady před pár týdny zahájil. Tehdy se k nám připělo 16 zemí, dneska už 20 zemí.
12: Metanové nařízení zavádí přísnější pravidla pro emise metanu při těžbě a dovozu ropy a plynu do Unie. Středočeský krajský soud se začal zabývat žalobou největší české internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Babiše kvůli jeho loňským a letošním výrokům na adresu firmy, jejího majitele Ivo Lukačoviče i z pravdajských portálů a novin spadajících pod tento mediální dům. Rusko připravuje dronové útoky v Evropě. Tentokrát se zaměří na středomořské země, informovala podle tvrzení deníku El Mundo Evropské státy americká ústřední zpravodajská služba. Gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise fotbalové asociace rekordní trest. Zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000. Kvůli jeho dlouhodobému jednání mu etická komise uložila nejvyšší trest. Předseda etické komise Holub k tomu říká.
15: Při ukládání trestu pro hráče Marka Kalinu etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že hráč byl zapojen do organizace ovlivňování zápasů. Etická komise tak došla k závěru, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
12: Kalina se dopouštěl přečinu od roku 2021 především v dresu třetiligového Zlínska.
11: Frekvence 1.
2: Počasí.
12: Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně na jeho západě Čech i polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 13 až 18.
16: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: A aktuální informace z dopravy má Marcela.
17: Dálnice D4 je na 21. kilometru ve směru z Dobříše na Prahu uzavřená z důvodu nehody osobního auta. Poslední volný sjezd je exitem 27 Dobříš Sever. S kolonou počítejte na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Zpomaluje se na 5. kilometru. Zdržení je 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
12: Tolik zprávy a před vámi teď na frekvenci 1 velké hlavy.
18: 1, 2, 3, 4, všechny jsem nás přepočítal.
19: Ano, hásky,
12: nesplet to.
18: Velké hlavy.
19: Počkej, Slovák začne.
20: Věděli jste, že keď máte narozeniny, tak ten istý deň, ako vy ich slaví dalších 22 milionů lidí po celom světě.
19: No jasně.
21: Jenom u nás v rádiu měli se mnou a mají do dneška 4 lidi.
19: No, já znám ve svém okolí 7. května strašně moc lidí.
21: No vidíte to. A kolik že jich je dohromady?
20: 22 milionů. To je strašný.
19: Tak přátelé, co budeme dnes podstatného řešit? Ty jsi to zapomněl?
20: Bobři.
21: Jo, budeme probírat bobry. Na takovouhle věc mám zapomenout.
18: Jseš v věku, kdy už se na to i zapomíná.
19: Takový pěkný zvířat.
18: A pak tu máme jednu slovenskou učitelku, která je teda top.
11: Velké hlavy. Frekvence 1.
19: Pozor, mám tady jeden takový pěkný titulek. Bývalý pornoherec Robert Rosenberg kandiduje za Svobodné. Chci poznat vedení Prahy zevnitř. Jako ty lidi se už zbavili. To je, když Dolibastr šla kandidovat, ne? Ty lidi se zbláznili.
18: Přijde to zevnitř, pak dobrý. Každopádně i pornoherec má právo na politický průzkum.
20: Pozrite, já mám pocit, že Rosenberg je asi jediný, čo o sebe může povedat, že naozaj nemá čo skrývat. Všechno jsme už viděli.
19: Jo, no.
21: Ale zase víte, co já si myslím, že zevnitř, jo, poznal už takových věcí, že vedení Prahy ho už nemůže překvapit.
18: No!
11: Velké hlavy.

0: Česku máme paní učitelku, která byla schopna urobit takovou věc, že to vám musíme povedat. Velké hlavy,
1: frekvence 1. Vedoucí zájezdu ze slovenského města Šahy zanechala ve Francii 8 gymnazistů ve věku 15 až 17 let, protože se předchozí noc měli chovat nevhodně a rušili noční klid. O jejich návrat na Slovensko se pak museli postarat jejich rodiče.
0: Ta je hustá.
1: Ta je jako ostrá.
2: To vypadá, že vedoucí zájezdu už příště nechce být vedoucí zájezdu.
0: No tak to, já iba dodám, že ty gymnazisti tam nezostali sami, ale s jedným učitelem.
3: A toho tam taky nechala za trest. To musela být dobrá vedoucí zájezdu.
1: Vždycky je v kolektivu prostě nějaký učitel, který spadne do té party.
3: Ale to já vám něco řekl, já bych chtěl být ten žák, to bych chtěl, aby se mi stalo. Že?
0: No. Fakt? No.
3: Tohle v životě by se mi nestalo.
0: Nikdy.
3: My nás dovolekli domů, že? Představ se, jsi v Amstroši.

0: Dnes je den interpunkce.
1: Takže víme, že interpunkcia jsou bodky, ale hlavně dobré zvolené
2: čárky.
1: Čárky.
0: Bodky.
2: Ne, nejlepší jsou bodky.
1: Bodky a čárky.
0: Máš pěkné krajkové bodky.
2: No, vy moc nemáte, viď, bodek a čárek.
1: No máme.
2: Ale háčku ne.
0: No, mají spřešky, oni mají spřešky.
1: Máme, to se volá mekčeň.
0: Mekčeň.
1: No dobré, takže pre každého z vás mám jednu vetu a vy mi poviete, kde je čiarka. Takže Jani, nikdo nemá tak rychlé nohy jako ty.
2: Nikde.
1: Ale.
2: Nikdo nemá tak rychlé nohy jako ty.
0: Ne, tam není čárka.
1: Takže já tu mám, že nikdo nemá tak rychlé nohy, čárka.
0: Ne, to není.
2: Za spojkou jako, aby tam byla čárka, musí být sloveso.
0: A to tam není.
2: Takže před jako.
1: Já tam mám nohy.
2: No jo, taky vyndej.
1: Tak co jsem to našel?
0: A umej si je.
2: Tome? To máš podle mě z AI. Před jako není čárka.
1: Seděl na židli a smál se. Je tam čárka?
3: Není vůbec žádná.
2: Ne.
1: Že tam jenom... A mě není čárka.
3: A no? To by no. Samozřejmě...
1: A nemám tam nohy, takže je to
3: ale
1: dobře.
3: Pozor, před A může být čárka,
2: nemůže.
3: Ale v tomto případě ne.
2: A je ani před jako taky může být čárka, ale tady...
1: Mikeši, tak doufám, že těba dostanem. Ráno nespěchal a tak mu ujel autobus.
0: Tam jsou dvě čárky.
1: Dvě?
0: Vepředu a vzadu.
3: Protože je to v pomlčkách.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok.

0: Když bobři udělají dobrou věc.
1: Bobr spát, bobr spát, bobr spát.
2: No, bobři dělají vždycky dobrý věc. Jako, to zase nebudeme vykládat, že ne, že jo. Ale v Plzni.
0: To je echt.
2: Moment, to je před.
1: To je před dopravou.
2: No, tak vidíte to.
0: Takže to teď neříkej. Počkej chvilku.
2: Takže prosím vás, počkejte si chvilku, my to probereme všechno, napíšeme si to, řekneme si to a za chvilku se dozvíte víc. Bobřina.
1: Na Plzeňsku.
3: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: Dálnice D4 je na 21. kilometru ve směru z Dobříše na Prahu uzavřená z důvodu nehody osobního auta. Poslední volný sjezd je exitem 27 Dobříš Sever. S kolonou počítejte na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Zpomaluje se na 5. kilometru. Zdržení je 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
4: Velké hlavy frekvence 1.
1: Tak přátelé, pojďme na Plzeňsko, protože si představte, že bobři právě v plzeňském kraji ukázali, jak by jsme měli zatočit se suchem. Lidem výrazně pomohli tím, že z malého potoka udělali zásobárnu vody.
2: Takže André a spol můžou v klidu nahradit bobři, člověče, jsou schopnější, levnější, chytřejší.
1: Člověk jim rozumí.
0: A taky hezčí. Každopádně bobr má velkou výhodu, to si pojďme říct, nemusí absolvovat české stavební a vodoprávní řízení.
5: No, a pracuje za byt a za stravu.
0: Tak.
2: No, ale neplatí za materiál.

0: Bollywood, znáte, jo?
1: To jsou takový ty...
0: Myslíš, že mají v tom kopci ta, v tom, v tý,
2: ten nápis?
0: Bollywood?
3: Myslím, že tam nie je žádný nápis. Ne.
1: Bollywood!
3: A dneska je deň bollywoodských filmov. O niektorých bollywoodských filmoch sa hovorí, že sú točené v štýle masala. Co to znamená?
1: Ty omáčce.
0: To je nějaký jídlo. To jsem někde viděl v jídelním
1: místku. To je indická omáčka.
0: Masala.
4: Takže je to nějaký příšerný myšmaš.
1: No, je to prostě nějaká taková soup opera.
0: Hezky, dobře.
3: Ano. Myšmaš. Masala je druh koreňa, takže ty filmy v sebe míšají drámu, komediu, akciu a romantiku.
4: No. Ale viděli jste někdy nějaký
1: bolivský? Já viděla.
4: Já ani jeden.
1: To je taková ptákovina.
3: Já jsem vydržel 12 minut. 12 minut jsem vydržel.
1: Jediný, co na tom oceníš, že jsou tam krásní lidé.
3: To jo.
1: Tam většinou hrajou fakt jako lidi, do kterých se zamiluješ.
0: To řek pěkně, že je to myšmaš. Víte, jak se řekne anglicky myšmaš?
1: Ne.
0: Haunch pound.
3: Haunch pound.
5: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
6: Hudební novinky.
5: Trby ze světa slavných.
6: Song za odměnu.
5: A dorazí i zajímavý host.
6: Kdo to bude tentokrát?
5: Petr Hrůza, specialista na kybernetické podvody. Tak jaké jsou ty nejnovější triky šmejdů, co útočí na naše účty? A jak se jim bránit?
6: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
5: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: čem hrála Veronika Frajmanová?
1: Já si ji pamatuju z vyprávění.
2: Já ji znám z divadla.
3: Sněženky a
1: Machří.
4: Mohli se potkat.
3: Tak kdo je starší, Veronika Frajmanová alebo Indulóna z Hlohouca?
0: Indulóna musí být starší.
2: Bude starší, taky si myslím.
1: Jak to
2: Indulóna, to je fenomén.
1: Indulóna už je na všechny út těla, jako všude.
2: Indulóna, my jsme nic jiného neměli za mládí, bylo Indulóna, a když jenom přivezli veju, tak to bylo. Ale Indulóna, ta ona se dala jíst. Na vojně jsme si jí mazali na chleba.
0: Modrá je nejlepší.
1: Já si myslím, že Indulóna je starší než Veronika Frajmanová.
2: Taky si to myslím.
3: Veronika Frajmanová, ročník 1955, Indulóna 1948. Pravdu máte, je staršia?
2: No, nevím, moc, víš.

0: Raz, dva, tři.
1: Tak tedy jdeme do finále.
2: Ženy.
3: Zvukat.
4: Milé ženy, nemluvit s manželem, jen abyste ho potrestali, je jako snažit se utopit rybu. Děkujeme.
5: Vám se nikdy neutopila rybička?
2: Mějte
5: se krásně. Ahoj.
0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
0: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: A s nimi Honza Homolka, vítej.
11: V žalobě internetové firmy Seznam.cz na premiéra Babiše krajský soud v Praze Babišova právního zástupce vyzval, aby politik doložil pravdivost některých tvrzení. Pohonné hmoty budou zřejmě v příštích dnech dál zdražovat. Průměrná cena nafty může v příštím týdnu překonat hranici 50 korun za litr. Koloseum v Římě zůstává po úmrtí dělníka zavřené v pátek. Nejnavštěvovanější italská památka je již 2 dny mimo provoz na znamení solidarity s rodinou 22letého Andreje Moretyho. Aleš Kmoníček rezignoval na post člena představenstva Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Generální manažer Hradce se rozhodl pozici uvolnit z důvodu pracovního vytížení.
9: Frekvence 1.
0: Počasí.
11: Zítra bude oblačno i zataženo, ráno a dopoledne se výjimečně budou vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty 13 až 18.
12: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
0: Frekvence 1.
9: Doprava.
11: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
13: Stále je uzavřená dálnice D4 ve směru na Prahu. Na 21,5 kilometru došlo k vážné dopravní nehodě osobního vozidla. Odklon před nehodou se provádí na 24. kilometru exit Voznice, kde budete po pojíždě okolo 30 minut v koloně. A dálnice D8 na 92. kilometru ve směru na Německo, která byla uzavřena z důvodu dopravní nehody na německé straně, je opět průjezdná a kolona se tvoří mezi 80. až 92. kilometrem, ve které se zdržíte okolo hodiny. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Vlačka.
9: Frekvence 1 Press Club. Romana Navarová a host.
14: Za pár dní uplyne rok od sněmovních voleb. Na Frekvenci 1 Press Clubu provedeme inventuru se zástupci všech zvolených stran, tedy až na motoristy, kteří na naše pozvání nereagovali. Dnes je ve studiu se mnou předseda Pirátů a také poslanec Zdeněk Hřib. Vítejte.
15: Dobrý den.
14: Ještě předesílám, že dnešní Press Club je kvůli vašemu časovému vytížení předtáčen v poledne. Díky ale, že jste si udělal čas. Když se podíváme na to, tak i Piráty čeká velmi důležitý test v podobě komunálních a senátních voleb. A já se zeptám, dokážou přesvědčit voliče, že se po odchodu z vlády změnili a především mají už dnes jasno, proč by jim lidé měli dát znovu svůj hlas. Pane předsedo, co konkrétně jste jako Piráti za ten rok v opozici dokázali změnit?
15: Tak já věřím, že ty komunální volby budou tedy hlavně o prioritách v těch jednotlivých konkrétních městech a my máme v Praze velice kvalitní kandidátku Terezu Nislerovou, kandidátku na primátorku hlavního města, která je ekonomka, má zkušenosti z Evropské komise i třeba z biznisu, velkého mezinárodního biznisu. A věřím, že toto je to, o čem lidé vlastně budou hlasovat v těch komunálních volbách. Co se týče té celostátní politiky, tak tam my jsme už předložili celou řadu věcí, co jsme slibovali před volbami. My jsme slibovali takových 10 věcí a teď už máme předloženo například balíčky, daňový balíček, který by měl zlevnit život lidem v České republice, potom třeba protikorupční balíček, který právě směřuje na řešení střetů zájmů, měl by být vytvořen úřad pro prevenci korupce a střetů zájmů, tak aby se zamezilo do budoucna kauzám třeba typu Dozimetr nebo Motol. Předložili jsme návrh na reformu penzijních fondů, dokonce už před rokem a půl, to bylo ještě v předchozím volebním období, na snížení poplatků v těch penzijních fondech, aby mohli investovat i do dalších aktiv. Tehdy proto třeba poslanci ANO nehlasovali, ale teď vlastně ten vládní návrh je pak v kopie.
14: Vy dnes máte 18 poslanců.
15: Ano, je to tak.
14: Jste dnes podle svého vlastního hodnocení skutečně silnou a viditelnou opozicí, anebo jste za ten rok přece jen zůstali ve stínu jiných opozičních stran? Přiznám se, že vlastně já vnímám v těch médiích hlavně vás.
15: Tak to je asi logické, protože když je člověk předseda, tak se tak nějak jako předpokládá, že je i hlavním mluvčím té strany. To asi není ani moc jinak u jiných stran. Pokud je to vlastně jinak, tak možná ty strany dělají něco jinak, než by měly. A je to celkem logické. Tak to, jakým způsobem my jsme nebo nejsme viditelní, to zhodnotí voliči. Já věřím, že teď ty komunální volby budou především o té budoucnosti v těch konkrétních městech.
14: Ano, to jsme zmiňovali.
15: My kandidujeme samozřejmě nejenom v Praze, ale také třeba v Brně, tam v rámci koalice TU. Máme lídra Adama Zemka, to je taková širší liberální koalice, v Ostravě máme Rozťuřehu, anebo v Plzni, čtvrtém největším městě naší země, máme Pavla Bosáka, který tam staví městské byty.
14: Zeptám se za chvíli na to, jak hodnotíte skoro rok vlády, necelý rok vlády Andreje Babiše, ale teď jedna věc přímo k vám, k Pirátům. Co vy považujete za největší chybu Pirátů za poslední rok?
15: No tak asi to, že se nám stále ještě zjevně nepodařilo vysvětlit dostatečnému počtu lidí, že Andrej Babiš se tady obohacuje na jejich účet a na jejich úkor a také na úkor jejich dětí. Protože ty dluhy, které tady Andrej Babiš a jeho vláda vytváří, to jsou dluhy, které se budou muset zaplatit, to jsou dluhy, které budou platit vaše děti a Andrej Babiš jim tímto způsobem likviduje budoucnost, protože ty příští vlády pak nebudou mít dost peněz třeba na investice, protože prostě tahle vláda se rozhodla tu budoucnost našich dětí projíst.
14: Není tím největším problémem Pirátů dnes stále ještě i to, že vlastně veřejnost vás spojuje, vás osobně hlavně s Prahou, protože vy jste byl i primátorem pražským, a vlastně také s předchozím vládním angažmá Pirátů?
15: Já si to úplně nemyslím, abych pravdu řekl, toho času už uběhlo hodně. Pokud máte na mysli třeba digitální stavební řízení, tak tam se asi hezky
14: je to ukázalo. Něco, co jste mohli udělat jinak?
15: A to určitě se dá, všechno se dá udělat lépe, ale myslím si, že teď ten čas potvrdil, že ve skutečnosti stavební řízení se v České republice nezaseklo, staví se tady rekordním tempem, stavebnictví jde nahoru a přitom vlastně na to, co se vytvořilo za Ivana Bartoše, od té doby nikdo nesáhl. Když teď klikáte do portálu stavebníkam, tak klikáte stále do toho, co tam vzniklo za Ivana Bartoše. Ten systém vyřizuje tisíce žádostí týdně. Normálně se tady staví, k žádným škodám vlastně nedošlo. Já ani nevím o tom, že by se někdo stěžoval na to, že nebyla jeho žádost vyřízena, tedy ta digitální v zákonné lhůtě podle správního řádu. Takže, ale určitě se to dalo zvládnout minimálně mediálně, tedy lépe, to nepochybně.
14: Tak a pojďme taky tady teď aktuálně k vládě Andreje Babiše. Vy jste před časem řekl, že minulá vláda nebyla připravená a že proto dnes vládne Andrej Babiš. U této vládě říkáte, že je vašimi slovy v uvozovkách prokremelská. Když říkáte, nebyli jsme připraveni, tak co tím konkrétně myslíte? Co byste dneska udělali jinak?
15: No tak my pracujeme na tom, abychom byli připraveni, protože ta porážka Andreje Babiše je zjevně nevyhnutelná. Vláda Andreje Babiše tady zdražuje lidem život, teď kvůli krokům Andreje Babiše vzrůstají úroky hypoték. To třeba znamená, že domácnost, která si půjčila na bydlení třeba 8 milionů korun na 30 let, tak se jim kvůli Andreji Babišovi zdraží teď splátky hypotéky třeba o 3 tisíce korun, což není málo. A celé to jde na vrub toho, že Andrej Babiš tady rozhazuje populistické dárečky a tím zadlužuje Českou republiku a tím stoupá ten dluh, ale stoupá nejenom absolutní číslo, ale i ty úroky. Takže tohleto je to, co my chceme lidem vysvětlit a chceme být připraveni a ukázat, že my máme ta řešení, jak budou mít tady lidé lepší život bez Andreje Babiše.
14: Včera tady ve vašem křesle seděl váš kolega, předseda poslaneckého klubu, pan Jakob z TOP 09, říkal, že oni by byli schopni ušetřit z toho schodku rozpočtu, ušetřit 64 miliard. Můžete vy říci za Piráty, kde vy tady konkrétně máte tedy nějakou možnost ušetřit?
15: Ano, my jsme jasně deklarovali, že víme, kde ušetřit 100 miliard v tom rozpočtu, což by mělo tu výhodu, že když by se ušetřilo těch 100 miliard, tak je to těch 100 miliard, o které je ten schodek rozpočtu větší než ta investiční část rozpočtu. To znamená, pokud by se ušetřilo 100 miliard, tak aspoň vláda může tvrdit, že se zadlužuje na investice. Tedy, že skutečně to neprojídá tu budoucnost. Co se týče těch konkrétních úspor, tak my říkáme, že minimálně 20 miliard se dá ušetřit na osekání neefektivních dotací, které tady plynou do kapsy panu Babišovi a dalším třeba agromamutům a oligarchům, kteří rozhodně nepotřebují žádný příspěvek na svůj zisk od daňových poplatníků, respektive daňových poplatníků, co se teď nenarodili, protože ono je to půjčka. My si ty peníze musíme půjčit, aby jsme je dali panu Babišovi. Takže to jsou vlastně peníze, které budou splácet ještě ty děti. A dalších 40 miliard tady leží jenom tak na zemi, protože ty můžeme ušetřit levnější obsluhou dluhové služby, což je takový vznosný název pro to, že můžeme ušetřit na úrocích ze státního dluhu. Konkrétně tak, že vstoupíme do mechanismu těch směnných kurzů ERM2, to znamená zahájíme tu cestu k přijetí eura. Protože tím se automaticky stáváme věrohodnější, kredibilnější pro mezinárodní věřitele a klesnou nám úroky. Země, které to euro mají, si půjčou o asi 1 až 1,5% levněji. Třeba takové Slovensko, jehož ekonomika je víceméně v troskách, ale půjčuje si levněji. A také Slováci mají levnější úroky hypoték. O zhruba 1,4% bodu dostanete tu hypotéku levněji u stejné banky, na stejný produkt, na stejnou délku splácení. Prostě Slováci zaplatí za ten barák prostě levněji, třeba o 1 000 000 korun a něco. A tohle je něco, co my chceme, aby fungovalo i tady u nás a lidé mohli ušetřit.
14: Říká host dnešního Pressklubu na Frekvenci 1, jimž i nadále zůstává předseda Pirátů a poslanec Zdeněk Hřib.
9: Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host.
14: Jednoduchá otázka. Člověk, který vám dal hlas před rokem, dnes ale před komunálními a senátními volbami váhá, tak proč by měl znovu volit Piráty?
15: No tak stačí se podívat asi na to, co konkrétně nabízejí kandidáti v tom daném městě. Tak pokud se budeme bavit o Praze, tak tady za námi je konkrétní práce. My jsme měli na starosti dopravu. MHD tady funguje na světové špičce. Já jsem samostatně také přijel metrem ze sněmovny. Postavil se Dvorecký most, nedávno otevřený. Otevřela se Štvanická lávka, opravil se Baranďák o rok dříve pro řidiče. Staví se metro D. Staví se nové tramvajové trati nedaleko od nás, tady zrovna se jedna staví do Malešic, ale i další, koupili se nové tramvaje, bezbariérové, tiché, klimatizované a i když se člověk projde po tom městě a vidí ty nové přístřešky pro MHD, vidí třeba ty odjezdové panely digitální, kde se ukazuje, kdy to pojede nebo koukne do mobilní aplikace PID lítačka a tam je spousta nových funkcí, může si tam zaplatit parkování bez poplatku, virtuální odjezdový panel, intermodální plánovač, najde vám to, jestli je pro vás výhodnější jet autem nebo MHD, nebo třeba na sdíleném kole klidně, pro mě za mě, podle toho, co vy si tam vyberete, tak já myslím, že lidé vidí, že za námi tu je konkrétní práce.
14: Vy jste, ale vlastně to, co teď jste řekl, tak se vlastně týká Hlavně Prahy. Já to jako řidič také vnímám a já se proto ptám, kdo je dnes váš volič. Dokážete, myslíte, oslovit i lidi mimo velká města, nebo jsou Piráti stále především stranou městského a mladšího voliče?
15: Já myslím, že máme ty kandidátky i v menších městech. Máme kandidátku třeba v Telči, kde to vede Hanka Hajnová, naše bývalá krajská radní tam na Vysočině. Ale samozřejmě máme kandidátku ve všech krajských městech a tam naši aktuální zastupitelé a radní třeba teď budou skládat ty účty voličům, takže třeba Pavel Bosák v Plzni staví ty městské byty pro to dostupné bydlení, tak jak o tom mluvíme i na celostátní úrovni, tak tahle ta priorita dostupného bydlení prochází vlastně tou naší politikou všemi úrovněmi celonárodní, krajskou, komunální a máme ty konkrétní výsledky.
14: Vy jdete do těch komunálních voleb s heslem Ať to tu žije, tak kolik obcí nebo měst byste chtěli po volbách skutečně vést a jaký ten výsledek komunálních voleb budete považovat za test svého vlastního vedení Pirátů a řeknete si, jsem spokojen?
15: Jo, tak my máme cíl nějakých 250 zastupitelů, že bychom chtěli napříč republikou. Je to teda nějaké zvýšení oproti tomu stávajícímu stavu, kdy jsme tuším někde okolo 200 komunálních zastupitelů. A to samozřejmě ano, určitě bude zajímavý ten výsledek v Praze. Jak jsem zmiňoval, máme tady kvalitní kandidátku Terezu Nislerovou, která je ekonomka v té Evropské komisi tam krotila ty monopoly těch velkých hráčů, aby ten trh fungoval i pro normální lidi. Ale v některých jiných městech, jako třeba v Brně, tam nekandidujeme vyloženě pod úplně vlastní značkou, tam je ta širší liberální koalice pod názvem TU, Piráti a fakt Brno. To znamená, je trochu obtížnější vlastně posuzovat, řekněme, ten výsledek z těch komunálních voleb na nějaký jako přepočet na nějaký procenta a stanovovat si nějaké jiné cíle než ten počet zastupitelů.
14: Znovu připomenu, vy jste byl pražským primátorem. Vy dlouhodobě chcete tady i v Praze výrazně řešit tu dostupnost bydlení, tak proč se to třeba podle vás nepodařilo vyřešit výrazně rychle? Za dobu vašeho působení?
15: No to je asi dobré se na to ptát někoho jiného než nás, protože my jsme teď neměli ani primátora, neměli jsme ani radního pro bydlení, ani radního pro sociální věci, ani náměstka pro územní rozvoj. My jsme měli na starosti dopravu, IT, transparentnost.
14: Za to vás ale mnozí také kritizují, zvláště po Praze. Preference cyklosteze, které ale mnohdy podle i samotných cyklistů nevedly od nikud nikam, že by bylo bezpečné projet. To samé někdy i zdablování cyklostezek v jízdních průjezdech, které ubírají možnost řidičům ať už parkovat nebo i projíždět nějakým způsobem plynuleji.
15: Na ty cyklostezky se zeptejte asi spíš Adama Scheinhera, to byla jeho vášeň Prahy sobě. My se zaměřujeme primárně na MHD, protože to je způsob, jakým se dopravuje do práce nejvíce lidí tady v Praze. A město typu Prahy by se zastavilo bez kvalitní MHD. A samozřejmě ano, město typu Prahy má ráno v pondělí nebo v pátek odpoledne také nějaké dopravní zácpy. Mají to všechny města, nejenom v Evropě, takže asi by bylo zvláštní, kdyby v Praze jsme je neměli. Kdyby to nějak mohlo fungovat ve velkoměstech bez těch dopravních zácp, tak už by to asi vymysleli někde jinde. V mezinárodním srovnání my máme tady ty ztráty času v kolonách v podstatě na úrovni klasického evropského průměrného velkoměsta.
14: Poslední otázka, pojďme tady k tomu, co asi může být po volbách nejzajímavější. Mohou podle vás ty komunální a senátní volby změnit poměr sil i v té celostátní politice, pane předsedo?
15: Tak to je otázka, jak ty komunální volby dopadnou a kde. My se teď soustředíme na to, aby jsme představili ty naše priority. To je samozřejmě především bydlení, dostupnost bydlení, což je věc, která nás trápí. Do toho spadá i třeba to řešení toho problému s Airbnb, ale nejenom, musí se i více stavět se městské byty, opravovat městské byty. My jsme třeba tady opravili v Praze 3000 městských bytů a vrátili je znovu do oběhu.

0: Ale jsou tu i další priority. Transparentnost, boj proti korupci, lepší životní prostředí a samozřejmě lepší správa majetku.
1: Říká host dnešního Pressklubu na Frekvenci 1, jímž byl předseda Pirátů a poslanec Zdeněk Hřib. Děkuji vám za váš čas.
0: Děkuji za pozvání a nashledanou.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90 a jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen

0: pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2004. Gratulujeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Máme čtvrtek, 18 hodin, 20 minut. Moc jsem se na vás do rádia těšil. A hned na začátek pro vás v té další 40-minutovce tady na Frekvenci 1 budu mít jeden dárek. Lord of the Dance slaví 30 let na světových pódiích. No a v listopadu se tahle fenomenální irská taneční show podívá do Česka. A já vás na ní pozvu. Takže pokud byste to chtěli vidět, tak rozhodně zůstaňte napřímo u Frekvence 1, protože za nějakých, dalších, řekněme 45 minutách budeme soutěžit. Ty lístky tady pro vás budou připravené.
0: Frekvence 1.

0: Když se řekne mistrovství světa, tak možná si představíte to mistrovství v hokeji, mistrovství ve fotbale, já nevím, třeba v házené, ale my Češi jsme schopni bodovat ve velmi neobvyklých disciplínách. A hned dvě disciplíny pro nás teď ve světě dopadly dobře. To první neobvyklé mistrovství je mistrovství Evropy řidičů tramvají. Já nevím, jestli víte, že něco takového se vůbec koná, ale to je relativně těžká soutěž řidičů tramvají, která se vždycky pořádá v některé evropské metropoli. No a letos září to bylo v polské Varšavě. A pozor, Vendula Latmajová a Zdeněk Richtář z pražského dopravního podniku si odvezli zlato jako nejlepší řidiči tramvají v Evropě. A říkáte si, ty, jako, a jak se pozná, že je někdo lepší řidič tramvaje než ten druhý? Mají velmi zvláštní kategorie. Například mají test s přeléváním vody, kdy v podstatě mají velmi, velmi naplněné nádoby s vodou v tramvaji a musí jet naprosto plynule, aby se to nevylilo. A nebo třeba taky mají cílové brždění, přesné zastavení dveřmi, couvání podle pískání, odhad boční vzdálenosti, kam se vejdou a nevejdou s tou tramvají. Ale mě nejvíc baví teda tramvajový bowling, což je nejatraktivnější věc pro nás diváky. Představte si, že máte obrovské takové nafukovací kuželky na tramvajové trati a velikou kouli. Ta koule stojí také na té tramvajové trati, tramvaj se rozjede plnou rychlostí a musí do té koule vrazit a schodit co nejvíc kuželek. Ano, tak takhle soutěží na svém mistrovství Evropy řidiči tramvají. No a tentokrát zlato patří Čechům a pražskému dopravnímu podniku. No a ještě jeden úspěch Čechů. Představte si, že holky Češky z jednoho hodně takového pěkného saunového světa v Praze v Čestlicích uspěli na mistrovství světa v saunových ceremoniálech, nebo rituálech, chcete-li. Já vůbec nevěděl, že se nějak takhle jako soutěží v saunových rituálech, ale skutečně ano, je to August Championship 2026. August, tak z toho poznáte, že se to odehrává v Německu, protože Němci tomu saunovému ceremoniálu právě říkají August. No a Katka Šmídová, Eliška Žídek-Blašková vybojovali v konkurenci 18 týmů z celého světa pro Českou republiku třetí místo. A na tomhle šampionátu se soutěží třeba v práci ručníkem, vůni, hudbě, v tom, jako v té voné směsi, kterou namícháte pro ten ceremoniál a celkově i v tom příběhu, jaký jste si na ten saunový ceremoniál nebo chcete-li August připravili. Takže máme doma dvě medaile, zlatou za řízení tramvají tady do pražského dopravního podniku a potom ještě bronz za nejlepší saunerky světa. Dobře mi.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.

0: taneční show Lord of the Dance. Je to irská taneční show a říká se, že když ji uvidíte, tak už se s ničím menším v rámci irského tance nikdy nespokojíte. Tak víte co? Já tady pro vás mám právě teď dva lístky od Frekvence 1. Jdeme si o ně zahrát, protože Lord of the Dance slaví 30 let na světových pódiích a v listopadu se tahle fenomenální irská taneční show vrací do České republiky. No a my vás tam pošleme rovnou ve dvou a navíc si můžete vybrat, kdy a kam. Projedou celé Česko, navštíví Karlovy Vary, Pardubice, Jihlavu, Ostravu i Brno. No a kam ty lístky budete chtít, tak to bude opravdu jenom a jenom na vás. Chce to jednu věc. Dovolat se mi právě teď do studia na 257 400 a 39 k tomu jako třetí. Tak já už se dívám, že voláte jako o život. Tak já zvednu jedno číslo. Tady Frekvence 1. Dobrý večer, kdo tam? Ha, tady nám to někdo položil, ale nevadí, byl první. Frekvence 1, dobrý večer. Koho tam mám?
1: Haló?
0: Já jsem Ondra, kdo tam?
1: Roman, dobrý den.
0: Romane, jste druhý, čekám na třetího. Tak to dneska nevyšlo, ale držím palce dál. No a teď si myslím, že už se to, jako rozsekne. Dvě vstupenky na Lord of the Dance. Říká se, že tajemství jejich obrovského úspěchu tkví v tom, že oslovují diváky po celém světě bez ohledu na věk. Jo, je úplně jedno, jestli tam vezmete děti nebo svoji babičku. A je úplně jedno, z jaké pocházíte kultury. A když jsem se díval třeba na recenze Lord of the Dance, tak jako všechny hodnotí to, že ta nadčasovost a univerzální přitažlivost jako funguje po celé Evropě. Nevím, jestli po celé světě, ale po celé Evropě 100% ano. Tak 257, 400 a 3 devítky. Tady Ondra. Dobrý večer, kdo tam? To jsem
2: já zpátky.
0: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tady posluchačka Hana.
0: Hanko, odkud?
2: Okres Prostějov.
0: Od Prostějova, milá Hanko, ano. Jste třetí. Jdete na irskou taneční show Lord of the Dance. Co vy na to?
2: Super, paráda, úžasný.
0: Ale vy teda zníte, jako že jste to fakt nečekala.
2: No, jo, nečekala, jenom jsem po tím hodně toužila.
0: A tohle je důkaz, že když člověk po něčem hodně touží, že to prostě musí zkusit, no? A nikdy neví. Třeba jako vám to vyjde, tak gratuluju, vydržte mi na drátě, užijte si irskou taneční show a domluvíme se, kdy a kam budete chtít vyrazit. Tak zatím, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.

0: péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
1: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
4: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz.
5: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: A s tím je Honza Homolka. Vítej.
7: Hezký večer. Babiš musí doplnit důkazy. Sněmovna podpořila spoření pro mladé a Trump prosazuje 3 kroky k ukončení války. Ve sporu o žalobě internetové firmy Seznam.cz na premiéra Babiše Krajský soud v Praze Babišova právního zástupce vyzval, aby politik doložil pravdivost některých svých tvrzení. Žalobu firmu podala kvůli 12 výrokům, kterými podle ní předseda vlády poškozuje její pověst. Sněmovna v úvodním kole podpořila rozsáhlé vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá například se zvýšením podpory pro mladé klienty, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají kromě jiného přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Také sněmovna podpořila v úvodním kole novelu koaličních poslanců, jež míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa prosazuje v jednáních o konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou 3 hlavní kroky. Ty mají vést k jeho deeskalaci. Jde o energetické příměří, otevření černomořského obilného koridoru a jednání ve formátu Spojené státy Rusko-Ukrajina. Útočník Václav Sejk věří, že by mu mohl sedět styl nového trenéra české fotbalové reprezentace Santiago Denii. 24-letý hráč očekává na hřišti podobné úkoly jako v olomoucké Sigmě, kde působí na klubové úrovni. Absence v původní nominaci Sejka zamrzela, o to větší má ale motivaci pro nadcházející zápasy Ligy národů.
8: Já jsem dost ambiciozní a tím, že jsem v 21 byl 4 roky, tak člověk na to byl zvyklý nějakých 7-8 let vlastně po každý v nějaký nominaci bejt a samozřejmě mě to teď trochu zamrzelo, ale o to víc možná jsem teď natěšený a připravený na to tady bejt.
7: Sejk v nominaci nahradil zraněného slávistu Tomáše Chorého.
5: Frekvence 1. Počasí.
7: Zítra bude oblačno a zataženo hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku je polojasno anebo skoro jasno ráno a dopoledne se výjimečně budou vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů.
9: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus. Specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
5: Frekvence 1. Doprava.
7: Aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
10: Stále je uzavřená dálnice D4 ve směru na Prahu. Na 21,5 kilometru došlo k vážné dopravní nehodě osobního vozidla. Odklon před nehodou se provádí na 24. kilometru exit voznice. A z opatrnosti projíždějte na dálnici D3 na 95,5 kilometru ve směru do Prahy, kde blokuje 2 jízdní pruhy dopravní nehoda osobního vozidla s únikem oleje na vozovku. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Vlačka.
7: s vámi po 19. hodině Ondra Kubala.
11: Ondra Kubala ti nezapnul mikrofon, čověče.
7: Kdy jako celé 3 minuty, jo?
11: No to ne, to by samozřejmě to vysílání zásadně změnilo, ale teď, aspoň na začátek. Tak sorry Honzo, no, chceš to říct ještě jednou?
7: Já už nevím,
11: ty už ani nevíš, co. No, ne, to vůbec nevadí, prostě Honza Homolka zase za hodinu.
7: No, děkuji ti. Prostě to musí zlepšit všechno.
11: Přesně, já tady na tom hodinku budu se nad sebou zamýšlet, abys to v 8 večer měl krásný. Přátelé, za chviličku si dáme novinku hudební. Michael Patrick Kelly z Kelly Family se spojil s britskými The Take That a natočili společně docela zajímavý song. Tak vám ho za chvilku představím, no a pak se podíváme za jedním nigerijským influencerem, kterému se stala taková mrzutost. No, šel se nechat zvětšit penis a hodinu na to zemřel. Tak vám řeknu detaily.
3: Frekvence 1.

0: střech, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.

0: Hana K. zpívá o večírku za koncem. Vždycky jsem si říkal, za koncem čeho? Ta píseň mi na to nikdy, přátelé, nedala odpověď. Ale teď bych pro vás měl jednu moc zajímavou hudební novinku. A ten příběh její, jak se dala dohromady, je vlastně docela zajímavý. Dala se tu totiž dohromady dvě hudební jména, u kterých by vás pravděpodobně vůbec nenapadlo, že spolu někdy song natočí. Musíme začít pomalu. Začneme u irských Kelly Family a 90. let. Tak tenhle ten nádherný chlapecký vysoký hlásek patřil Paddymu. Tehdy ho holky milovaly, faninky mu padaly ke kolenům. No a to není nikdo jiný než Michael Patrick Kelly. On potom trochu neustál tu slávu, spadnul na dno, pár let žil dokonce ve francouzském klášteře a pak se vydal na svou solovou dráhu. Takhle zní Michael Patrick Kelly nového milénia. No a právě on je irským zpěvákem, který teď žije v Německu. Ostatně pokud sledujete třeba německé talentové soutěže, třeba The Voice Kids, tedy Hlas Německa, ale ta dětská verze, tak tam byl porotcem. Tam byl jedním z porotců třeba s německou zpěvačkou Leony, kterou vám taky hrajeme tady na Frekvenci 1. No ale proč o něm mluvím? On je jedním z těch hudebních jmen, které se pod tou novou písničkou podepsalo. A tím druhým hudebním jménem je... Hudební skupina Take Red. Skutečně, Michael Patrick Kelly a britská skupina Take Red společně natočili a vydali písničku Feel My Love. A společně k tomu novinářům řekli, je to skvělý výsledek, naše hlasy se skvěle doplňují a zní to jako 100% Take That a 100% Michaela Patricka Kellyho v jedné skladbě. Tak si to pojďte poslechnout. Feel My Love.
1: Frekvence 1. Horká novina.

0: Bryan Adams a nádherná rocková balada Heaven. Vzal nás do nebe, to Marek Němec, herec nás teď vezme na motorky. Právě on se zastavil ráno tady u nás na frekvenci 1 na kus řeči za vámi, za Lubkou a za Mírou. No a povídal si s námi o novém filmu Tango pro tři, ve kterém si zahrál režiséra taneční soutěže. Takže došlo samozřejmě i na Stardance. A víte, co přiznal? Marek Němec by si to prý rád vyzkoušel. No jenom mu to teda zatím asi nikdo nenabídl. No a tak se taky rozpovídal o své lásce k tanci, ke zpěvu a mimo jiné o své velké vášni pro motorky. Se svým hereckým kolegou Martinem Písaříkem vyrazili na jeden velký výlet. No ale prý to nedopadlo úplně optimálně.
1: My jsme byli spolu v létě a opravdu, ale to kdybyste viděli, to teda byla tragédie, protože my jsme opravdu vyjeli, jsme říkali, on pracoval někde na Moravě a já byl v Praze, říkal jsem, pojď, já potřebuji jako vymazat trošku hlavu, vyčistit, potkáme se v Humpolci, potkali v Humpolci a teď jsme vůbec netušili, my jsme neměli ani slovník, jako jak budeme spolu mluvit, protože nemáme komunikátory. On měl plně naloženou motorku, já měl obrovský stroj taky a že teda někam pojedeme a měli jsme dva dny. A vyjeli jsme do Orlických hor a my jsme jeli, asi jsme si vůbec jako nepovídali během té cesty, různě jsme se tak jako lehce předjížděli a dávali si jako neskutečně gentlemanský přednosti jízdy. Pak jsme trochu i plakali, protože byly nádherný výhledy. Jo, jedete, teď se ta silnice vrásní, teď do toho ty natáčky na těch polích, ty stočený slámy, jo, do toho tu děvčica s hráběma na poli. No byly to jako nádherný obrazy, takže opravdu jsme tak jako, fakt jsme selzeli a pak jsme skončili, a já to řeknu, normálně jsme skončili, chtěli jsme skončit monumentálně samozřejmě, dopadli jsme v nějakým hotelu v Orlických horách, kde se slitovali a dali nám pokoj, protože viděli, že jsme vyřízený úplně, tak jsme skončili s flaškou slivovice na dětský trampolíně. A
2: nebyl ten pokoj zbytečný.
1: V kožených bundách jsme si milí zlatí povídali
3: na trampolíně
1: o drsných věcech. A seděli jsme na dětské trampolíně. Bylo to jedinečné, takže dlouhou cestu bych opravdu rád, musím říct, vyrazil bych, ale bohužel prostě ten divadelní život.

0: ten uprosnej a tam jako prokličkovat, tam mít 4 nebo 5 dní volné, téměř nemožný.
1: Geniální příběh. Já myslím, že ta dlouhá cesta není potřeba, že od Letské hory stačí. Tak herec Marek Němec tu byl s námi a celý rozhovor je na webu.

Řeknu vám, zaujal mě dneska titulek. Influencer si nechal zvětšit penis a zemřel. Šlo o britsko-nigerijského influencera, který se říká Igo Tiny Ubiribo, a osudným se mu stalo zvětšení penisu na dovolené, na tenhle zákrok si zašel v Thajsku. No, ale krátce na to, jako opravdu krátce, pár hodin na to dostal plicní embolii a už mu nebylo pomoci a zemřel. Říkal jsem si, tyjo, chlapi si třeba vlasy jezdí nastřelovat do Turecka, tak možná do Thajska se jezdí zatím, aby se cítili líp po úplně jiné stránce. Přiznám se, vůbec jsem netušil, že to je taková jako dovolenková rychlá záležitost. Tak jsem si tenhle článek samu sebou rozkliknul, protože tohle prostě nemůžete nerozkliknout. A zajímalo mě, jak to v tom Thajsku jako dělají, takhle na počkání, na dovolené, jo, já nevím, nikud, já jsem si vždycky myslel, že to je nějaká operace, nebo tak, ne, tak vůbec ne. Oni vám tam vstříknou do mužské, nebo on si nechal vstříknout do své chlouby 40 ml směsi kyseliny hyaluronové a lidokainu, což vlastně je ale výplň, díky které to místo, kam to aplikujete, tak nějak nabide a prostě se zvětší. Takže nejde až tak o délku, jak by si člověk myslel, ale o úplně, úplně jiný rozměr. Takže pokud byste měli cestu do Thajska, třeba někdy na dovolené, tak to zvažte. Asi to může být lákavé, protože, jak jsem zjistil, dělají to na počkání. Na druhou stranu, teda medicínské výsledky, žádná sláva, zrovna tady Igo Tiny Ubiribo to potom už nerozchodil. Tak já nevím vlastně, co je lepší, ale mám pocit, že ta varianta, kterou se vydal on, jako za to úplně nestála, protože z toho výsledku, no, když to tak vezmete, tak on se radoval, no, sotva 2 hodiny. Tak to snad radši zůstat tak, jak člověk je.

0: Vokurky Lucie Bílý. Dlouho jsem je už neslyšel. Tak právě jsme vám poslali takhle v 19.50 na vlnách frekvence 1. Teď ale to nejlepší z Petra Jablonského a jeho nedělního lifeu. V neděli mu volal Pepa ze Sušice a chtěl dát řeč, víte co, on vám to řekne sám.
1: Chtěl bych se zeptat Pitomeja Okamury.
2: Tak je, ohledně... dovolte, nezlobte se, ale nezačínejte rozhovor takovýmto urážlivým, jako prostě, takže říkejte to, jak to je, jo? Tak jako...
1: Takže pana Popeláře Okamury bych se chtěl zeptat.
2: Tak já jsem nikdy nebyl Popelářem, takže opravdu, ještě to opravte, opravdu, jako, nepřerušujte mě a říkejte.
1: Pokud jste Popelářem, to víme všichni.
2: Ale prosím vás, chovejte se slušně, já jsem předseda poslanecké sněmovny, nechcete se tady dělat něco, co nejsem.
1: Bohužel,
2: samozřejmě jezdím, já jsem jeden z vás, samozřejmě jezdím v úplně obyčejném ojetém autě po Pekarové, takže jako, ale na druhou stranu, prosím vás, slušně, jo, slušně.
1: Bohužel, Pitomio, prosím.
2: No, vy zníte jako chlap, přitom mluvíte jako Nora Fridrichová, to je opravdu hrozné.
1: To jsem já, Fridrichová.
2: Ježišmarja, prosím vás, vy jste nemocná, to je hrozný. To se vždycky, notujeme s Babišem, tohleto, že to je neskutečné. Takže Noro, ale zníte nějak, jako opravdu jste si dala nějaký, jako tyhle ty, ne, hormony nebo co?
1: Už mám z toho byl litr červenýho, no.
2: Jo, takhle, no tak se ptejte, ale rychle, teda, že to opravdu,
1: že jinak teda. Takže jsem se chtěl zeptat, Medvídku od Kolína, jsem se chtěl zeptat, jestli bychom nemohli vycestovat s Pitomiem Okamurem někam na zájezd.
2: Prosím vás pěkně, tak vy jste chtěl k mikrofonu mě, takže nevím, jako prostě tady, jako vy si myslíte, že nějaké postavičky jako mluví, jo, nebo co? Jako,
1: no my jsme plišoví.
2: No tak já jsem plišáky, samozřejmě jednak jsem jako s plišáky pracoval dlouho, také se mi s nimi nejlépe pracovalo, protože nejméně odmlouvali, nepřerušovali mě, což je ideální, jo, takže jsem si nemusel stěžovat, vždycky jsem něco řekl, někam jsem je posadil, oni tam seděli pěkně, jo, jsem třeba hlídal plišáčky, nebo třeba když jako byli báničkové, byli na dovolení třeba, tak já jsem hlídal plišáčky, jo, to byl biznis, panečku, ježišmarja, já jsem šel s prachama dolů, kvůli tomu, že jsem šel do politiky, a vy tady ještě budete spílat a nepřerušujte mě, prosím vás, nebo opravdu, jako já to dám na svoje sítě, jo, nepřerušujte mě. Takže je to záslužná práce a prostě plišáci byli fajn, takže co mi to jako vyčítáte tady?
1: Já nevyčítám, já bych chtěl jenom, nechte mě mluvit, já bych vycestovat to za hranice s plišákama.
2: Aha, takže on je infantilní, no tak dobře, takže vy jste, tak, a jaké máš IQ, chlapečku, kolik pak je ti let?
1: 67.
2: Ježiš, to je smutný případ. No, tak naschle.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A Honza Hamolka, Honzo, co tam tak minutu po 20. máš?
3: No, teď jsem si zíbnul, jak to natáhl. Hezký večer. Voda z oddolené vody je závadná. Česko může na to nabídnout letoun Skyfox a fotbalový golman dostal trest na 20 let. Rozbory vody v obcích zásobovaných z vodu je mu oddolená voda odhalily nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu proto upozornil SMS-kou obyvatele, aby vodu až do odvolání nepili ani nepoužívali k vaření. Omezení se týká také lokality Zahájí. Zatím není jasné, kdy bude omezení odvoláno. Česko má podle prezidenta Petra Pavla příležitost nabídnout partnerům v NATO letoun L-39 Skyfox pro protidronovou obranu, řekl to českým novinářům na návštěvě Národní gardy v Nebrasce. Předseda pirátské strany Zdeněk Hřib v presklubu promlouval o komunálních volbách, hodnotil také rok pod taktovkou nové vlády, zmínil také to, co udělala vláda předchozí je špatně, že dopustila současný stav.
4: Pracujeme na tom, abychom byli připraveni, protože ta porážka Andreje Babiše je zjevně nevyhnutelná. Vláda Andreje Babiše tady zdražuje lidem život. Teď kvůli krokům Andreje Babiše vzrůstají úroky hypoték. To třeba znamená, že domácnost, která si půjčila na bydlení třeba 8 milionů korun na 30 let, tak se jim kvůli Andreji Babišovi zdraží teď splátky hypotéky třeba o 3 tisíce korun, což není málo.
3: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Koalice 80 zemí vyzvala OSN k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu a odsoudila útoky Iránu a jemenských Husíů, které narušují světovou námořní plavbu. Prohlášení, ke kterému se mimo jiné přidala šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, přečetl bahrajnský ministr zahraničí Abdel Latif bin Rashid Zayani. Golman Marek Kalina kvůli uprátkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise fotbalové asociace rekordní trest. Zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000. Kvůli jeho dlouhodobému jednání mu etická komise uložila nejvyšší možný. Předseda komise Martin Holub říká.
5: Při ukládání trestu pro hráče Marka Kalinu etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let. Tak k tomu, že hráč byl zapojen do organizace ovlivňování zápasů. Etická komise tak došla k závěru, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
3: 29-letý Kalina se dopouštěl přečinu od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska.
0: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude oblačno až zataženo, v jeho západní polovině Čech zpočátku je polojasno, ráno možné mlhy, nejvyšší teploty 13 až 18.
6: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
0: Frekvence 1. Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Vlaďka.
7: Stále je uzavřená dálnice D4 ve směru na Prahu. Na 21,5 kilometru došlo k vážné dopravní nehodě osobního vozidla. Odklon před nehodou se provádí na 24. kilometru exit voznice. A z opatrností projíždějte na dálnici D3 na 95,5 kilometru ve směru do Prahy, kde blokuje dva jízdní pruhy dopravní nehoda osobního vozidla s únikem oleje na vozovku. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
3: Tolik zprávy a teď na frekvenci 1 po 20. hodině zase stále Ondra Kubala.
2: Ano, stále, chtěl si říct, dobře naladěný, hezky vypadající.
3: Vůbec dneska,
2: dobře, tak jo.
3: Chtěl jsem říct, že jsem rád, že jsi mě vytáhne jak před hodinou, takže chválím.
2: Děkuji moc, já jsem ti už málem řekl, že další zprávy dneska nebudou, ale teď si to vyžehlil. Přátelé, zítra má narozeniny italský zpěvák Cukero, takže dobře poslouchejte v dalších 60 minutách, protože právě s ním budeme soutěžit. A jakmile uslyšíte, asi tu nejslavnější písničku Senza Una Donna, kterou natočil s Paul Youngem, tak na nic nečekejte a volejte frekvenci 1257 400 39. Budu tady pro vás mít lehký kvíz na téma cukero a když to dáte, krásné nové knížky, historické detektívky budou 100% vaše.
0: Frekvence 1

Pojďte se mnou chviličku cestovat. Čtvrtek co čtvrtek večer, tady v tenhle čas, kolem 8:45, spolu probíráme, jak hrají některá evropská rádia. Je to inspirované mojí letní cestou s dětmi, kdy jsem vzal karavan, měsíc jsme cestovali po Evropě, projeli jsme Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálii, Švýcarsko, Německo. No prostě jsme byli dlouho s dětmi na cestách a všude jsem za volantem, protože s karavanem za zády řídím jenom já, moje žena ne, tak jsem vždycky, jako aby ta cesta líp utíkala, lovil místní rádia a říkal jsem si, tyjo, to bych chtělo najít něco, co nás bude bavit, tak nám ta cesta hezky utíká. Tak tentokrát se zastavíme v Chorvatsku, to, jak hrají zdejší rádia. Tady vám žádné tipy na výlety asi dávat nebudu, protože Chorvatsko většina z vás zná, jezdíte tam a opravdu hodně záleží na tom, do které části Chorvatska přijedete a co chcete zažít. Já jsem tady udělal jeden osobní poznatek a to je to, že asi stárnu. Mě nikdy nebavilo být týden u moře, jo? Jako já jsem takový hodně aktivní, vždycky jsem potřeboval jako něco dělat, vždycky jsme vymýšleli pro děti výlety, jo, pojďte, hele, pojedem tam, zažijem tohleto, ne. Teď jim jako bude mi letos 45, já jsem přijel k moři na týden, do kempu a říkal jsem si, tyjo, to je super, já nebudu týden vůbec nic dělat. Tak asi se ozývá věk a učím se s tímhletím odpočívat. Možná to po té 40 máte podobné. No ale zpátky k rádím. Přiznám se, že chorvatská rádia hrají už přece jenom trošku jižněji, než jsme zvyklí tady v Evropě. A většina playlistů je hodně míchnutá dalmáckou produkcí. Takže pokud tuhle muziku úplně nemusíte, bude se vám těžko hledat rádio, které by hrálo tím západním stylem, jak jsme zvyklí od nás. Já většinou v Chorvatsku naladím rádio Eurostar, které hodně hraje, málo na mě mluví chorvatsky a je ta muzika hodně podobná tomu, co známe od nás a je hodně moderní. Ale uvidíte sami, anebo možná taky máte nějakou sami zkušenost, jakou muziku v Chorvatsku jako hledáte za volantem a třeba to nakonec vyřeší Spotify. Tak já můžu doporučit rádio Eurostar, které je dost podobné tomu, co známe. No ale pojďte se mnou podívat na to, jaká muzika je v Chorvatsku teď nejhranější. Mám tady pro vás žebříček 5 nejhranějších skladeb v chorvatských rádiích. Začneme písničkou My Body Isn't Ready. To je pátý nejhranější song v Chorvatsku právě teď. Je to od amerického zpěváka, který se říká Somber, je to skladatel mladé generace, který získal pozornost fanoušků takovými popovými, indie popovými písničkami, které jsou hodně inspirované jeho osobními zážitky. Čtvrtá nejhranější je fotbalová.

0: Na třetím místě toho pomyslného žebříčku je Bibi Rexa, což je americká zpěvačka s britskou skupinou, která dělá elektronickou taneční muziku a říkají si Faithless. New Religion se ta skladba jmenuje. Takhle zní třetí nejhranější v Chorvatsku. A pozor, ta druhá vás možná překvapí. Možná ne. Slyšeli jste už o skupině Cat's Eye, tedy kočičí oči. Je to taková mezinárodní dívčí skupina, vytvořená ve spolupráci s dvěma vydavatelstvími hudebními a její členky jsou z různých zemí světa. Sází na hodně moderní pop a hodně propracovanou taneční choreografii. No a právě jejich písnička Animal je v Chorvatsku druhá. Tohle jsou holky z Cat's Eye. No a ta nejhranější chorvatská, tak ta je od Američana, kterému celosvětový úspěch přinesl hit Lose Control. Jmenuje se Teddy Swims, tedy nemenuje, říká si Teddy Swims. Charismatický hlas, který spojuje soul, R&B i trošku popu a country. No a tedy, protože to byla jeho přezdívka v dětství. Zadní, když se na něj podíváte, tak je to teda medvídek. Najděte si schválně fotku tady ho Swimse, kterého byste v lese samotní někdy po setmění potkat rozhodně nechtěli. Rozhodně Mr. Know It All, tak to je písnička, která je nejhranější v Chorvatsku právě teď. Tak vám ji za chvilku posílám i tady na Frekvenci 1.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy, too comfortable to take off. Frekvence 1.

0: pro jistotu připomínám, že v téhle hodině hrajeme o nové knížky, historické romány, krásné historické detektivky a hrajeme s polským zpěvákem Cukerem, protože zítra bude mít 71 let. Jakmile ho v našem vysílání uslyšíte, ještě tady nebyl, ale do 9 večer tady určitě bude, tak na nic nečekejte a volejte frekvenci 1 257 4039.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Můžete mi vysvětlit, proč se pavouci tak strašně bojí vysavače? Moje žena tvrdí, že ho vysavač sežere. Já si myslím, že pavouk prostě nemá rád domácí spotřebiče. Kamil 52 Kroměříž. Já si teda myslím, že když ho vyseješ, tak to má blbý. Ten vysavač, jo.
3: Vysavač?
2: Ne, ten pavouk. Když ho vysaje vysavač, tak to má ten pavouk blbý, tak jako doby já se bojím taky vysavače.
3: Jo, jako tak kdo se nebojí vysavače, tak je sebevrach, jako nebo úplně hloupej člověk, že jo.
2: Já jsem byl teďka na tom baňkování, před měsícem, před dvěma, a od té doby se bojím vysavače teda ještě víc, to fakt bolí, no.
3: A oni tě baňkovali vysavače?
2: No tak něčím takovým, no.
3: To je vývěva.
2: Co je vývěva?
3: Nevím, je to něco zprostýho, ne?
2: Není. Já si myslím, že pavouci se nebojí vysavače, jako ty zlí.
3: Zlí pavouce.
2: Ty se nebojí, hodný se boje, protože vědějí, že by tam měli spoustu těch much a že by to jako lákalo být prostě zlej a zabiják.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Tady je Frekvence 1, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Já jsem Ondra, kdo tam?
1: Tady je Lenka.
0: Lenko, proč mi voláte takhle ve 20.39?
1: No, protože slyším písničku od Cukera.
0: No to slyšíte úplně správně. Senza Una Donna. Jste první, kdo se mi dovolal. Tak vydržte na drátě a za chviličku společně soutěžíme. Domluveno?
1: Jo, dobře.
0: Vy nemáte radost normálně?
1: Jo, mám, ale já prostě vůbec o něm nic nevím, tak já se těch otázek docela bojím, já budu typovat, jako, takže
0: no, tak
1: nevím.
0: Jo, tak budete typovat, tak vydržte, za chvilku
1: hrajem. Ale písničku miluju.

0: Byl to rok 1991, když se potkali zpěvák Cukero, Italo a Brit Paul Young a natočili tuhle nádhernou melodii. Senza una dona, přátelé, jdeme soutěžit, protože zpěvák Cukero má zítra rovných 71 let. Tak, nejrychleji se dovolala Lenka, to už jste slyšeli. Lenko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Odkud?
1: No, abych se nestrapnila, tak radši řeknu, že od Nymburka.
0: Jasně.
1: Kdybych potom...
0: Kdyby soustředí správě... náhodou.
1: No ano, kdybych to potom řekla správně, tak řeknu, odkud jsem.
0: Dobře, tak domluveno, tak si to řekneme, když tady za chvilku. Co já pro vás mám? Krásné knížky od vydavatelství MOBA. Historický ano. Román české spisovatelky Nadi Horákové Nebeská růže. K tomu ano. Přidám historickou detektivku Vlastimila Vondrušky z cyklu Letopisy královské komory. A je to Pražský vampír. A ještě ano. Vám k tomu přidám detektivku z Velké Británie Vraždy v Midwortu. To jsou ceny, o které hrajeme. Všechny tři krásné knížky od vydavatelství MOBA. Berete?
1: Dobře, ano.
0: Jo, to nezní špatně zatím, že jo?
1: No,
0: tak, Senza una donna. Jo, co to znamená? Mám tři možnosti. Jedna ano. Skvělá žena. Nebo to znamená bez ženy. A nebo to znamená panenka Marie Nebeská. Senza una donna. Co to znamená, Lenko?
1: Já typnu Háčko.
0: Jedna skvělá báječná žena. Tak tato ano. Rozhodně není. Lenko, je mi to strašně líto, ale nedozvíme se, odkud jste. Tenhle okamžik. A dáme šanci někomu jinému ještě. Tak díky moc za hru.
1: Dobře.
0: A prostor dáme dalším posluchačům. Zatím naslyšenou.
1: Tak jo. Naschle.
0: Tak přátelé, jednu možnost máme vyloučenou a vy můžete volat 257 403 devítky. Co ono to Senza una donna vlastně znamená? O čem on to Cukero zpívá? Frekvence 1, dobrý večer. Haló. Tak tady se někdo bojí, tak to necháme plavat a dáme tohle telefonní číslo. Frekvence 1, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Tady Ondra, kdo tam?
2: Tady Pepa Závěřová.
0: No, tak co znamená Senza una donna?
2: Já si myslím, že to bude Cečko.
0: To znamená panenka Marie Nebeská.
2: Ano.
0: Jo,
2: ano.
0: Tak ta to taky není. Je mi to moc líto, ale knížky dneska ani do Havířova nepojedou. Tak zatím, naslyšenou. Naslyšenou. Přátelé, tak o tu jednu poslední možnost už soutěžit nebudeme. To jako nedává úplně smysl. A zahrajeme si ty knížky příští týden. Senza una doma znamená v překladu bez ženy. A ta písnička je o muži, který po rozchodu přemýšlí o svém životě bez partnerky, ale nejde o nějakou smutnou baladu o ztracené lásce, ale je to spíš o smíření, o vzpomínkách na společné krásné chvíle a uvědomění si, že když tak skončil, tak život prostě musí jít dál. O tom je Senza una donna.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Petr Hrůza, specialista na kybernetické podvody. Tak jaké jsou ty nejnovější triky šmejdů, co útočí na naše účty? A jak se jim bránit?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: A tak je Honza Homolka. Honzo, dobrý večer.
6: Hezký večer. Babiš musí doplnit důkazy. Podání návykových látek jinému člověku může být trestné. Hokejový Hradec porazil Liberec. Ve sporu o žalobě internetové firmy Seznam.cz na premiéra Babiše dnes krajský soud v Praze Babišova právního zástupce vyzval, aby politik doložil pravdivost některých svých tvrzení. Žalobu firma podala kvůli 12 výrokům, kterými podle ní předseda vlády poškozuje její pověst. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu koaličních poslanců, jež míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. K přípravě uhlízkých špaget na základní škole v Újezdu nad Lesí jídelna použila vejce po minimálním datu trvanlivosti, uvedla hygienická stanice hlavního města Prahy. Je potvrzeno 18 případů salmonelózy, 41 osob je hospitalizovaných. Předseda pirátské strany Zdeněk Hřib v presklubu promlouval o komunálních volbách a hodnotil také rok pod taktovkou nové vlády.
7: Tak asi to, že se nám stále ještě zimně nepodařilo vysvětlit dostatečnému počtu lidí, že Andrej Babiš se tady obohacuje na jejich účet a na jejich úkor a také na úkor jejich dětí. Protože ty dluhy, které tady Andrej Babiš a jeho vláda vytváří, to jsou dluhy, které se budou muset zaplatit. To jsou dluhy, které budou platit vaše děti.
6: Celý presklub na našem webu frekvenci1.cz. Po příchodu Benjamina Netanyahua opustila za hlasitých projevů nesouhlasu řada delegací sál Valného shromáždění OSN. Premiér je přirovnal k morálním zbabilcům. Podle něj se Izrael bude nadále bránit a bude vítězit, protože nemá jinou možnost. Druhého vítězství v sezóně se v předehrávce čtvrtého kola extraligy dočkali hokejisté Hradce. Ti na domácím ledě přehráli Bílé tygry z Liberce 5-2. Dvěma body za gól a přihrávku se na triumfu Mountfieldu podíleli útočníci Aleš Jergl a William Čacho.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Zítra bude oblačno až zataženo, čekejme dopoledne také mlhy, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Ivona.
8: Dálnice D4 je uzavřená na 21. půltem kilometru ve směru na Prahu z důvodu vážné dopravní nehody. A 15 minut budou řidiči popojíždět v koloně na dálnici D1 od 190. kilometru ve směru na Vyškov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: Tolik zprávy na Frekvenci 1 po 21. hodině. S vámi je dál Ondra Kubala.
9: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
5: No a Ondra Kubala, přátelé, vám za chviličku, za nějakých 20 minut představí z Brusu nový song od Pet Shop Boys. Je to tak trošičku politický protest song, kdy se pustili velmi ostře do ruského prezidenta Vladimíra Putina a zpívají o jeho spodním prádle. Ta písnička se jmenuje A Top Secret Washing Machine. Tak jsem zvědavý, co na ní řeknete.
0: Frekvence 1.

0: Za Darrow Rollins vás teď vezmu. Na Slovensko mám pro vás připravenou jednu horkou hudební novinku, písničku od Darrow Rollins, ale ona vlastně zas tak nová není. Je to titulní písnička k seriálu, který loni běžel na slovenské Markíze a teď je k vidění i u nás na OnePlay. A je to vlastně seriál, který zbudil obrovský zájem na Slovensku, protože je to nekonečný retro seriál, který ukazuje absurdní život v socialistickém Československu. Takže zatímco my máme ulici, která běží na Nově už mnoho let a nemá to konce, tak Slováci loni začali sledovat seriál Slip. Je to seriál ze školního prostředí o jeho zaměstnancích, o řediteli školy, zástupcích, učitelích a tak dál a pochopitelně o žácích školy a rodinách všech a je to zasazené do socialistických reálí 80. let minulého století. A vlastně, když se podíváte na první díl, tak zjistíte, že se ocitáte v roce 1984, respektive začíná školní rok 84-85, je období studené války, no a českoslovenští sportovci v létě toho roku nesměli třeba například z Moskvy se účastnit letních olympijských her v Los Angeles. No a na bratislavské škole visí nápis Za nová vítězství socialismu, učitelský sbor se schází, přichází děti a vlastně se začíná rozehrávat seriál, který se stal na Slovensku neuvěřitelně úspěšným. Pokud máte OnePlay tady v Česku, můžete na něj mrknout. Jmenuje se Slip, nebo slovensky Slup, a jeho titulní melodii natočila Darrow Rollins. Pojďte si ji poslechnout.
1: Frekvence 1. Horká novinka.

Zpěvačku Cher teď v našem vysílání vystřídají tady na frekvenci 1 Pet Shop Boys. Ale pozor, nebudou to běžní Pet Shop Boys, jak je znáte. Oni mají totiž nový protest song. Protest song proti Vladimíru Putinovi a proti Rusku. Dřív, jako třeba když natáčeli písničky jako Go West, tak to dokonce točili v Moskvě na Rudém náměstí. Jenomže od okamžiku, co tak nějak Rusko napadlo Ukrajinu, tak se začali vůči zdejšímu režimu hodně vyhraňovat. A není to jejich první hudební vyjádření názoru, co si o tomhle konfliktu a o Rusku a o Vladimíru Putinovi myslí. No a teď natočili píseň, ve které se do něj ostře pustili a zpívají o jeho, věřte nebo ne, spodním prádle. Zveřejnili novou písničku A Top Secret Washing Machine, tedy přísně tajná pračka, kde si z ruského prezidenta utahují a představili tu písničku v den, kdy v Rusku odstartovali třídenní volby do státní dumy, tedy minulý týden. Jsou to první plnohodnotné volby od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022, rozhoduje se v nich o všech 450 poslaneckých křeslech. No ale souběžně se taky hlasuje o gubernátorech, regionálních zastupitelech. No a výrazná protiválečná opozice je v těch volbách vlastně nějaká. Úplně tam chybí. A takže Pet Shop Boys se rozhodli, že vydají tuhle písničku a pošlou do světa svůj vzkaz. A k vydání tomu songu dokonce přidali ještě taky vzkaz už teď zesnulého opozičního politika Alexeje Navalného, který v roce 21 Putina v soudní síni označil za Vladimíra Traviče spodků a odkazoval tím tehdy na svou otravu z předchozího roku. Tak si pojďte poslechnout, jak zní z brusu nový protest song od Pet Shop Boys. Možná známe někdy protest songy třeba od Tomáše Kluse, od českých umělců, ale i taková jména, jako jsou Pet Shop Boys, někdy prostě řeknou, co si myslí, jako právě teď.

0: srd báseň.
1: Frekvence 1.
0: Co by ti šla k tělu jednoduchou prostou, chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň. Co by ti šla k pleti,

0: Fanfekty. Fanfektory jsme vám hráli právě teď na frekvenci 1, ovšem řečeno zlámou hláškou míříme teď do města, kde by chtěl žít každý. Míro Michálku, dobrý večer.
1: No, na téhle druhé straně bych chtěl každý už spát spíše, jo? Abych byl úplně přesný.
0: Takže dobrou noc.
1: Kolego, uvědomuj si, že já za chvilku vstávám.
0: Ano, seš ranní moderátor, ale jeden výlet do Budějic bys mi mohl dopřát, ne?
1: Já si myslím, že ho zvládnem určitě, protože v aktuálním dílu podcastu Jana a výlety na míru jsme teďka s Janou Knížkou vyrazili právě na jih Čech a ten, my už jsme tam byli několikrát, víš, ale my vždycky ty města tak jako vezmeme jako všeobecně a říkali jsme si, že...
0: Jako, že jste to trochu místa, odflákli před tím, chceš říct.
1: Ale v podstatě by se to tak dalo říct. A že jsou místa, kde se dá vypíchnout jen několik málo věcí, když tam jedeš na víkend, na které se zaměříš. Tak jsme si říkali, že tady u těch větších měst bychom to mohli udělat jako speciální díl a dát jako, nechci říkat pětkrát nej, ale pět zajímavostí z toho konkrétního místa. No a právě v Českých Budějovicích jsme tohle vyzkoušeli a stálo to a stojí to, když si to poslechnete, rozhodně za to. My jsme začali třeba kusem železa, který je ve spodním levém rohu místní radnice v Českých Budějovicích. Spousta lidí ho mine, ale pozor, to je ten známý loket. A tady zjistíte, proč se říká začet toho loket, protože to je přesná míra toho lokte. Tady se konaly trhy přímo na náměstí a všichni tam běželi si překontrolovat, jestli je třeba někdo nenatáhnul. Jo? A změřili si to podle toho zabetonovaného nebo zastavěného kusu železa právě v omítce té místní radnice. A stejně tak to byla samozřejmě i pro ty prodejce, kteří si to tam mohli prověřit, jestli opravdu mají tu míru jednoho lokte nastavenou dobře. Dost mě překvapilo, že jsou to asi moje dva lokte teda. Tvůj možná by to byl tak jeden a kousek, ale mé jsou to dva lokte. Dokonce u toho je takový QR kód, který si načtete, tak si zjistíte úplně všechno z historie právě tohohle měření. Mně to přišlo jako fantastická věc, kterou každý mene, ale je to tam dost zásadní. Potom jsme se klasicky zemou zaměřili taky na Samsonovu kašnu, která je ohromnou dominantou tohohle krásného, nádherného čtvercového náměstí. Zjistili jsme třeba to, že tu kašnu vyráběli relativně dlouho a potom zjistili, že ji nejsou schopní dostat do těch Českých Budějovic, protože je prostě velká a těžká. A jestli nechci kecat, ale myslím, že ji táhlo 64 konňů nakonec. A když ji dovlekli konečně do těch Českých Budějovic, tak zase pro změnu zjistili, že neprojde bránou. Takže museli tu bránu rozšířit. Takže takovýhle všechny zajímavosti my jsme tam odtud vytáhli, navštívili jsme nejužší dům v Českých Budějovicích, kde opravdu dosáhneš z jedné strany zdi na druhou a je v tom krásný pivní bar, což je samozřejmě výborný typ pro všechny milovníky piva, podobně jako jsem já. Samozřejmě jsme nesměli minout Bludný kámen, spousta z nás ho tam hledá, ale málo kdo z nás ví, proč tam vlastně ten Bludný kámen je. A ta historie není úplně jako hezká, tak i to se dozvíte v tom aktuálním dílu. No a samozřejmě jsme nemohli minout gastroscénu a jasně, že Picador, který je neodmyslitelně spojený s Českými Budějovicemi, ovšem kde se ten název vzal a kdy se tam vlastně dostal, není to zase až tak dlouho, tak i to jsme probírali.
0: Míro, krásná pozvánka. Já si říkám, že do Budějovic, já vím, že tam většinou lidi jedou na pivo, nebo abych řekl správně, do Budějic, jak říkají místní, tak že tam jedeš na pivo a tak, ale teda jako začít toho loket, přiznám se, rozšířil jsi mi obzory, tohle jsem dneska slyšel poprvé. Tak díky za tuhle skvělou pozvánku a určitě si nový díl podcastu Jana a výlety na míru puste třeba na našem webu frekvence1.cz.

0: Tohle byly Roxette, za chvilku bude 10 večer, ale teď dostává slovo Marta Jendová. Kromě toho, že pilně trénuje na televizní a taneční Stardance, tak je s vámi v rádiu vždycky mezi 10. a 11. dopoledne. A dneska s váma otevřela téma, které možná v práci hodně řešíte. Mazlíčci na pracovišti. Pojďte se na to podívat.
1: Tak já dneska s vámi chci diskutovat o tom, jestli máte rádi, když si někdo bere sebou pejska do práce, nebo vám to jako vyloženě vadí. Samozřejmě pejsek neměl pořád štěkat, že jo? To si myslím, že by bylo na nervy. Taky jde o to, jestli vám to ten šéf vlastně vůbec dovolí, jo? Takhle, pokud nemáte alergie nebo vysloveně pejsky nesnášíte, tak zvířata jsou opravdu přínosem do našich životů, a to i právě na pracovištích. Ne nadarmo existuje kanisterapie, jo? Člověk se prostě pomazlí, uvolní, no a potom jde práce prostě lépe od ruky. Protože moc času se to nestává, že třeba kolega přijde a dává malou masáž na ramenou, že jo, nebo něco takového, ale ten pejsek třeba, ten prostě přijde a dávám trošičku lásky a prostě všecky to nabije. Mám od vás opravdu spoustu zpráv. Tak tady začneme. Dokonce jedno netradiční zvíře, který sebou brala jedna paní na recepci, to ale až nakonec. Tady píše: ahoj Marti, v salonu, kde chodím, má kadeřnice a pedikérka, kocourka a občas si přivede malého pejska. Mě to vždycky rozzáří a moc mě to nabije psychicky po náročném dni v nemocnici, kde pracuji. Je to taková zvířecí terapie, přesně jak jsem řekla před chvilkou. Eliška psala: pejsky všude, miluju zvířata, ale pejsci jsou nejvíc. Ráda vás sleduji, poslouchám, děkuji Eliško. Pak píše Val: dobrý den, beru do kanceláře občas svou stavbulku Rozárku. Všichni mají rádi, je klidná a skoro celý den proválí. Myslím, že i pro kolegy je to milé zpestření a odreagování, to se taky myslím. Máme tady ale i špatnou zkušenost. Ahoj Marti, k psům mám odpor. Nade mnou v paneláku štěká pes, který je doma zavřený sám celý dny. Chudák pes. Pak ke mně chodí kamarádka, která má nevychovaného psa a ten běhá i po stole, takže létají talíře a skleničky. Díky tomu psa nikdy nechci. Mám tím prostě vybudovaný odpor. A absolutně to chápu, ale oni za to můžou ty páničci, ne ty pejsci, jaký jsou. A třeba kdybyste doma měli našeho Kašpara, tenkrát, když byl ještě jako fit a mladý, tak o tom byste ani nevěděla. Ten by se jenom občas přišel pomazlit. No a pak víš, je právě Ivana, o kterých jsem mluvila. Ahoj Martičko, brala jsem si do práce papouška. Jmenuje se Bublinka. Nechtěla jsem, aby byla sama doma, ale řvala jak tur, tak už ji nechávám doma. Jsem v recepční. Krásný den. Ivano, taky krásný den přeju. A k tomu musím říct, že táta má doma, jeho žena zbožňuje papoušky. A jednou tam měli takový dva a ty byly tak strašně uřvaný, že si je potom jako vyměnili s jinou rodinou, který to nevadilo. A teďko tam mají takovýho jednoho, který teda taky řve, ale už to není tak hrozný. Ale já jsem zjistila, že papoušci, teda pokud nemáte jinou zkušenost, že dokážou být strašně zákeřní. Oni milují tu jednu svoji osobu. A já, když tam přijdu na návštěvu a ten papoušek je puštěný, tak já se otočím a odcházím, protože už mě několikrát chtěla kousnout. A některý den třeba prokousne prst nebo ucho nebo taky. Takže papoušci úplně... Nevím, ale to je na zkušenosti, že každý zvíře je jiný jako každý člověk.
0: Tak upřímně řečeno, i ke nám do rádia zvířátka chodí. Někdy se tady sejdou i tři pejsci a je pravda, že někteří kolegové z toho jako nejsou úplně šťastní a říkají o tom, že to tady je spíš nějaký psinec, a potom jsou ostatní, kteří naopak si to užijou, s pejskem se pomazlí a vlastně to vůbec nevadí. No, co člověk, to názor, tak pokud máte v práci nějaké ty mazlíčky, tak to zvládněte. Já už se s váma loučím, přeju vám dobrou noc. Uslyšíme se zase zítra. No a když ti mazlíci jsou někdy naši nejlepší přátelé, tak vám posílám kvíny. Friends will be friends.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Voda z oddolené vody je závadná. Česko může na to nabídnout letoun Skyfox a fotbalový golman dostal trest na 20 let. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Rozbory vody v obcích zásobovaných z vodu je mu oddolena voda odhalily nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu proto upozornil SMS-kou obyvatele, aby vodu až do odvolání nepili a ani ji nepoužívali k vaření. Omezení se týká také lokality Zahájí. Zatím není jasné, kdy bude omezení odvoláno. Česko má podle prezidenta Pavla příležitost nabídnout partnerům v NATO letoun L-39 Skyfox pro protidronovou obranu. Řekl to na návštěvě Národní gardy v Nebrasce.
2: Česká republika jako jedna z mála zemí, ne jediná země naší velikosti, která je schopná vyrábět letadla různých kategorií od designu až po prodejní servis, tak by měla uvažovat trošku komplexněji a pokusit se nabídnout něco jako komplexní službu. Skyfox je nenáročný, pokud jde o pořizovací náklady, provoz, použitelný jak pro průzkumné role, případně pro bojovou podporu, pro výcvik, anebo pro stíhání rychlejších dronů.
1: Předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib v presklubu promlouval o komunálních volbách, hodnotil také rok pod taktovkou nové vlády. Zmínil také to, co udělala vláda předchozí špatně, že dopustila současný stav.
3: Pracujeme na tom, abychom byli připraveni, protože ta porážka Andreje Babiše je zjevně nevyhnutelná. Vláda Andreje Babiše tady zdražuje lidem život, teď kvůli krokům Andreje Babiše vzrůstají úroky hypoték, to třeba znamená, že domácnost, která si půjčila na bydlení třeba 8 milionů korun na 30 let, tak se jim kvůli Andreji Babišovi zdraží teď splátky hypotéky třeba o 3000 korun, což není málo.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Koalice 80 zemí vyzvala v OSN k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Odsoudila útoky Iránu a jemenských Husíů, které narušují světovou námořní plavbu. Prohlášení, ke kterému se mimo jiné přidala šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, přečetl ministr zahraničí Bahrajnu Abdel Latif bin Rashid Zayani. Golman Marek Kalida kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise FACHRu rekordní trest, zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 tisíc korun. Předseda etické komise Holub k tomu říká.
4: Při ukládání trestu pro hráče Marka Kalinu etická komise přihlédla jak velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že hráč byl zapojen do organizace ovlivňování zápasů. Etická komise tak došla k závěru, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
1: 29-letý Kalina se dopouštěl přečinu od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině Čech zpočátku polojasno, ráno a dopoledne možné mlhy, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz

0: Váš požitek, to jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: Znáte to.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
2: Před víkendem vám nabídneme peníze.
0: A není jich málo.
2: Ráno hrajeme o 17 tisíc.
0: A k tomu přihodíme dalších 9 tisíc na nové boty.
2: No, poslouchejte.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky. I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
0: Aktuální.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Šafránový rituál pro vaše vlasy přináší Capilan Neo, sponzor Časomíry. Jedna péče pro mastné i suché lupy. www.capilan.cz
2: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Babiš musí doplnit důkazy. Sněmovna podpořila spoření pro mladé a Trump prosazuje 3 kroky k ukončení války. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ve sporu o žalobě internetové firmy Seznam.cz na premiéra Babiše Krajský soud v Praze Babišova právního zástupce vyzval, aby politik doložil pravdivost některých svých tvrzení. Žalobu firma podala kvůli 12 výrokům, kterými podle ní předseda vlády poškozuje její pověst. Sněmovna v úvodním kole podpořila rozsáhlé vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá například se zvýšením podpory pro mladé klienty, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají kromě jiného přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi. Předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib v presklubu promlouval o komunálních volbách a hodnotil také rok pod taktovkou nové vlády. Zmínil také to, co udělala vláda předchozí špatně, že dopustila současný stav.
4: Tak asi to, že se nám stále ještě zimně nepodařilo vysvětlit dostatečnému počtu lidí, že Andrej Babiš se tady obohacuje na jejich účet a na jejich úkor a také na úkor jejich dětí. Protože ty dluhy, které tady Andrej Babiš a jeho vláda vytváří, to jsou dluhy, které se budou muset zaplatit. To jsou dluhy, které budou platit vaše děti.
3: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa prosazuje v jednáních o konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou 3 hlavní kroky. Ty mají vést k jeho deeskalaci. Jde o energetické příměří, otevření černomořského obilného koridoru a jednání ve formátu Spojené státy Rusko-Ukrajina. Útočník Václav Sejk věří, že by mu mohl sedět styl nového trenéra české fotbalové reprezentace Santiho Denii. 24-letý hráč očekává na hřišti podobné úkoly jako v olomoucké Sigmě, kde působí na klubové úrovni.
5: Já jsem dost ambiciozní a tím, že jsem v 21. byl 4 roky, tak člověk na to byl zvyklý nějakých 7-8 let vlastně po každý v nějaký nominaci bejt a samozřejmě mě to teď trochu zamrzelo, ale o to víc možná jsem teď natěšený a připravený na to tady bejt.
3: Sejk v nominaci nahradil zraněného slávistu Tomáše Chorého.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Pátek bude oblačno a zataženo hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
2: Frekvence

jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si

0: vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Voda z oddolené vody je závadná. Česko může na to nabídnout letoun Skyfox a fotbalový golman dostal trest na 20 let. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Rozbory vody v obcích zásobovaných z vodojemu oddolená voda odhalily nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu proto upozornil SMS-kou obyvatele, aby vodu až do odvolání nepili a ani nepoužívali k vaření. Omezení se týká také lokality Zahájí. Zatím není jasné, kdy bude omezení odvoláno. Česko má podle prezidenta Pavla příležitost nabídnout partnerům v NATO letoun L-39 Skyfox pro protidronovou obranu. Řekl to na návštěvě Národní gardy v Nebrasce.
3: Česká republika jako jedna z mála zemí, ne-li jediná země naší velikosti, která je schopná vyrábět letadla různých kategorií od designu až po prodejní servis, tak by měla uvažovat trošku komplexněji a pokusit se nabídnout něco jako komplexní službu. Skyfox je nenáročný, pokud jde o pořizovací náklady, provoz, použitelný jak pro průzkumné role, případně pro bojovou podporu, pro výcvik, anebo pro stíhání rychlejších dronů.
2: Předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib v presklubu promlouval o komunálních volbách, hodnotil také rok pod taktovkou nové vlády. Zmínil také to, co udělala vláda předchozí špatně, že dopustila současný stav.
4: Pracujeme na tom, abychom byli připraveni, protože ta porážka Andreje Babiše je zjevně nevyhnutelná. Vláda Andreje Babiše tady zdražuje lidem život, teď kvůli krokům Andreje Babiše vzrůstají úroky hypoték, to třeba znamená, že domácnost, která si půjčila na bydlení třeba 8 milionů korun na 30 let, tak se jim kvůli Andreji Babišovi zdraží teď splátky hypotéky třeba o 3000 korun, což není málo.
2: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Koalice 80 zemí vyzvala v OSN k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Odsoudila útoky Iránu a jemenských Husíů, které narušují světovou námořní plavbu. Prohlášení, ke kterému se mimo jiné přidala šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, přečetl ministr zahraničí Bahrajnu Abdel Latif bin Rashid Zayani. Golman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise FATCHRu rekordní trest, zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 tisíc korun. Předseda etické komise Holub k tomu říká.
5: Při ukládání trestu pro hráče Marka Kalinu etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že hráč byl zapojen do organizace ovlivňování zápasů. Etická komise tak došla k závěru, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
2: 29-letý Kalina se dopouštěl přečinu od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Pátek bude oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině Čech zpočátku polojasno, ráno a dopoledne možné mlhy, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Petr Hrůza, specialista na kybernetické podvody. Tak jaké jsou ty nejnovější triky šmejdů, co útočí na naše účty? A jak se jim bránit?
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Babiš musí doplnit důkazy, sněmovna podpořila spoření pro mladé a Trump prosazuje 3 kroky k ukončení války. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ve sporu o žalobě internetové firmy Seznam.cz na premiéra Babiše Krajský soud v Praze Babišova právního zástupce vyzval, aby politik doložil pravdivost některých svých tvrzení. Žalobu firma podala kvůli 12 výrokům, kterými podle ní předseda vlády poškozuje její pověst. Sněmovna v úvodním kole podpořila rozsáhlé vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá například se zvýšením podpory pro mladé klienty, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají kromě jiného přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi. Předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib v presklubu promlouval o komunálních volbách a hodnotil také rok pod taktovkou nové vlády. Zmínil také to, co udělala vláda předchozí špatně, že dopustila současný stav.
2: Tak asi to, že se nám stále ještě zimně nepodařilo vysvětlit dostatečnému počtu lidí, že Andrej Babiš se tady obohacuje na jejich účet a na jejich úkor a také na úkor jejich dětí. Protože ty dluhy, které tady Andrej Babiš a jeho vláda vytváří, to jsou dluhy, které se budou muset zaplatit. To jsou dluhy, které budou platit vaše děti.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa prosazuje v jednáních o konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou 3 hlavní kroky. Ty mají vést k jeho deeskalaci. Jde o energetické příměří, otevření černomořského obilného koridoru a jednání ve formátu Spojené státy a Rusko-Ukrajina. Útočník Václav Sejk věří, že by mu mohl sedět styl nového trenéra české fotbalové reprezentace Santiho Denii. 24-letý hráč očekává na hřišti podobné úkoly jako v olomoucké Sigmě, kde působí na klubové úrovni.
3: Já jsem dost ambiciozní a tím, že jsem v 21 byl 4 roky, tak člověk na to byl zvyklý nějakých 7-8 let vlastně po každý v nějaký nominaci bejt a samozřejmě mě to teď trochu zamrzelo, ale o to víc možná jsem teď natěšený a připravený na to tady bejt.
1: Sejk v nominaci nahradil zraněného slávistu Tomáše Chorého.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude oblačno a zataženo hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.